Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je poslední květová neděle, pravidelná ostravská hodinka Oldies vám tedy nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec května 1963. Ve studiu je mistr zvuku Aleš Huber a autor pořadu Jirka Tieftrunk. Začínáme čtvrtým místem horké stovky Billboardu. Kulminovala na něm skupina The Shirls s písní Foolish Little Girl.
1: You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

Zlomila si mu srdce a způsobila mu tím bolest a smutek. Našel si jinou a ty ho chceš najednou zpět? Si hloupá holka, už nemáš nárok. Tolik stručně text toho hitu, přidám k němu ještě tehdejší příčku, 6. a 10. Na těchto místech písničky také kulminovaly, výše se nedostaly. Brenda Lee zaspívá Losing You a Sam Cooke Another Saturday Night, píseň, kterou si sám složil.

Je tu další sobotní večer, mám po výplatě i nějaké peníze, ale nenašel jsem žádnou dívku, se kterou bych se mohl pobavit. Jo, kdybych se vrátil domů, to by byla jiná. Přesunu se do zaoceánského žebříčku country, stále samozřejmě týdeník Billboard. Z tehdejší příčky druhé zaspívá Hawkshaw Hawkins Lonesome 7-7-203. Na šesté pozici byla právě Patsy Cline Sweet Dreams of You.

Je jasné, že už mě nemiluješ. Proč nemohu na minulost zapomenout a najít si novou lásku? Místo toho se mi o tobě zdají sladké sny, které se nemohou splnit. To zaspívala Patsy Cline a já už nahlížím do žebříčku Rhythm and Bluesového. Připomínám, že společně vzpomínáme na hity staré přesně 58 let. Tehdejší šestka The Cookies Don't Say Nothing Bad About My Baby a desítka The Drifters on Broadway. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies adeb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Říkají, že neony osvětlená Broadway má své kouzlo, ale když máš hlad a jdeš tou ulicí, tak její lesk nevnímáš. Když máš jen pár centů v kapse, tak pro tebe to místo prostě není. Ale já to nevzdám, nepojedu domů, ale budu na Broadway hrát na kytaru tak dlouho, dokud nebudu slavný. To zpívali The Drifters a na řadě jsou hity podle britského historického žebříčku dlouhohrajících singlů.

EP desky byly v 60. letech v Británii velmi populární. Vybíral jsem z titulu Dance On With The Shadows a Billy Fury Hits. Ty byly na místě 4. a 10. Slyšeli jste instrumentálku Dance On, kterou u nás známe jako písničku Marie Rotrové. Billy Fury přidal Last Night Was Made For Love. V Británii zůstaneme, připravena je 4. a 6. z žebříčku tamních klasických singlů.

Tato předělávka Chucka Berryho s názvem Brown-Eyed Handsome Man byla vydána až po Halleyho smrti. Z jeho zpívání jste toho asi moc nepochytili, ale můžete si pamatovat, že tak jako hezká ženská, také Brown-Eyed Handsome Man, tedy hnědooký fešák, to má v životě prostě jednodušší. Teď to bude z žebříčků kontinentální Evropy, z Německa má pro vás singlové místo 6. a 8. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň Petra Alexandra je vám asi povědomá, no bodejť ne, je to německá předělávka Presleyho hitu I'm Yours. No a protože západoněmecká televize začala koncem roku 1962 vysílat americký televizní seriál Bonanza, je jasné, že úspěch tam měl i stejnojmenný single Ralpha Paulsna. A že se z Ameriky nepřebíralo jen v Německu, to vám vyjeví také singlová dvojka a čtyřka francouzská.

Myslím, že alespoň někteří z vás poznali, že to, co zpíval Claude François jako This Louis, znají jinde ve světě jako Tell Him v podání The Exciters. A On écoute to la pluie, Richarda Anthonyho, že je vlastně Rhythm of the Rain za oceánských kaskád. Z Francie je Itálie, jak se říká, hned vedle. Tamní přesně 58 let staré hity zaspívají ale z 8. a 10. příčky singlového žebříčku Neitalové.

0: Italskou verzi úspěšné francouzské písně Všichni chlapci a děvčata zpívala její spoluautorka Françoise Hardy, známe ji samozřejmě i česky. Američan Steve Lawrence přidal v italštině svůj největší domácí hit Go Away Little Girl. Většina písní v dnešním playlistu má stopáž pod 3 minuty, zbývá tedy čas přidat také 2 pecky bodující v Holandsku. Zaspívají Johnny Thunder a Edie Gourmet.
1: Hold it just a minute and watch me now.

Co je to Loop the Loop, to si najděte na netu, je to zajímavé. A připomínám, že psát o neohrané oldies si stále můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a také SMS-kou na číslo 723 102 513. Závěr je z žebříčku východokanadského, dvojkou v něm byly koncem května před 58 lety do Beach Boys a jejich Shut Down. Opatrujte se, držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
3: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
2: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
3: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru. Dobře.
0: Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše
1: posluchače. No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, především ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak tě najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Vzpomínku,
1: co myslíš?
0: Pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano.
1: No, měl Karel Šíp jako hosta. Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilár.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půjde strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, že ho by vedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několikrát, jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a
0: utíkal před ním.
1: Utíkal steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lehká a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně a tak rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu něco nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili?
3: Ne, tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily A teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla takový zrzavý skvrnky tady a
2: takový pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste... Vás vzal amok?
3: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom, 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete, tohle? Tohle je tedy Veselhora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala.
2: Ano, ano.
3: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili. Ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskadérka nastoupí no, ale... se svojí rukou prostě. A...
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel pak byl svět socialistické kultury, přijel Palobělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až no a na stranu?
3: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko, František, Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová, Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židlochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měl záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
2: Ano, ano.
3: Přeměla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové, film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já to vím. No, a tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. A byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko.
2: Dobře.
3: A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den, já bych bral Bčko. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba
4: ne, to asi...
2: ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Tohle byl, myslím, ale... Přízrak. A Vlčí bouda, možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju.
2: Ale...
4: A o tom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No,
2: a bylo jich hned
4: několik. To si pamatuju a to jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, díky. Které se nazbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech, a tedy vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. obojí nebude pěkné. Budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psi už tři, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl, a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím Dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti, a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčí a říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou. Pod Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík, je to Dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringo Čecha?
4: Nikdy, a byl jsem i u něj. Nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Néra. Já mu to přijdu, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme, takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale když mu řeknete?
4: Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej. Teda.
4: Na zahradě je hodnej, nikdy, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No, tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry, to ať dělají manuálové. Český rasy, ať to dělají.
2: Ale ne, český Němec, fousek a tak.
4: Ano, je. Český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouskej, tak on je přesně tak podobný. Takže já, když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací, ano, to je pravda. No. A hlídá, ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky neničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák,
4: samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem, no. A to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzer, abych to nespletl, a co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Burianu.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, to vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04, posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá? 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás Patriku i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod.
3: Výborně.
1: Přesouváme se za dalším, kdo hlasuje.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj. Zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se zpět, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou, a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je, dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase, je to pestré dnes, zase změna. Je. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se octneme.
7: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No to tak... víte, to už se hodně třese ratli.
7: No,
8: on se třese už, když mu jsou 2 měsíce, a když mi jo 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No, já si to taky myslím. Ale ten krejčí říká...
7: Jaký krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale vy jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
8: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten krejčí měl psa, A ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: Jo, tak. No, a dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne, po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: No. Co?
8: Koruní.
7: Koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mně třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: No,
8: abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No tak, když to vidíte, tak se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Lastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuji. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnicích, jezdit všecko OK, historické sedlo, má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: ne, něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale?
3: No, já jsem mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz
1: vlastně v životě. Honák krav jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se k tomu
3: cowboy.
1: Dostal? Jo.
3: No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách a oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru. Košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste je hnal za Vhoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já, no ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl
3: no,
1: být.
3: Měli,
1: tady ano, naháněl tady krávy jednak, Slávek
3: Janda. No, ale já jsem si vydělal tehda na pionýra, na pařez za hezky. Ten měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to no, byly jasně, peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten
1: ano,
3: pionýr?
1: Vím,
3: no, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniovi, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koních. No,
1: to je titulek, úplně
3: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď po druhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no? Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no
3: si
1: jo.
3: Hlustvisiháka?
1: Slavná postava.
3: Slavná postava a celý ano. Národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Pustíme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko 731 800 900 už můžete volat anebo psát SMSku na číslo 90 011 04.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humuriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovi, zdravím vás, Patriku, pana Jandáka.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
3: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
2: Díky.
3: A přál bych si Bčko.
1: Dobře, zapisuju
2: Bčko. Výborně,
1: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
4: Tady Roma Myslivec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
1: Ano,
4: děkuju. A dávám děkuju. Háčko a dávám si hlasy a Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
1: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
5: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
1: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
2: Bývalého.
5: Pane, bývalého, teda pardon.
1: A?
5: To mi trošku vyniklo.
1: A co vybíráte? Hlavně,
5: pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, teda role, co pak je to za vojáka?
1: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
2: Musíme, protože...
1: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
5: No, každopádně, těžká volba.
1: No, tak rychle.
5: Takže B.
2: Bčko.
1: Lustry dobře. Sehák, dobře.
2: Mějte
1: i vy jste se přiklonil na stranu vítěznou.
2: Naskle a díky.
1: Lubomír Lipský.
6: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
7: Ne, to nejsem.
6: Vy jste se musel hodně změnit.

0: Tak jdete sem?
1: Ne, já jdu tam.
0: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
1: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
0: To je fraktura.
1: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
0: No, to jste si nalomil na chodníku.
1: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
0: Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
1: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upad. Od té doby mám pocity méněcennosti.
0: Jak to?
1: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
0: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
1: Tak, tak.
0: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
1: Já koukám, no. Havárie, co?
0: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zvrátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový, no takový různý deprese.
1: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
0: No jo, no helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
1: A na co máte tu žlutou piluli?
0: To je právě ten oběd.
1: Vy jste labužník.
0: Ne, já jsem nemocný. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
1: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
0: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
1: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, já jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
0: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
1: Ne, hned když jsem se narodil.
2: Humoriáda.
3: Závěrečná ukázka. Děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
4: Já děkuju Patrikovi Rozhynalovi, že mě podržel, že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá srandu.
3: To je pravda. Děkuju moc, ať se daří i vám.
4: Já děkuju všem a zdravím všechny.
3: Ano.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Distributoři kvůli limitům sítě nezapojují některé solární elektrárny. Profesionální i dobrovolní hasiči na žďárské soutěži trénovali vyprošťování z havarovaných aut. Ukrajinský ombudsman zkritizoval situaci v odvodních armádních centrech na Ukrajině. A dnes bude jasno s teplotami do 22 stupňů. Je čtvrtek 28. května a začínají ranní zprávy s Jakubem Divišem. Distributoři EGD a PRE musí odmítat připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Důvodem jsou fyzické limity distribuční soustavy a taky enormní nárůst počtu fotovoltaik v posledních letech. Například EGD jen za poslední rok a půl odmítl 17 000 žádostí, dodává jeho mluvčí Lubomír Budný.
2: V některých místech dnes umožňujeme připojovat zákazníky pouze bez přetoku do sítě. Z pohledu klienta to znamená, že přichází o možnost výdělku z přetoku nebo sdílení přebytků v plném rozsahu.
1: Omezené kapacity řeší taky predistribuce na severovýchodě Prahy. Spíš než domácností se ale problém týká například velkých solárních parků. ČES na naše dotazy neodpověděl. Vyprošťování zraněných řidičů po haváriích si procvičili hasiči z celé Vysočiny. Krajská soutěž profesionálů a okresní klání dobrovolných jednotek hostil Žďár nad Sázavou. Hasiči trénují specificky situace, kde jsou vraky aut převrácené na bok nebo na střechu, vysvětlil jeden z rozhodčích a vedoucí žďárské stanice Jan Lukeš.
3: Oni ty auta v dnešní době jsou tak bezpeční, že ty čelní nárazy při standardních rychlostech do 80-100 km v podstatě jdou otevřít dveře a ten zraněný toho zraněného vytahuje v podstatě z nepoškozeného auta. Nejnebezpečnější jsou tyhle nárazy, kdy auto se převrátí, narazí třeba střechou do stromu, boční nárazy, zadní nárazy a podobně.
1: Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec si stěžuje na drsné praktiky v odvodních armádních centrech na Ukrajině. Přibývá v nich podle něj případů, kdy jsou porušována lidská práva.
4: Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na sociálních sítích napsal, že některá územní doplňovací centra se de facto změnila ve věznice. Postěžoval si na to, že odvodní centra v Bílé Cerekvi a Užhorodu jeho oficiální doporučení ignorovala a reagovala až poté, co jejich praktiky zveřejnil v médiích. Lubinec kritizoval nedůstojné podmínky a špatné zacházení s mobilizovanými občany. Upozornil na to, že ani policie na tyto případy nereagovala. Lubinec chce proto provést víc inspekcí v odvodních střediscích po celé zemi. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Fotbalový Artis Brno v úvodním zápase baráže o účast v příští prvoligové sezóně prohrál doma se Slováckem 1-4. Artis přitom šel po půl hodině do vedení, hosté ale otočili skóre. Stoper Jan Štěrba připustil, že domácí špatně rozložili síly a po startu utkání ztratili energii.
5: Slovácko si dokázalo zalézt, možná s ním pracovalo a my jsme se nechali vlastně i tou atmosférou trošku možná až moc vyhecovat. Pak potom nám ty síly docházely, protože jsme cítili tu šanci v tom poločase a hodně nám to vzalo, že? Protože vlastně diváci nás hnali, cítili jsme ty šance a to je přesně toho, že Slovácko nějaké ty šance přežilo logicky a nám ty síly potom docházely a potrestali nás. No.
0: Počasí.
1: V Třebíči nebo ve Žďáře nad Sázavou je teď po ránu 8 stupňů, v Košeticích 10. Dnes čekáme převážně jasné počasí, ale mírně se ochladí. Denní maxima dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnicích Vysočiny teď jezdíte bez nehod, volná je i dálnice D1. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme vám pohodové čtvrteční ráno, je tady předposlední pracovní den tohoto týdne, máme 28. května, Vilém slaví svátek, půlkulaté 85. narozeniny, pak zpěvačka, herečka a taky moderátorka Pavlína Filipovská, o 10 let mladší herec Svatopluk Skopol, tomu je tedy dnes 75. A slavit bude v Austrálii i zpěvačka Kylie Minogue, ta se dnes dožívá 58 let. A možná, že slavíte i vy, tak všem přejeme jen to nejlepší.
0: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prague, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. Já přeju dobrý den.

0: Pátá hodina, 19. minuta, za chvíli s námi bude skupina Jelen, všude zdejší, a zavzpomínáme i na Hanu Zagorovou, těšte se na Řeku zázraků.
1: Počasí.
0: Je tady čtvrtek 28. květen, 5 stupňů teď po ránu máte v Bystřici nad Pernštejnem a v Jihlavě, 6 stupňů hlásí Černovice nebo Nový Rychnov, 7 stupňů máte ve Vatíně a v Počátkách, 7 stupňů hlásí i Havlíčkův Brod, 8 stupňů po ránu máte v Třebíči, 9 stupňů hlásí Dukovany, 10 stupňů pak máte v Telči, no a 13 stupňů hlásí po ránu Moravské Budějovice. Dnes na Vysočině čekáme převážně jasno, mírně se ale ochladí, to mírně berte v uvozovkách. Odpoledne naměříme 19 až 22 stupňů Celsia. Taky stačí, ne?
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Léto v Jihlavě bude znovu plné koncertů, filmů, pohádek i netradičních zážitků. Více nám o tom poví vedoucí produkce Brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek, který bude ve čtvrtek hostem našeho vysílání.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

To byla skupina Jelen, která už příští pátek, 5. června, odstartuje svůj Jelen Fest. To je festival skupiny Jelen. V rámci něj odehraje 20 koncertů v tomto roce, v roce 2026. Start je v Praze, na řadu samozřejmě přijde i Vysočina, konkrétně Jihlava, a to 17. července. My se ale teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina zaměříme na Bernard Fest, kde v červenci, konkrétně 19. a 20. června, vystoupí Tři sestry, Jiří Korn, Olympik, Marie Rotrová, anebo třeba skupina Lucie. Dnes mezi 5. až 9. hodinou hledejte ve vysílání Dobrého rána písničku Chci zas v tobě spát. Pokud ji uslyšíte, volejte 22 155 49 99. Pokud budete první při písničce Chci zas v tobě spát, dostanete dvě vstupenky, čímž díky Českému rozhlasu Vysočina ušetříte až 3200 korun. Tak neváhejte, mějte po ruce mobilní telefon a poslouchejte, protože skupina Lucie s písničkou Chci zas v tobě spát se může ozvat kdekoliv.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Teď už jsou to zprávy, slovo má Jakub Diviš. 5.30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vysočina má svou první rezervaci s divokými koňmi. Organizace Česká krajina dovezla do Loukova na Havlíčkobrodsku zatím dva hřebce. Na podzim je doplní dalších pět. Divocí koně jsou podle ochránců přírody prospěšní pro krajinu. Spasou totiž i staré trávy a dávají prostor nové vegetaci. Dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. Podle ministerstva školství jich je 7,5 tisíce. To je asi o 2,5 tisíce víc než před 4 lety. O povolení domácí výuky rozhoduje ředitel kmenové školy, kde je dítě zapsané. Součástí žádostí musí být i doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Podle ministerstva školství jsou v domácím vzdělávání nejčastěji žáci se závažnými psychickými onemocněními, pro které je individuální výuka lepší. Britská společnost Rolls-Royce si vybrala plzeňskou Škodu jaderné strojírenství jako jednoho z dodavatelů jaderných komponentů, řekl to mluvčí Škody ES Karel Samec. Spolupráce se bude týkat vývoje a výroby malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce letos na jaře podepsala smlouvu s ČEZem na přípravu výstavby prvního malého reaktoru v Temelíně. Ten by měl začít fungovat ve druhé polovině 30. let a v budoucnu by mohly přibýt i další. Válka na východě Demokratické republiky Kongo podle šéfa Světové zdravotnické organizace komplikuje boj s epidemií eboli. Generální ředitel WHO Tedros Ghebreyesus to napsal před svou dnešní návštěvou africké země. Vyzval taky k okamžitému příměří v ozbrojeném konfliktu. Kvůli epidemii eboli tam zemřelo přes 220 nakažených. U dalších víc než 900 lidí mají lékaři na nemoc podezření. Na současnou variantu viru neexistuje vakcína ani léky. Včera kvůli nemoci uzavřela Uganda hranice se sousedním Kongem. 17. etapu Gira d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Michael Valgren a ve 34 letech oslavil první triumf na závodě nejvyšší kategorie. Třebíčský Jan Hirt dojel 12. a v celkovém hodnocení se vrátil na 16. místo. Dán Jonas Vingegaard pak udržel víc než 4-minutový náskok v čele průběžného pořadí. V Bystřice nad Pernštejnem je teď 5 stupňů, v Telči 10, ale v Moravských Budějovicích už je 13. Dnes čekáme převážně jasné počasí, ale oproti včerejšku se mírně ochladí. Denní maxima vystoupí na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor, na dálnici D1 na kilometru 109 ve směru na Brno leží tam pneumatika v pravém jízdním pruhu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Lidé v dnešní době vybírají dovolenou jinak než dříve. Vedle ceny řeší hlavně klid, bezpečnost a skutečné zážitky. Jaké jsou největší cestovatelské trendy roku 2026? To vám na Českém rozhlasu Vysočina prozradíme už za chvíli.
0: Dobré ráno.

0: Mění Češi nějakým zásadním způsobem kritéria při výběru letní dovolené? Na to se včera v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina Hela Dvořáková zeptala majitelky cestovní agentury Ilony Gregorové. Řeč byla o nových trendech, o rostoucích nárocích klientů i o tom, co dnes při plánování dovolené rozhoduje nejvíc.
1: Myslím si, že pořád ty kritéria jsou stejná. Někdo musí plánovat dovolenou dlouho dopředu, musí to přizpůsobit dětem, prázdninám, takže v případě těch rodin si myslím, že pořád prostě frčí ty nákupy ve first minutech, dlouho dopředu, taky jsou klienti, kteří mají oblíbený hotely, rádi se tam vrací, takže prostě nehledají,

Jaké jsou novinky? Jaká bude sezóna? Tak to prozradí vedoucí produkce Brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek, se kterým si dnes mezi 11. až 12. hodinou tady na Českém rozhlasu Vysočina bude povídat Hela Dvořáková.

0: Po 6:45 jste na Českém rozhlasu Vysočina. Za chvíli skupina No Name s písničkou Věčnost. Skupina No Name bude letos 12. prosince v pražské O2 aréně slavit 30 let na scéně. Možná, že tam taky budete, možná, že si lístky teprve koupíte. Je to jenom na vás.
1: Počasí.
0: Dnes ve čtvrtek 28. května čekáme na Vysočině jasno, mírně se ochladí, odpolední teploty se dostanou na 19 až 22 stupňů Celsia. Za chvíli tedy bude kapela No Name zpívat slovensky, pokud se ale chcete naučit třeba anglicky. Makovičky vám za chvíli prozradí, jak na to.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Good morning, do you speak English?
1: Makovičky. Jak se naučit anglicky?
2: Třeba jít do školy. Já chodím na angličtinu a ona ti třeba dá nějaký úkol, jak se to jmenuje. A ty to musíš říct, anebo ti třeba poradí. A pak se budeš učit třeba, jak se to píše, nebo jak se to čte.
3: Musíš si stáhnout angličtinu na telefonu.
4: Nebo se naučit zpívat anglicky, nebo v nějaké knize může být písnička anglická. Můžete si jít zpívat doma.
5: Moje ségra tak má taky angličtinu na mobilu a je to říká a ona to musí splnit. Kdyby to nesplnila,

tam si koupíš tablet, na něm si budeš číst knížky a třeba 10krát si přečteš tu stejnou a 10krát si na ní všechny ty slovíčka najdeš, co to znamená. Makovičky.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: V Jihlavském kostele svatého Ignáce obnoví restaurátoři malby, včetně stropní fresky. Policie během sjezdu sudeckých Němců prošetřovala několik přestupků i trestných činů. Česká republika podle ministra Macinky nabídla spojencům unikátní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. A bude jasno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, dobré ráno. Oprava nejcennější vnitřní výmalby začíná v Jihlavském kostele svatého Ignáce. Odborníci se zaměří na trojrozměrnou malbu za oltářem a také na stropní fresku, která pochází z počátku 18. století. Pokračuje technička biskupství brněnského Jitka Klementová.
4: Začne se teda tady tou přední stěnou a potom se bude pokračovat vlastně v lodi na tři etapy. Při té opravě nebo při restaurování fresky tam dojde k výměně těch oken na těch horních patrech, což jsou teda těch 6 kusů.
3: Opravy barokního interiéru za zhruba 45 milionů korun potrvají do poloviny roku 2029. Policisté prošetřují 7 trestných činů a přestupků spáchaných na sjezdu sudeckých Němců, který skončil tento týden v Brně. Jednalo se o přestupky proti veřejnému pořádku, narušení zákona o právu shromažďovacím či neuposlechnutí výzvy policisty. Podle policejního mluvčího Pavla Švába vyšetřovatelé prověřují taky trestné činy různého stupně závažnosti.
5: Jednak to jsou výhrušky, které činil prostřednictvím sociálních sítí už z Ústecka. Ten byl několik hodin poté zadržen v Ústeckém kraji ve spolupráci s tamními kolegy a řešíme také pospravování památníků v Pohřelicích svastikou.
3: Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečnostního poradce Andrewem Bakerem v Bílém domě.
6: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný, ale zároveň vidí úplně všechno v okruhu asi 400 kilometrů, takže my jsme pyšní na to, že něco takového máme a samozřejmě jsme připraveni to poskytnout.
3: Macinka ve Washingtonu taky řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu a to v souvislosti s novou strategií America First o převodu zbraní.
1: Sport.
3: Tenistka Marie Bousková porazila Britku Jonesovou 2-0 na sety a po třetí v řadě na Roland Garros postoupila do třetího kola. To si zahraje taky Karolína Muchová po dvousetové výhře nad Račimonovou z Uzbekistánu a Jakub Menčík, který zdolal v pěti sadách Argentince Navoneho. Sára Bejlek naopak podlehla Polce Švojtekové 0-2. K utkání s čtyřnásobnou šampionkou turnaje nastoupila na centrálním dvorci.
7: Abych byla upřímná, tak bych čekala, že z toho budu víc vystresovaná. Ten kurt je velký samozřejmě, ale mě se tam hrálo celkem dobře. Měla jsem pocit, že mám všude hodně prostoru ještě doběhnout, ale určitě mi to ukázalo, že musím makat dál, že tam ještě pár skulinek a určitě to ukázalo i týmu, na čem zapracovat.
3: Vypadl taky Tomáš Macháč, který podlehl 0-3 na sety Němci Zverevovi.
1: Počasí.
3: Obloha nad Vysočinou je teď po ránu bez mraku a teploty se pohybují od 6 do 13 stupňů. Přes den čekáme převážně jasné počasí, ale mírně se ochladí. Denní maxima vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 před Měřínem ve směru na Brno kilometr 129 stojí porouchané vozidlo. Očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 6.04 po čtvrt na 7 se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vypravíme na dopravní hřiště Užďárského stadionu, které se proměnilo v dějiště sériové dopravní nehody. Hasiči z celé Vysočiny tam soutěžili ve vyprošťování uvízlých řidičů a měli na to 20 minut. Jak jim to šlo, to za chvíli uslyšíte.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: To byla skupina ABBA v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 6 hodin 12 minut.
1: Alex a host.
0: Alex Minářová tady se svým hostem bude po 13. hodině. Koho si pozvala, na co se bude ptát?
2: V Alex a host si budu povídat s režisérkou a scénáristkou Pavlínou Moskalikovou, která tak trochu vyrůstala ve stínu svého slavného otce Antonína Moskalika. Jablko ale nepadlo daleko od stromu. Pavlína se s námi podělí o zákulisí natáčení četnických humoresek, jehož režijního vedení se ujala po tatínkově smrti. Prozradí ale i to, na čem teď pracuje, či kde se cítí opravdu doma. Poslechněte si nás po 13. hodině.

0: To byl Dalibor Janda, písnička Hráli jsme Kličkovanou, my ale myslíme na Luci, na skupinu Luci, protože čekáme na písničku Chci zas v tobě spát. Díky ní, pokud se během ní dovoláte jako první na telefon 22 155 49 99, půjdete zdarma na červnový Bernard Fest do Humpolce, kde Lucie, a nejenom Lucie, bude hrát. Hrajeme o dvě vstupenky, už brzy, víc neřeknu. Snad jenom poslouchejte.
1: Počasí.
0: Je čtvrtek, je 28. května a dnes na Vysočině čekáme jasno, odpolední teploty budou mezi 19 až 22 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Léto v Jihlavě bude znovu plné koncertů, filmů, pohádek i netradičních zážitků. Více nám o tom poví vedoucí produkce Brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek, který bude ve čtvrtek hostem našeho vysílání.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: To byl Aleš Brychta a dívka s perlami ve vlasech ve čtvrtečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. 20 minut na stabilizaci auta, vytažení zraněného řidiče a první pomoc. V terénu se hasičské vyprošťování pro dopravní nehodě řídí situací. Vežďáře se ale utkali na přesně určený čas. Museli vše zvládnout perfektně. Na dopravním hřišti se poměřili profesionální hasiči v krajské soutěži a 13 dobrovolnických jednotek v okresní.
1: Auto ležící na boku, střecha ještě vražená do svodidla. Přihlíží Aleš Enda z Pacovské stanice profesionálních hasičů.
2: Oblížíme tu situaci, aby jsme se domluvili nějaký detail ještě ohledně nějakých postupů, ale to, co si budeme povídat, je to běžná dopravní nehoda, která je prostě hodnocená rozhodčími.
1: Jak často vlastně typově takovouhle dopravní nehodu řešíte v tom reálu, to znamená, kdy jde opravdu o život?
2: Tak běžně u nás, my jsme stanice typu P2, máme nějakých 50-60 výjezdů k dopravním nehodám ročně, s tím, že zakliněné osoby máme třeba řekněme u té poloviny.
1: Je tady vyrovnaných 13, 14, 15 nadstandardně nabouraných aut.
3: Bez pomačkání bychom se do nich dostali poměrně lehce, takže my si nějakým způsobem to auto pomačkáme, řešíme tam boční nárazy, čelní nárazy, pomačkání střechy ze zadu, auto dáme, ať už je na kolech, na střeše, na boku, prostě tu situaci nějakým způsobem přizpůsobíme. Máme k tomu vytvořené překážky, jako jsou svodidla, betonové zátarasy.
1: Aby se rozhodčí Jan Lukeš.
3: Hodnotí se to vlastně ve třech kritériích, hodnotí se taktika zásahu, kde se vlastně hodnotí velitel zásahu, postup toho zásahu, pak je oblast techniky provedení zásahu, kde se hodnotí, jak chlapi používají to nářadí, jakým způsobem vstupují do auta, a třetí je vlastně zvládání předlékařské první pomoci.
1: Celé soutěžení je podle hasičské mluvčí Petry Musilové druhořadé. Hlavní je procvičit zásahy.
4: Tím, že jsou hodnoceni těmi rozhodčími, tak získávají cenné zkušenosti, kdy mají tu zpětnou vazbu, co u těch zásahů dělají třeba dobře, co dělají méně dobře, kde je potřeba se zlepšit.
1: Na rozdíl od reálného zásahu na silnicích, při soutěži si bezpečně a bez děsivých obrázků situaci prohlíží taky diváci. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme dobrý den, čekají nás zprávy s Jakubem Divišem.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Teplo a sucho trápí farmáře. Bojí se, že nebudou mít seno a senáš na zimu pro zvířata. Tráva někde skoro vůbec nenarostla a tak nemají co sklízet. Podle Zemědělského svazu České republiky je nejhorší situace například v Jihočeském kraji, na Vysočině, v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Premiér Andrej Babiš z ANO dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným z motoristů oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Doposud stát podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021. Prezident Petr Pavel dnes v Estonsku navštíví město Tartu a vydá se na prohlídku baltské obranné linie. Podél svých pozemních hranic buduje Estonsko systém opevnění, jehož součástí mají být mimo jiné taky desítky kilometrů protitankových příkopů. Už včera prezident Pavel jednal s představiteli estonské vlády o zapojení českých zbrojařských firem do zabezpečení hranic pobaltských států. Americká armáda v noci provedla několik úderů na vojenská zařízení v Íránu a sestřelila několik dronů. S odvoláním na amerického vojenského činitele to tvrdí agentura Reuters. Tři exploze se ozvaly poblíž přístavu Bandar Abbas v blízkosti Hormuzského průlivu. Informovala o tom iránská agentura Fars s tím, že ozbrojené síly v oblasti krátce aktivovaly systémy protivzdušné obrany. Írán nehlásí žádné oběti ani materiálové škody. Na řadě je sport. Fotbalisté londýnského Crystal Palace porazili ve finále konferenční ligy v Lipsku Vallecano 1-0. Hned ve své první sezóně v evropských pohárech tak získali trofej. Týden po triumfu Aston Villa v evropské lize míří i další pohár do Anglie. V sobotu může v Budapešti sbírku zkompletovat Arsenal v lize mistrů proti Paris Saint-Germain. Žďár nad Sázavou 8, Telč 9 a Dukovany 10 stupňů, to jsou ranní teploty na Vysočině. Dnes čekáme převážně jasné počasí, ale mírně se ochladí. Denní maxima vystoupí na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 na kilometru 127 ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo a v opačném směru na Brno kilometr 129 máme hlášené porouchané vozidlo také. Dejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přejeme dobrý den ve čtvrtek 28. května v 6.33.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Právě teď si můžete vyhrát dva lístky na Bernard Fest, který bude 19. a 20. června na Humpoleckém náměstí. Volejte 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina a tohoto interpreta si užijete naživo.

To byla skupina Lucie, ještě s Davidem Kolarem, písnička Chci zas v tobě spát, v 6 hodin 42 minut. Byla to dnešní výherní písnička Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. Kdo se dovolal jako první, tak ten samozřejmě vyhraje dvě vstupenky na humpolecký Bernard Fest, kde bude skupina Lucie koncertovat už 20. června. Marie. Určitě dojde i na Marii. Kromě Lucie tam bude i skupina Olympic. Bude tam Jiří Korn, také tři sestry. Marie Rotrová, když jsme u té Marušky, že ano. Marpo, skupina UDG, ta tam zahraje už ve čtvrtek 18. června, i když oficiálně je ten festival 19. až 20. června.

0: Moc děkuju.
1: Není
0: děkuju.
1: Zač, naslyšenou. Jestli chcete naslyšenou. I vy mít takto příjemné ráno, máte možnost ještě zítra v pátek, kdy opět budeme hrát o dvě dvoudenní vstupenky na Bernardfest. Dohromady vás výjdou zhruba na 3200 korun, tak takhle krásně můžete po ránu ušetřit. Český rozhlas Vysočina je mediálním partnerem Bernardfestu. Připomínám, že do této neděle koupíte zvýhodněné dvoudenní vstupenky za 1600 korun, pak už budou dražší.

0: Máme 6:47.
1: Počasí.
0: A v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už je s námi meteorolog Mojmír Martan. Dobrý den vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké to ráno máme a jaký bude 28. květnový den z pohledu počasí v kraji Vysočina?
2: Ráno máme jasné, teploty se pohybují od 6 do 11 stupňů a jasná obloha nás bude provázet po celý den. Maximálně odpoledne může být skoro jasno. Odpolední teploty 20 až 23 stupňů, proudí k nám trošku chladnější a suší vzduch. Teďka fouká většinou slabý, přes den ale se rozfouká mírný severozápadní až severní vítr, který večer zeslábne.
0: Ale i tak to jsou příjemné jarní teploty. Jaké jsou vyhlídky na pátek a na víkend?
2: Tak očekáváme, že bude jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Ráno bude chladné s teplotami 8 až 5 stupňů, v údolích ojediněle až 3. Přes den potom se oteplí na 23 až 26 stupňů. No a zatímco noc a ráno budou ve znamení bezvětří nebo slabého proměnlivého větru, přes den ten vítr bude mít spíše severozápadní směr, ale bude také slabý.
0: Podobně to vypadá i o víkendu.
2: O víkendu přijde změna.

0: Bude přibývat oblačnost, také se v průběhu dne vyskytnou přeháňky, možná i někde zabouří. Ranní teploty budou kolem 10 stupňů, v údolích ojediněle až 6, odpolní teploty mezi 22 až 26 stupni.
1: To říká meteorolog, můj jméno Martin. Moc vám děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Čeština mu ve škole nešla, ale dnes

0: také na koupaliště, ale skoky do vody v reportáži nečekejte. Přibyslavy se v tomto neobvyklém prostředí představí děti ze základní umělecké školy a my si je poslechneme.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Fajdo, řekni fór.
1: No mám tady jeden takovej o manželství, jo, takhle žena přijde domů a táhne 3 basy piv, k tomu 2 láhve rumu a 3 láhve vína. No a ještě má chleba, viď? A manžel tak na ní kouká a říká, hele, my budeme mít nějakou návštěvu. Ne, proč? No tak co ten chleba?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Tato legendární britská partička skupina Duran Duran bude už příští měsíc 24. června koncertovat v pražské O2 aréně.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Okrouhlici na Havlíčkobrodsku nevede v posledních 4 letech starosta, ale 2 místostarostové. Distributoři kvůli limitům sítě nezapojují některé solární elektrárny. Ukrajinský ombudsman zkritizoval situaci v odvodních armádních centrech na Ukrajině a bude jasno s teplotami do 23 stupňů. Ve čtvrtek 28. května vám hezké ráno přeje Jakub Diviš, jsou tady zprávy. Zastupitelé Okrouhlice na Havlíčkobrodsku večer opět volili starostu. V případě obce nejde o mimořádnou situaci. Stejný bod řeší zastupitelstvo už téměř 4 roky od posledních komunálních voleb. Nikdo ze zvolených zastupitelů totiž starostou být nechce. Statutárními zástupci jsou proto 2 bezpartijní neuvolnění místostarostové, popisuje jeden z nich Vít Strašil.
3: My jsme to samozřejmě řešili s ministerstvem vnitra, kde oni nás teda se snažili prostě popsat tu situaci, že by bylo dobré, kdyby jsme měli starostu, protože ho tahle zákon předpokládá a podobně, ale nakonec máme v nějakém konečném usnesení od nich, že teda tuhle tu situaci takhle berou, že bychom měli na každém zastupitelstvu se pokusit toho starostu zvolit, ale když to nikdo dělat nechce, tak samozřejmě s tím nikdo nemůže nic dělat.
0: Distributoři EGD a PRE musí odmítat připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Důvodem jsou fyzické limity distribuční soustavy a taky enormní nárůst počtu fotovoltaik v posledních letech. Například EGD jen za poslední rok a půl odmítl 17 000 žádostí, dodává jeho mluvčí Lubomír Budný.
4: V některých místech dnes umožňujeme připojovat zákazníky pouze bez přetoku do sítě. Z pohledu klienta to znamená, že přichází o možnost výdělku z přetoku nebo sdílení přebytků v plném rozsahu.
0: Omezené kapacity řeší taky PRE distribuce na severovýchodě Prahy. Spíš než domácností se ale problém týká například velkých solárních parků. ČES na naše dotazy neodpověděl. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec si stěžuje na drsné praktiky v odvodních armádních centrech na Ukrajině. Přibývá v nich podle něj případů, kdy jsou porušována lidská práva.
5: Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na sociálních sítích napsal, že některá územní doplňovací centra se de facto změnila ve věznice. Postěžoval si na to, že odvodní centra v Bílé Cerekvi a Užhorodu jeho oficiální doporučení ignorovala a reagovala až poté, co jejich praktiky zveřejnil v médiích. Lubinec kritizoval nedůstojné podmínky a špatné zacházení s mobilizovanými občany. Upozornil na to, že ani policie na tyto případy nereagovala. Lubinec chce proto provést víc inspekcí v odvodních střediscích po celé zemi. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Sport. Fotbalový Artis Brno v úvodním zápase baráže o účast v příští prvoligové sezóně prohrál doma se Slováckem 1-4. Artis přitom šel po půl hodině do vedení, hosté ale otočili skóre. Stoper Jan Štěrba připustil, že domácí špatně rozložili síly a po startu utkání ztratili energii.
6: Slovácko si dokázalo zalézt, možná s ním pracovalo a my jsme se nechali vlastně i tou atmosférou trošku možná až moc vyhecovat. Pak potom nám ty síly docházely, protože jsme cítili tu šanci v tom poločase a hodně nám to vzalo, že? Protože vlastně diváci nás hnali, cítili jsme ty šance a to je přesně to, že Slovácko nějaké ty šance přežilo logicky a nám ty síly potom docházely a potrestali nás. No.
0: A hokejisté Montrealu s brankářem Jakubem Dubešem jsou v playoff NHL jediný zápas od vyřazení. Ve čtvrtém duelu v duelu finále východní konference podlehli na domácím ledě Caroline 0-4 a v sérii prohrávají 1-3 na zápasy. Dubeš pochytal 39 střel. Páté utkání se bude hrát v sobotu ráno českého času na ledě Caroline.
1: Počasí.
0: Havlíčkův Brod 7 stupňů, Brtnice 11. Dnes čekáme převážně jasné počasí, ale mírně se oproti předchozím dnům ochladí. Denní maxima vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnici z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou u Nového Veselí na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta. Na obchvatu Jihlavy před Jihlavským tunelem se srazilo osobní auto s dodávkou. Potom na D1 z Brna do Prahy kilometr 126 na Prahu se lehce z boku srazily dva kamiony, stojí v odstavném pruhu. Na kilometru 132 porouchané vozidlo v odstavném pruhu a velký pozor taky o kousek dále na kilometru 136. Z dodávky tam unikla nafta a zasahují dvě jednotky hasičů.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Sedmá hodina, pátá minuta, ladíte Český rozhlas Vysočina ve čtvrtek 28. května. Mám tady pro vás balíček. Chcete jej rozbalit, že nevíte, co v něm je? Takhle. Prodej nevyzvednutých zásilek ze zahraničního internetového tržiště poprvé dorazil i do Jihlavy. Jaký o ně byl zájem a co v nich lidé našli, to vám po čtvrt na osm ve své reportáži prozradí Veronika Bartes-Bohradíková.
1: Dobré ráno.

0: To byla skupina Team, to byl Paolo Habera, to byla legendární reklama Na ticho. Letošní podzim se opět ponese v duchu Superstar, ano, opět uslyšíme tady tuto znělku. No a Paolo Habera opět usedne do role porotce, tak se těšíme na to, jak zase přísný bude, jak dá některým zabrat, ale tak snaží se být spravedlivý a někdy ta pravda do očí bolí. Tak tolik tedy k Paolo Haberovi. Za chvíli Holky pro mámu, Lešek Semelka si prostě nejlepší. Teď 3 minuty před 7:45 Petr Jungmann připomene 28. květnové události.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes 2 měsíce. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prag, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O 2 měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže Královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. Já přeju dobrý den.

0: To byli Paul Simon a Art Garfunkel se Cecilia tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. My vám všem přejeme krásné čtvrteční ráno, máme 28. května, 7. hodinu a 17. minutu.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes bude jasno, odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů Celsia. Co zatím není jasné, je to, že nevíme, jak dopadne dnešní hokejový zápas na mistrovství světa mezi Finskem a Českem. Samozřejmě, že budeme Česku od 16.20 držet palce.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Léto v Jihlavě bude znovu plné koncertů, filmů, pohádek i netradičních zážitků. Více nám o tom poví vedoucí produkce Brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek, který bude ve čtvrtek hostem našeho vysílání.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotu poznáte Michelle, které všichni říkali Shelley. Odvážná antropoložka našla smysl života mezi lovci lebek na filipínském ostrově Luzon, pod vrchy Cordillère a Sierra Madre. Žila mezi lidmi, pro které byl krvavý rituál lovu hlav součástí každodenního bytí. Prožila krátký, ale zcela výjimečný život.
1: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání představí Bohumila Kubištu, otce moderního českého malířství. Jeho obrazy se dnes prodávají za desítky milionů korun. Disciplinovaný důstojník, který prý na počátku první světové války potopil jednu z nejmodernějších francouzských ponorek. Obdivovaný i nenáviděný umělec, který byl vždy svůj. Jeho osud dodnes fascinuje.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: To jsem zvědav, co tam bude, až to rozbalíme. Velká paleta plná nevyzvednutých balíčků a kolem desítky zájemců rozbalujících obálky s překvapením. Právě tak vypadal první jihlavský prodej nevyzvednutých zásilek z mezinárodního internetového tržiště. Příchozí jej pojali jako zábavnou loterii s nečekaným výsledkem.
1: Tam to nějak krásky, že jo? Víš, co to může být? Já si říkala, no, nějaký menší balíček, že bych to vyzkoušela. Poprvé, já jsem to viděla kolikrát v televizi, ale někdy já říkám si, tak kdo ví, co to teda je, jako, co tam může být. Oni tam můžou být někdy pěkné věci, které se vám můžou hodit třeba, že jo?
2: Všechny mají stejnou barvu, jsou stejně zabalené, liší se pouze velikostí a gramáží. Tak to dáme na váhu. Seniorka Jana Čeřovská si vybrala balíček o velikosti krabice od bot.
1: Já si to rozbalím až doma, já jsem zvědavá, co jsem si koupila za 760 korun, uvidím, no.
2: To mladá maminka, Veronika Vlčková, si balíček rozbalila na místě.
3: Sluchátka.
2: Aha.
3: Kudinky. A chůvička.
2: Uplatníte?
3: Kdyby to bylo tak před rokem, tak jo. Jsem spokojená.
2: A plánujete si všechno nechat nebo třeba přeprodat?
3: Chůvičku asi daruju, že máme velkou holčičku a tu nevyužijem, ale já si zbytek nechám.
2: Zuzana Nováková přišla s kamarády.
4: No, lákalo mě to, že nevím, co tam je a třeba tam bude něco, co se mi bude líbit.
2: Tak pojďme na to. Tenisky.
4: Tenisky.
2: Bílé.
4: Seři taky nebudou.
2: Jaká to je velikost?
4: 36.
2: 36.
4: A 38, ty už seři budou. Takže
2: tak
4: máme
2: jedny
4: boty pro dceru. Asi bych to znova nekoupila za tyhle peníze.
2: Ale byla to radost.
4: Ale byla to radost, jo. Taký pěkný překvapení.
2: Nevyzvednuté balíčky z celého světa poprvé do její hlavy přivezla Marie Mia Kolaříková.
5: Mladá paní, to bylo elektronika, domácí spotřebiče, oblečení, jo, to je různě, je to různý prostě, cokoliv.
2: A objíždíte různá města?
5: Ano, jezdím po celé České republice.
2: Přesné statistiky prodejů nevyzvednutých zásilek momentálně neexistují. Jen v Česku, ale podle odhadů poskytovatelů služeb v oblasti elektronického obchodu, činí obrat z prodeje takových balíčků vyšší stovky milionů až jednotky miliard korun. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dobrý den, je 7:30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vysočina má svou první rezervaci s divokými koňmi. Organizace Česká krajina dovezla do Loukova na Havlíčkobrodsku zatím dva hřebce. Na podzim je doplní dalších 5. Divocí koně jsou podle ochránců přírody prospěšní pro krajinu. Spasou totiž i staré trávy a dávají prostor nové vegetaci. Dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. Podle ministerstva školství jich je 7,5 tisíce. To je asi o 2,5 tisíce víc než před 4 lety. O povolení domácí výuky rozhoduje ředitel kmenové školy, kde je dítě zapsané. Součástí žádosti musí být i doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Podle ministerstva školství jsou v domácím vzdělávání nejčastěji žáci se závažnými psychiatrickými onemocněními, pro které je lepší individuální výuka. Britská společnost Rolls-Royce si vybrala plzeňskou Škodu jaderné strojírenství jako jednoho z dodavatelů jaderných komponentů, řekl to mluvčí Škody ES Karel Samec. Spolupráce se bude týkat vývoje a výroby malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce letos na jaře podepsala smlouvu s ČEZem na přípravě výstavby prvního malého reaktoru v Temelíně. Ten by měl začít fungovat ve druhé polovině 30. let a v budoucnu by mohly přibýt i další. Válka na východě Demokratické republiky Kongo podle šéfa Světové zdravotnické organizace komplikuje boj s epidemií eboli. Generální ředitel WHO Tedros Ghebreyesus to napsal před svou dnešní návštěvou této africké země. Vyzval taky k okamžitému příměří v ozbrojeném konfliktu. Kvůli epidemii eboli tam zemřelo přes 220 nakažených, u dalších víc než 900 lidí mají lékaři na nemoc podezření. Na současnou variantu viru neexistuje vakcína ani léky a včera kvůli nemoci uzavřela Uganda hranice se sousedním Kongem. 17. etapu Giro d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Michael Valgren a ve 34 letech oslavil první triumf na závodě nejvyšší kategorie. Třebíčský Jan Hirt dojel 12. a v celkovém hodnocení se vrátil na 16. místo. Dán Jonas Vingegaard pak udržel víc než 4-minutový náskok v čele průběžného pořadí. V Přibyslavi je 9 stupňů, v Počátkách 10. Dnes čekáme převážně jasné počasí, ale oproti včerejšku se mírně ochladí. Teplotní maxima 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou na kruhovém objezdu u Nového Veselí havarovala dvě osobní auta. Na D1 z Brna do Prahy kilometr 126 na Prahu se lehce z boku srazily dva kamiony, stojí v odstavném pruhu. Na kilometru 132 stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu a velký pozor taky, na kilometru 136 z dodávky tam unikla nafta a zasahují hasiči.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tomáš Polák ze skupiny Opět a Radeček poslední dny tráví v posilovně, to aby si zlepšil fyzičku a na podzim v pořadu Stardance samozřejmě zazářil. Tak Tome, prosím tě na chvíli teď činky polož, chop se mikrofonu a hoď tam hory. Děkuju.

0: 7 hodina 40. minuta z dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. Zdravíme všechny turisty. Ostatně o víkendu se můžete vypravit na akci Teslácký šotek. Hovořit o ní budeme po 8. hodině. Teď se ale Martin Písařík v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina pokusí spočítat všechny hrady, zámky i zříceniny u nás v Česku.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě co do rozlohy je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helfštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: chcete naučit anglicky. Makovičky vám už za chvíli prozradí, jak na to.
1: Počasí.
0: Je 7:45, je před námi čtvrtek s datem 28. května. Na Vysočině dnes čekáme převážně jasno. Odpolední teploty budou mezi 19 až 22 stupni Celsia. Nevím, jak strávíte dnešní večer, ale možná, že kdo ví, pojedete do Telče.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni sny mi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: To byl Tomáš Klus, písnička Nina, 10 minut před 8 hodinou. Za chvíli další česká písnička, postarají se o ní Karel Černoch s Ivetou Bartošovou. Ta písnička má název V tom, teď nás ale čekají makovičky. A i když bude řeč o angličtině, budou mluvit česky.
1: Makovičky. Jak se naučit anglicky?
2: Třeba jít do školy.
3: Já chodím na angličtinu a ona ti třeba dá nějaký úkol, jak se to jmenuje. A ty to musíš říct, anebo ti třeba pojadí. A pak se budeš učit třeba, jak se to píše, nebo jak se to čte.
4: Musíš si stáhnout angličtinu na telefonu.
5: Nebo se naučit zpívat anglicky, nebo v nějaké knize může být písnička anglická. Můžete si jít a zpívat doma.
6: Moje ségra tak má taky angličtinu na mobilu a je to říká a ona to musí splnit. Kdyby to nesplnila,

Kam si koupíš tablet? Na něm si budeš číst knížky a třeba 10krát si přečteš tu stejnou a 10krát si na ní všechny ty slovíčka najdeš, co to znamená. Makovičky.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: V Jihlavském kostele svatého Ignáce obnoví restaurátoři malby, včetně stropní fresky. Profesionální i dobrovolní hasiči na žďárské soutěži trénovali vyprošťování z havarovaných aut. Česká republika podle ministra Macinky nabídla spojencům unikátní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. A bude jasno s teplotami až 23 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, dobré ráno. Oprava nejcennější vnitřní výmalby začíná v Jihlavském kostele svatého Ignáce. Odborníci se zaměří na trojrozměrnou malbu za oltářem a taky na stropní fresku, která pochází z počátku 18. století. Pokračuje technička biskupství brněnského Jitka Klementová.
3: Začne se teda tady tou přední stěnou a potom se bude pokračovat vlastně v lodi na tři etapy. Při té opravě nebo při restaurování fresky tam dojde k výměně těch oken na těch horních patrech, což jsou teda těch 6 kusů.
1: Opravy barokního interiéru za zhruba 45 milionů korun potrvají do poloviny roku 2029. Vyprošťování zraněných řidičů po haváriích si procvičili hasiči z celé Vysočiny. Krajská soutěž profesionálů a okresní klání dobrovolných jednotek hostil Žďár nad Sázavou. Hasiči trénují specificky situace, kde jsou vraky aut převrácené na bok nebo na střechu, vysvětlil jeden z rozhodčích a vedoucí žďárské stanice Jan Lukeš.
4: Oni ty auta v dnešní době jsou tak bezpeční, že ty čelní nárazy při standardních rychlostech do 80-100 km v podstatě jdou otevřít dveře a ten zraněný, toho zraněného vytahujem v podstatě z nepoškozeného auta. Nejnebezpečnější jsou tyhle nárazy, kdy auto se převrátí, narazí třeba střechou do stromu, boční nárazy, zadní nárazy a podobně.
1: Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečnostního poradce Andrew Bakerem v Bílém domě.
5: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný, ale zároveň vidí úplně všechno v okruhu asi 400 kilometrů, takže my jsme pyšní na to, že něco takového máme a samozřejmě jsme připraveni to poskytnout.
1: Macinka ve Washingtonu taky řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu a to v souvislosti s novou strategií America First o převodu zbraní. Sport. Tenistka Marie Bousková porazila Britku Jonesovou 2-0 na sety a po třetí v řadě na Roland Garros postoupila do třetího kola. To si zahraje taky Karolína Muchová po dvousetové výhře nad Račiminovou z Uzbekistánu a Jakub Menšík, který zdolal v 5 sedách Argentince Navoneho. Sára Bejlek naopak podlehla Polce Švojtekové 0-2. K utkání s 4-násobnou šampionkou turnaje nastoupila na centrálním dvorci.
6: Abych byla upřímná, tak bych čekala, že z toho budu víc vystresovaná. Ten kurt je velký samozřejmě, ale mě se tam hrálo celkem dobře. Měla jsem pocit, že mám všude hodně prostoru ještě doběhnout, ale určitě mi to ukázalo, že musím makat dál, že tam ještě pár skulinek a určitě to ukázalo i týmu, na čem zapracovat.
1: Vypadl taky Tomáš Macháč, který podlehl 0-3 na sety Němci Zverevovi.
2: Počasí.
1: Třebíči je 14 stupňů, ve Ždírci nad Doubravou nebo v Polné 12. Dnes čekáme převážně jasné počasí, ale mírně se ochladí. Denní maxima vystoupí na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor na silnici z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou. U Nového Veselí na kruhovém objezdu se střetla dvě osobní auta. Tolik doprava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pokud máte větší pozemek, můžete tam mít divoké koně, o které se v podstatě ani nemusíte starat. Podobně to udělala i paní Ivana Jungová z Loukova na Havlíčkobrodsku, která má teď za domem první rezervaci divokých koní na Vysočině. Taky navštívíme po 8:45 ve čtvrtečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.
2: Dobré ráno.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi paní Jana Komínová. Přeji vám hezké ráno.
1: Hezké ráno všem posluchačům a posluchačkám.
2: Vy se určitě těšíte na sobotu.
1: Moc se těšíme. Tuto sobotu 30. května pořádáme již 45. ročník oblíbeného tesláckého šotka, takže letos slavíme vlastně půlkolatiny.
0: Co jste si tady nachystali? Budou nějaké speciální trasy nebo jste je prodloužili?
1: Připravili jsme je takových několik novinek, protože chceme oslavit tady to jubileum. Nechceme všechno prozrazovat. Účastníci zjistí až na místě. A jinak taková jako zajímavost je, že vlastně na okroulíku, který držíme, že tam jdou všechny trasy, protože tahle ta lokace je pro Jihlavany takovou srdeční záležitostí, tak letos se tam koná okroulické jaro, takže turistům nabídne i příjemné zpestření podobě takového kulturního zážitku.
0: To bude v cíli, pojďme si ale říci, kdy a kde je sraz.
1: Takže startuje se jako obvykle od 6.30 do 10 hodin v Technologickém parku Jihlava v Havlíčkově ulici. Pro vlastně turisty máme připraveno zase několik tras. Pěší se můžou těšit na trasy od 6 do 46 kilometrů. Ta nejkratší 6-kilometrová trasa taktéž říkáme Kočárková a vede vlastně podél řeky Jihlavy. Pro cyklisty tam máme trasy od 16 až po náročných 89 kilometrů a zajedou si třeba do Třeště, podívat na Rokštejn a dále.
0: Počasí jste objednali?
1: Samozřejmě, věříme, že bude krásně, úplně ideálně na turistiku, to znamená bez deště a příjemných okolo 20 stupňů Celsia.
0: Jana Komínová zvala na 45. ročník turistického pochodu a cyklojízdy Teslácký šotek. Tak ať vše vyjde a všichni zdárně dorazí do cíle. Užijte si to, naslyšenou.
1: Děkujeme a vy přijďte oslavit těch 45 let Tesláckého šotka pohybem na čerstvém vzduchu. Těšíme se na vás.
3: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádi.

0: To byly Rangers, teče voda, teď Lucie Vondráčková, vzkaz v láhvi. Je 8.17, co se týká čtvrtečního počasí v kraji Vysočina. Dnes čekáme převážně jasno s teplotami mezi 19 až 22 stupni.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Čteš

0: Pokud to ještě nevíte, na Vysočině je první rezervace divokých koní. Nedaleko Loukova u Dolního Města na Havlíčkobrodsku jsou teď v rozsáhlé ohradě k vidění dva hřebci. Do budoucna by mělo být v areálu až 7členné stádo. Pastva divokých koní pomáhá biologické rozmanitosti v krajině. Na Vysočinu přijeli z Národního parku Podyjí a s mikrofonem Českého rozhlasu Vysočina se za nimi zajela Tereza Pešoutová.
1: Takhle projdete, jo? Zkuste se tady nedotknout ani těch.
2: Sundová Ivana Jungová bezpečnostní prvky z velké ohrady, kterou má za domem. Po vstupu za ohrazení už vidíme o kus dál dva postávající koně.
1: Já jsem zjistila, že ta možnost je. A zrovna v ten moment, nějakou dobu už se tady prodávaly tyhle ty pozemky. A když jsem to zjistila, tak mi přišlo, že by to mělo smysl, že by to bylo hezký, že by tady byly. Ale hlavně jsme zjistili, jako jak jsou, jako přinášejí pro tu krajinu, že jsou hrozně důležitý a jak ji zlepšujou.
2: Vysvětluje Ivana Jungová, že s organizací Česká krajina se spojila před Vánoci. Na začátku týdne jí dovezli první dva koně, ohrada vznikla jen chvíli předtím.
1: Ty se postavila minulý týden, ta ohrada.
2: No tak to šlo rychle.
1: Tohle bylo hodně jakový. Protože oni zrovna nějaký převáželi a tak nechtěli, jo, jakože se to udělá najednou, že ještě jednoho vezli někam jinam.
2: Doposud byli koně u Loukova v menší aklimatizační ohradě, teď je právě vypustili do volnějšího výběhu, kde by si už měli žít vlastním životem bez přímé péče lidí.
1: Neměli by vyžadovat žádnou. To byl právě i to, co mě jako přesvědčilo. Jako nemáme je hladit, krmit, socializovat. Jo, měli by si tady prostě tak ležít vedle nás, samozřejmě se uvidíme.
2: Výběh nedaleko Loukova je vůbec prvním místem na Vysočině, kde teď divocí koně žijí. Jinak je ale zájem o jejich začlenění do krajiny podle ředitele České krajiny Dalibora Dostála poměrně velký.
3: V podstatě na ta zvířata máme pořadník a i to je důvod, proč vlastně nebyla hned na začátku naplněna celá kapacita té nově vzniklé rezervace v Loukově, ale vlastně převezli jsme jenom dva první hřebce a další zvířata budeme doplňovat postupně.
2: Vysvětluje Dalibor Dostál, že rezervaci v Loukově doplní na podzim o dalších 5 kusů. Nejde jen o začlenění koní do krajiny, zvířata životnímu prostředí i hodně pomáhají.
3: Oni preferují trávy a dokáží spásat i velmi staré porosty tráv, takzvanou stařinu, a dokáží je přeměňovat na pestře kvetoucí porosty. A vlastně v tomhle tom ti divocí koně jsou unikátní.
2: Aktuálně má společnost Česká krajina další zájemce i z Českého středohoří, Jižních Čech nebo z Havířova a rezervace pro divoké koně a zubry vzniká také v Doupově v Ústeckém kraji. Z Loukova Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Světelsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: hezké ráno, je 8:30.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Teplo a sucho trápí farmáře, bojí se, že nebudou mít seno a senáž na zimu pro zvířata. Tráva někde skoro vůbec nenarostla a tak nemají co sklízet. Podle Zemědělského svazu České republiky je nejhorší situace například v Jihočeském kraji, na Vysočině, v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Premiér Andrej Babiš z ANO dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným z motoristů oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Doposud stát podpořil na 600 000 domácností, z toho 2/3 od roku 2021. Prezident Petr Pavel dnes v Estonsku navštíví město Tartu a vydá se na prohlídku baltské obranné linie. Podél svých pozemních hranic buduje Estonsko systém opevnění, jehož součástí mají být mimo jiné taky desítky kilometrů protitankových příkopů. Už včera prezident Pavel jednal s představiteli estonské vlády o zapojení českých zbrojařských firem do zabezpečení hranic pobaltských států. Americká armáda v noci provedla několik úderů na vojenská zařízení v Íránu a sestřelila několik dronů. S odvoláním na amerického vojenského činitele to tvrdí agentura Reuters. Tři exploze se ozvaly poblíž přístavu Bandar Abbas v blízkosti Hormuzského průlivu. Informovala o tom íránská agentura Fars s tím, že ozbrojené síly v oblasti krátce aktivovaly systémy protivzdušné obrany. Írán nehlásí žádné oběti ani materiální škody. Na řadě je sport. Fotbalisté londýnského Crystal Palace porazili ve finále konferenční ligy v Lipsku Vallecano 1-0. Hned ve své první sezóně v evropských pohárech tak získali trofej. Týden po triumfu Aston Villa v evropské lize míří i další pohár do Anglie. V sobotu může v Budapešti sbírku zkompletovat Arsenal v lize mistrů proti Paris Saint-Germain. Vatín 13, Jihlava 14 a Jaroměřice nad Rokytnou 15 stupňů. To jsou ranní teploty na Vysočině. Dnes čekáme převážně jasné počasí, ale oproti včerejšku se mírně ochladí. Denní maxima vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Ledečsku u obce Kožlí směrem na Hněvkovice nám hlásíte nehodu, tak tam zpozorněte. Mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou na kruhovém objezdu u Nového Veselí se střetla dvě auta. Potom u obce Příšt po Natřebíčsku projíždějte opatrně, máme tam hlášenou nehodu. A na dálnici D1 ve směru na Brno, kilometr 127, projíždějte opatrně, leží tam roztrhaná pneumatika na vozovce. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dopravní hřiště u Žďárského stadionu se proměnilo v dějiště sériové dopravní nehody. Hasiči z celé Vysočiny tam soutěžili ve vyprošťování uvízlých řidičů a měli na to 20 minut. Zvládli to? Jak jim to šlo? To uslyšíte už za chvíli.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, to byl Žalman, kdyby tady byla taková panenka. Samozřejmě, že i Žalman se ukáže na letošních prázdninách v Telči, tak s ním rozhodně počítejte, on s vámi taky počítá. Moc se na vás těší, 8. srpna bude vystupovat na prázdninách v Telči. Dostali k dispozici 20 minut. Během těch 20 minut museli stabilizovat auto, vytáhnout zraněného řidiče a poskytnout první pomoc. Ano, v terénu se hasičské vyprošťování po dopravní nehodě řídí aktuální situací, ale ve Žďáře nad Sázavou, jak jste slyšeli, dostali přesně vyměřený čas. A museli vše zvládnout perfektně. Na dopravním hřišti se poměřili profesionální hasiči v krajské soutěži a 13 dobrovolnických jednotek v okresní.
1: Auto ležící na boku, střecha ještě vražená do svodidla. Přihlíží Aleš Enda z Pacovské stanice profesionálních hasičů.
2: Oblížíme tu situaci, aby jsme si jakoby domluvili nějaký detail ještě ohledně nějakých postupů, ale potom, co si budeme povídat, je to běžná dopravní nehoda, která je prostě hodnocená rozhodčími.
1: Jak často vlastně typově takovouhle dopravní nehodu řešíte v tom reálu, to znamená, kdy jde opravdu o život?
2: Tak běžně u nás, my jsme stanice typu P2, máme nějakých 50-60 výjezdů k dopravním nehodám ročně, s tím, že zakliněné osoby máme třeba řekněme u té poloviny.
1: Je tady vyrovnaných 13, 14, 15 nadstandardně nabouraných aut.
3: Bez pomačkání bychom se do nich dostali poměrně lehce, takže my si nějakým způsobem to auto pomačkáme, řešíme tam boční nárazy, čelní nárazy, pomačkání střechy ze zadu, auto dáme, ať už je na kolech, na střeše, na boku, prostě tu situaci nějakým způsobem přizpůsobíme. Máme k tomu vytvořené překážky, jako jsou svodidla, betonové zátarasy.
1: Popis rozhodčí Jan Lukeš.
3: Hodnotí se to vlastně ve třech kritériích, hodnotí se taktika zásahu, kde se vlastně hodnotí velitel zásahu, postup toho zásahu, pak je oblast techniky provedení zásahu, kde se hodnotí, jak chlapi používají to nářadí, jakým způsobem vstupují do auta, a třetí je vlastně zvládání předlékařské první pomoci.
1: Celé soutěžení je podle hasičské mluvčí Petry Musilové druhořadé. Hlavní je procvičit zásahy.
4: Tím, že jsou v hodnocení těmi rozhodčími, tak získávají cenné zkušenosti, kdy mají tu zpětnou vazbu, co u těch zásahů dělají třeba dobře, co dělají méně dobře, kde je potřeba se zlepšit.
1: Na rozdíl od reálného zásahu na silnicích, při soutěži si bezpečně a bez děsivých obrázků situaci prohlíží taky diváci. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je minuta po 8:45.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat na to dnešní, zítřejší, zkrátka na počasí do konce tohoto týdne. Je s námi meteoroložka Bára Kučerová. Dobrý den vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: A začneme tedy s dnešním počasím. Jak bude na Vysočině?
2: A ta jasná obloha by během dneška měla vydržet a oproti včerejšku bude chladněji. Konkrétně by ty maxima měly vyšplhat mezi 20 až 23 stupňů Celsia. A oproti včerejšku také bude trošičku slabší vítr, byť bude stále mírný, stále severozápadní až severní, ale rychlost jen do 25 km v hodině.
0: Jak vypadá předpověď na zítřek, na pátek?
2: Bude to podobné jako dnes, to znamená, zůstane jasná obloha, případně pokud nebude úplně jasno, tak na obloze bude malá průsvitná oblačnost. Teploty už zítra budou vyšší než ty dnešní, 23 až 26 stupňů a zítřejší ráno by mělo mít podobné teploty jako ty dnešní, mezi 8 a 5 stupni Celsia, v údolích ojediněle až ke 3 stupňům Celsia, takže konec týdne by se měli zakončit pěkným počasím.
0: A když se zaměříme na ten víkend?
2: A tam už to bude trošičku odlišné, postupně bude více oblačnosti, sobota začne ještě skoro jasná nebo polojasná, ale přes den od severozápadu oblačnost bude přibývat. A odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, ty mohou přecházet do deště, také už se v sobotu mohou objevit bouřky, maximální teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Ano, co bude, neděle potom bude spíše také zpočátku ještě s nějakou menší oblačností, ale během dne už spíše oblačná až zatažená a v průběhu dne, případně až odpoledne, se od západu budou rozšiřovat srážky a spíše večer se v nich mohou objevit také znovu bouřky a maximální teploty stejné jako v sobotu 22 až 26 stupňů Celsia.
0: Tak to vidí meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme za předpověď, přeju vám hezký čtvrtek a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina končí, za chvíli s vámi bude Hela Dvořáková a dnes dopoledne se tak nějak zaměříme na letní program v Jihlavě. Léto v Jihlavě totiž nabídne koncerty, filmy, pohádky i různé netradiční zážitky. Vše vám po 11. hodině přiblíží host Dobrého dopoledne, kterým bude vedoucí produkce Brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.

0: Fédo, řekni fór.
1: No mám tady jeden takovej o manželství, jo. Takhle žena přijde domů a táhne 3 basy piv, k tomu 2 láhve rumu a 3 láhve vína. No a ještě má chleba, viď? A manžel tak na ní kouká a říká, hele, my budeme mít nějakou návštěvu. Ne, proč? No tak to ten chleba.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: O Krouhlici na Havlíčkobrodsku nevede v posledních 4 letech starosta, ale 2 místostarostové. Sněmovnu dnes čekají pravidelné interpelace. Projednat má i novelu o látkách poškozující ozonovou vrstvu. Maďarský premiér Péter Maďar bude v Bruselu se vedením NATO a Evropské komise a bude jasno s teplotami do 23 stupňů. Jsou tady zprávy a Jakub Diviš. Zastupitelé Okrouhlice na Havlíčkobrodsku večer opět volili starostu. V případě obce nejde o mimořádnou situaci. Stejný bod řeší zastupitelstvo už téměř 4 roky od posledních komunálních voleb. Někdo ze zvolených zastupitelů totiž starostou být nechce. Statutárními zástupci jsou proto 2 bezpartijní neuvolnění místostarostové, popisuje jeden z nich Vít Strašil.
2: My jsme to samozřejmě řešili s ministerstvem vnitra, kde oni nás teda se snažili prostě popsat tu situaci, že by bylo dobrý, kdyby jsme měli starostu, protože ho tahle zákon předpokládá a podobně, ale nakonec máme v nějakém konečném usnesení od nich, že teda tuhle tu situaci takhle berou, že bychom měli na každém zastupitelstvu se pokusit toho starostu zvolit, ale když to nikdo dělat nechce, tak samozřejmě s tím nikdo nemůže nic dělat.
0: Poslanci by dnes měli v prvním čtení projednat novely o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programu schůze sněmovny dnes ale vyplní pravidelné interpelace. Poslanci se během nich můžou obracet s dotazy na členy vlády. Ministry bude interpelovat například místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richtrová kvůli rodičovskému příspěvku.
3: Zase hodlají rozdělovat děti narozené 31. prosince versus děti narozené 1. ledna. A rozdělovat je budou o 50 tisíc korun. Navrhli rodičovský příspěvek, který naprosto nespravedlivě takhle dělá 2 kategorie rodičů malých dětí. My jako Piráti dlouhodobě navrhujeme valorizaci rodičovského příspěvku, předvídatelnou, stabilní.
0: Rodičovský příspěvek se má od nového roku podle vládní koalice zvýšit o 50 tisíc korun. Změna se má dotknout jen rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027. Novelu bude sněmovna řešit taky na mimořádné schůzi příští úterý. Maďarský premiér Péter Maďar se dnes v Bruselu sejde s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. O víkendu uvedl, že Budapešť chce napravit napjaté vzájemné vztahy se Severoatlantickou aliancí. Jednat bude taky s belgickým premiérem Bartem de Ververem.
4: V pátek se pak Maďar v Bruselu sejde také s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Nový premiér usiluje o uvolnění 18 miliard eur, v přepočtu bezmála 450 miliard korun, které Evropská komise v minulosti Maďarsku zablokovala kvůli porušování principů právního státu. Více než polovinu zablokované částky činí prostředky z fondu obnovy po pandemii. A pokud Maďarsko nedosáhne do konce srpna jejich rychlého odblokování, mohlo by o peníze nenávratně přijít. Petr Maďar proto bude na schůzce usilovat o dohodu s šéfkou unijní exekutivy. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Basketbalisté Pardubic poprvé postoupili do finále Národní ligy. V 6. semifinále vyhráli na palubovce Brna 98-87 a soupeře vyřadili 4-2 na zápasy. Američan Robert Bonham k tomu přispěl 33 body. O titul se východočeši utkají s Nymburkem, který si v semifinále poradil s Opavou ve 4 zápasech. A hokejisté Montrealu s brankářem Jakubem Dobešem jsou v playoff NHL jediný zápas od vyřazení. Ve 4. duelu finále východní konference podlehli na domácím ledě Caroline 0-4 a v sérii prohrávají 1-3 na zápasy. Dobeš pochytal 39 střel. 5. utkání se bude hrát v sobotu ráno českého času na ledě Caroline.
1: Počasí.
0: Obloha nad Vysočinou je teď převážně jasná a tak tomu zůstane i po celý dnešek. Na rozdíl od minulých dní se dnes ale mírně ochladí. Maxima vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda stále blokuje provoz mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou na kruhovém objezdu u Nového Veselí. Nákladní a osobní auto se srazily u obce Příštpo na Třebíčsku a 2 osobní auta bourala u Kožlí směrem na Hněvkovice na Havlíčkobrodsku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné čtvrteční dopoledne, to vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. Máme 5 minut po 9. hodině. Když je jídlo barevné, tím více na něj prý těšíme. Proto v dnešním receptu Dáši Kubíkové bude převažovat hlavně červená barva. Co jenom dobrého si připravíme, na to si počkejte. Dáme si Stevieho Wondera nebo Marka Ztraceného a hned potom dobroty Dáši Kubíkové.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Často se říká, že jíme i očima, takže čím krásnější porce, čím více barev na talíři, tím máme na jídlo větší a větší chuť. No a pak si ho taky o to víc užijeme. Ta dnešní dobrota bude výrazně červená, no a my se hned dozvíme proč.
2: Červenou barvu nemusíme na stůl pro potěchu oka dostat jenom díky rajčatům, paprikám nebo jahodám. Velmi výrazně obarví každé jídlo, třeba také červená řepa, ať už ji dáme do pomazánek, polévek nebo jako přílohu. Kolega Dušan Vrbecký nám do redakce přinesl dát ochutnat svoje slané mafiny, kde je právě červená řepa hlavní ingrediencí.
3: Je tam uvařená červená řepa, nastrouhaná najemno, je tam libeček, sůl, pepř, niva, nakrájená na kostky, hladká mouka, prášek do pečiva a vajíčko. A to je všechno. A to se smíchá dohromady, uplácá do formiček na mafiny a upeče se to v troubě.
2: Návod je tedy velmi jednoduchý. Forem na mafiny máme na výběr spoustu druhů. Mohou být malinké košíčky z papíru, větší silikonové, jednotlivé i spojené, mají různou velikost. Existuje forma na mafiny i na celém plechu, bývají keramické a tak bychom mohli pokračovat. Důležité ale je nepřehnat to při plnění, ať už pečeme mafiny sladké nebo slané. Vždy je plníme hotovým těstem jen asi do 3/4. Počítáme totiž s tím, že nakynou a zvětší objem. Když zvolíme menší mafiny, jsou pak ideální jako svačina do školy, na výlet do krabičky, ale také zpestří pohoštění na stole při nějakém rautu nebo rodinné oslavě. Zkrátka se dobře berou do ruky. Tak si dejte a nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Skoro 1000 m² nástěnných maleb budou restaurátoři opravovat v jihlavském kostele svatého Ignáce. Jak dlouho jim tato práce zabere, tak to řekneme za pár minut v reportáži Františka Jirků. Teď si ale dáme Helenku Vondráčkovou, skladbu Páta. No, co si budem říkat, školákům, už se to blíží. Už za měsíc bude poslední zvonění.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jednu malou chvíli, o té zpívala Lucie Bílá, také Honza Bendík v 9 hodin 21 minut v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. V Jihlavském kostele svatého Ignáce začíná oprava historické výmalby, včetně velké nástropní fresky z počátku 18. století. Restaurování barokního interiéru za zhruba 45 milionů korun potrvá do poloviny roku 2029.
1: Vidíte tamhle na ty varhany, tam to vidíte. Vidíte, nad těma andělama je tam prostě po zatíkání, stejně tak na tom oblouku, na vršku té klenby. Tam jsou taky ty defekty znát.
2: Technička biskupství brněnského Jitka Klementová chodí s fotoaparátem po kostele svatého Ignáce v Jihlavě a dělá si dokumentaci před začátkem rekonstrukce fresek v kostele.
1: Začne se teda tady tou přední stěnou a potom se bude pokračovat vlastně v lodi na tři etapy.
2: Přistupujeme k malbě, která je na zdi za oltářem.
1: Jsme tady nechali očistit tenhle ten čtverec a vlastně vidíte markantní rozdíl, že třeba ta šedá není šedá, je pod tím fialová. Tady ta světle šedá vystoupí a bude tmavě šedá.
2: Obnova fresek umlčí i varhany v kostele. Kvůli prachu budou přikryté a 3 roky nebudou hrát. Varhaník Petr Sobotka se už s nástrojem pomalu loučí.
3: Myslím si, že mu to jako úplně nebude svědčit, takže je dost pravděpodobné, že potom, až skončí oprava interiéru, tak se bude muset ten nástroj nějakým způsobem i uvést do provozu schopného stavu. No.
2: Farář Marian Husek bude sloužit mše v kostele i během 3letých oprav.
4: Lešení bude stavěno tak, aby tady bohoslužby mohly být slouženy. Bude se to postupně posunovat podle toho, jak práce budou pokračovat, tak se pak lešení třeba zase posune dál.
2: Restaurátoři budou pracovat ve výšce okolo 16 metrů a dohromady musí obnovit okolo 1000 metrů čtverečních fresek. František Jirků, Český rozhlas.
0: Vydáme se do školních lavic, ale to hodně, hodně hluboko do historie. Víc nám přiblíží Míra Marek už za pár minut, do té doby třeba Pavel Bobek anebo Dire Straits. Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina, to vám přeje Hela Dvořáková.

0: Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil, minutu po půl desáté v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Teď se ale pojďme vrátit do roku 1940 až 1945, pěkně do školních lavic.
1: Bejvávalo.
2: Školní a obecní poměry v letech 1940 až 1945. Pan ředitel Schulz bydlel ve škole. Žáci chodili i během vyučování povinně sbírat letáky, které byly schazovány z letadel. Dále také z polí staniolové pásky různých tvarů. Tyhle pásky se používaly na rušení radarů. Po vyučování děti pracovaly na polích. Po obcích jezdily pojízdné rentgeny, kterými Němci zjišťovali, kdo je jaké rasy. Na vratech byly vylepeny plakáty. Propaganda. Stálo na nich: Německo vítězí na všech frontách. Ke konci války se děti chodili učit do hostince k Petrtýlům. Ve škole totiž byli ubytováni takzvaní národní hosté. Když spadla z letadla Puma, byla ta rána slyšet i v několika okolních vsích. Ten den pak děti nemuseli do školy, neučilo se. Pan děkan v hodině náboženství říkal dětem, jak všude Němci dostávají na frak. To od něho bylo velmi odvážné. Po vesnici byly vylepeny plakáty s nataženou rukou z drápy, na ruce byla rudá hvězda, jak svírá Hradčany a Prahu s nápisem Zachvátili tě, zahyneš. Večer se muselo zatemňovat. Na silnici u Finkoustů byly postaveny zátarasy z kůlů, a to tak, že silnice byla úplně neprůjezdná. I takový byl kolorit časů válečných.
1: Bejvávalo.
0: Když člověk onemocní rakovinou, tak se říká, že by se rakovina měla nechat vyhladovět. Opravdu tomu tak je? Zjistíme to. Zeptám se na to paní doktorky Ireny Zimenové v pořadu Minuta pro zdraví. Karel Zik, Shakespeare Sixters, anebo taky Marika Gombitová nám do té doby budou dělat hudební společnost. Tak hezký čtvrteční den s Českým rozhlasem Vysočina. To vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: snažím se mít i sledovat, abych mohla nějakým způsobem reagovat. Takže o tom to taky vím. A děsí mě, když ho někdo vezme vážně. Taková vážná nemoc je zrovna příkladem, kdy tělo potřebuje energii na boj, na aktivaci všech ochranných strategií a hladovět nebo hubnout v tu chvíli opravdu není dobrý nápad. Ony totiž nádory často naopak spotřebují energii navíc a o tu obírají ostatní tkáně. Většina nemocných lidí naopak hubne, i když o to vůbec nestojí. A za tuto cenu by asi nikdo zhubnout nechtěl.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Starostou být nikdo nechce. Zastupitelé ale ani nechtějí nechat obec právě ministerstva vnitra. Okroulici na Havlíčkobrodskou vedou od posledních komunálních voleb dva místostarostové. Víc si poslechněte za pár minut reportáži Terezy Pešoutové. Teď na řadu přichází Eva Farná. Jaký to je?

0: Ze Slovenska zpátky na Vysočinu, tohle byla skupina Elán v 9 hodin 51 minut v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Zatímco většinu obcí čeká na podzim po komunálních volbách ustavující zastupitelstvo a výběr starosty, v Okroulici na Havlíčkobrodsku ho volí pravidelně a vždy bez výsledku. Starostu tam totiž od posledních voleb před 4 lety stále nemají a statutárního zastupování se místo toho ujalo duo místostarostů. Oficiální hlavu obce totiž nikdo dělat nechce. Starostu tak volí na každém zastupitelstvu, stejně tak i včera večer.
1: Nyní přistoupíme k prvnímu řádnému bodu dnešního zasedání, a to je volba starosty.
2: Bod je to sice řádný na okrouhlickém zastupitelstvu, ale už v podstatě pravidelný. Starostu totiž od posledních komunálních voleb v roce 2022 obec stále nemá.
1: Takže k tomuto bodu v podstatě není potřeba ani žádné usnesení, protože nikdo nemá zájem to volit starostu.
2: Jednoho uvolněného starostu a jednoho neuvolněného místostarostu, jak bylo zvykem v předchozích obdobích, tak v posledních letech nahradili dva neuvolnění místostarostové.
3: Starosta chybí samozřejmě, jo. Dva místostarostové sice dělají, co můžou, ale mají i svoji práci, že jo. A tím pádem, že jo, se tomu nemůžou věnovat naplno, jako jo.
2: Říká mi jeden z místních obyvatel na návsi s tím, že obec nicméně stále funguje, starostou ale zkrátka podle jednoho z nezávislých místostarostů Víta Strašila nikdo být nechce. Což bylo v uskupení s názvem Nová obec, které stálo ve vedení Okrouhlice v minulých letech, jasné už před volbami.
4: Řešili jsme tady, jestli prostě je lepší potom jít do vole, zkusit to, jestli by třeba někdo z těch jiných stran neměl zájem dělat starostu, protože druhou variantou bylo, že se teda na to úplně vyprdnem, já ani z těch dalších stranách se nikdo nejde, a aby jsme tady měli správce z ministerstva vnitra, a to je pro tu obec v podstatě hotovo, protože žádný investiční akce, dotace, v podstatě nic.
2: Nakonec tak zvolili variantu dvou neuvolněných místostarostů, Jiřího Tomana a Víta Strašila.
4: Doufali jsme, že to třeba někdo jiný vezme, a když nevzal, tak jsme se o to podělili a v podstatě jsme dva statutární místostarostové.
2: Popisuje Vít Strašil s tím, že sám už na podzim kandidovat nebude. Očekává, že se tak najdou noví lidé, kteří by Okrouhlici chtěli dál vést, a zmiňuje například obyvatele místní části Chlístov Martina Domkáře, který na jaře pořádal i besedu ohledně současné situace.
5: Na základě toho se snažím komunikovat jak s obcí, tak ještě s prostě lidmi, kteří jsou do toho nějak zainteresovaní, a budu se snažit vlastně tuhle tu prekérní situaci, kdy tady teda 4 roky starostu nemáme, jako kdyby řešit.
2: Zda se situaci podaří vyřešit, se uvidí až po komunálních volbách, do nich zůstane Okrouhlice zřejmě bez starosty. Z Okrouhlice Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
7: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi kam.

0: mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

30. května ožije Horní náměstí v Humpolci festivalem orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů. Od 1 hodiny odpoledne se představí mladí muzikanti z Pelhřimova, Kamenice nad Lipou, Pacova, Želiva i Humpolce. Večer program vyvrcholí koncertem humpoleckého Big Bandu. Vstup je zdarma. V sobotu odpoledne si přijďte poslechnout i ochutnat Vysočinu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina. We'll be right back.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Vysočině je první rezervace s divokými koňmi. Ministerstvo životního prostředí odpoledne oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Izrael vyzval libanonské civilisty k evakuaci 300 vesnic a měst a bude jasno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, dobrý den. Divocí koně nově žijí u Loukova na Havlíčkobrodsku. První dva hřebce dovezla do připravených ohrad organizace Česká krajina. Po aklimatizaci už zvířata vyráží do rozsáhlého výběhu.
2: Dělá se co největší plocha, což tohle je okolo přes 20 hektarů. Bylo to největší možné množství.
3: Popisuje Ivana Jungová, která má teď divoké koně za domem, že se jim snažila vytvořit co největší prostor. Aktuálně je vypouští z aklimatizační ohrady do většího výběhu. Předtím tam ještě zemědělci posekali trávu.
2: Vidíme, jak to bude v budoucnu, protože pak jich bude víc, takže počítám, že příští rok už to jako spasou.
3: Jeden kůň by totiž měl zvládnout spásat 3 hektary plochy a v Loukově jich bude od podzimu celkem 7. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: V dotačním programu Nová zelená úsporám bude nově možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. A další kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí dnes Ministerstvo životního prostředí odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dříve řekl, že půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky.
4: Ještě navíc jsme je schopni podpořit, a to konkrétně až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
0: Z programu Nová zelená úsporám už stát podpořil na 600 tisíc domácností, z toho 2/3 od roku 2021. Izraelská armáda vyzvala obyvatele 14% libanonského území, aby se evakuovali ze svých domovů. Oznámila, že se chystá zaútočit na cíle ozbrojené organizace Hizballáh. Lidé se mají přesunout na sever za řeku Záhraný. Od začátku příměří ze 17. dubna je to největší izraelská evakuační výzva. Premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě údery proti Hizballáhu zintenzivnit.
5: Izrael už udeřil na pobřežní město Týr, odkud se měli obyvatelé evakuovat během středy. Po největším městě libanonského jihu teď přichází na řadu další 300 městeček a vesnic. Izraelská armáda oblast označila za bojovou zónu. Zasahuje až 40 kilometrů hluboko od hranic do libanonského vnitrozemí. Zesílení náletů a rozšíření pozemní invaze odůvodňuje Izrael údajným porušováním příměří ze strany Hizballáhu. Jeho ozbrojenci svádí na jihu Libanonu boje s izraelskými vojáky. Hizballáh naopak viní z porušování příměří Izrael. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavi se do přípravy na novou sezónu zapojí 18. června. V uplynulém ročníku šance ligy skončili na 13. místě. O přípravě mluví trenér Aleš Majer.
6: Máme víceméně program přípravy jasný, máme tam soustředění v Rakousku a samozřejmě asi 6 nebo 7 přípravných zápasů domluvených. Máme jenom 4 hráče na hostování, z toho si myslím, že jeden hráč na hostování zůstane dál a u těch ostatních samozřejmě uvidíme, jak se to bude přes tu letní pauzu vyvíjet. Samozřejmě nepředpokládám, že by ten kádr byl úplně beze změn, teď se těžko odhaduje, kolik hráčů přijde, kolik hráčů odejde.
0: A čeští hokejisté nastoupí dnes v 16 hodin a 20 minut k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Souběžně se utkají v repríze finále olympijského turnaje Kanada a Spojené státy. Ve 20:20 začnou duely Norsko-Lotyšsko a Švýcarsko-Švédsko. Počasí. Velké Meziříčí a Havlíčkovbrod 16 stupňů, Svratouch ve Žďárských vrších 13. Dnes čekáme převážně jasné počasí, ale mírně se ochladí. Denní maxima vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda stále překáží na silnici mezi Letčí nad Sázavou a Hněvkovicemi. Havarovala 2 osobní auta a podrobnosti přidá taky zpravodaj Zelené vlny.
7: Je to zhruba 3 kilometry před Letčí na konci lesa. Jsou tam 2 osobní auta totálně rozstřelený. Jedno je v lese, jedno je v pravém pruhu.
0: a na místě zasahují záchranné složky. Dobře, dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Máme 5 minut po 10. hodině, jste ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Chytré technologie a aplikace mobilních telefonů mohou velmi pomoci i seniorům. Ti se tomu ale často brání. Naštěstí ne všichni. Poslechněte si dnešní příběh z Vysočiny, protože tahle seniorka je doslova inspirující.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Bez chytrých telefonů si už nedovedeme představit prakticky život. Používáme internet, používáme v autě navigace a desítky dalších aplikací. Mnozí starší lidé ale s moderními technologiemi nevyrostli a těžko se s nimi smiřují. My jsme ale objevili čilou seniorku, která odmítla rezignovat.
2: V kavárně sociálního centra kraje Vysočina sedím nad kávičkou a koláčem s Anou Matulovou a jejím vnukem Matyášem Matulou.
3: Já jsem byla zaměstnaná jako účetní a pracovala jsem s programy speciálními. Takový ty základní funkce jsem znala. No a potom, když jsem odešla do důchodu, tak jsem měla dost velký problém s tím zvyknout si na to prázdno.
2: A také přišly ty mašinky, kterým se říká chytré.
3: Přesně tak. Takže jsem se zapsala na univerzitu třetího věku na počítače a pořídila jsem si svůj první notebook. Mezitím přišel nejmladší vnouček.
2: A pro ně už to bylo samozřejmost.
3: A tak jak rostl, tak mě do toho světa těch technologií tlačil čím dál víc.
4: Co se já pamatuju, tak babička měla takovou tu starou legendární Nokia 3310. A mně se jako pro babičku zdála jako fakt ideální možnost, když ona se jako ráda učila novým věcem, tak se mi vlastně nabídnul, že po taťkovi se může vzít starý telefon. Bránila se tomu.
2: Babička se usmívá, bylo to tak?
3: Přesně tak. A trvalo to dost dlouho, než mě přesvědčil. A dneska už mám vlastně v pořadí druhý chytrý telefon, že, Maty? Nebo třetí dokonce. A jsem hrozně ráda, protože opravdu to usnadní život. A můžu říct, že dneska si vyřizuju všechno telefonem. Bankovnictví, nákupy, kulturu si obstarávám.
2: Matyáši, jaké byly začátky výuky?
4: Bylo to většinou, že jsme si z toho dělali srandu, když třeba babička někam klikla, kam neměla.
3: Jsem se potom přihlásila, to bylo ohledně umělé inteligence a můžu říct, že už ji z části i využívám.
2: Na co?
3: Na jazyk, na angličtinu. Prostě, co se mi nabízí, to se snažím nějak pro sebe zužitkovat.
4: Jsem na babičku za to, jste moc pyšnej.
2: Vidím dojetí.
3: My jsme teda opravdu dobrá dvojka, viď, Maty?
2: A dáte i něco vy ze svých vědomostí? My jsme slyšeli, že jste pomáhala při přijímacích zkouškách s matematikou jako účetní.
3: Nejen matematiku, ale i český jazyk. Možná, že jsem na něj byla někdy až moc přísná.
2: Když vás tak poslouchám, tak hlavně nezůstat sedět.
3: Přesně tak, ale taky se to nesmí přehánět. Já teda jsem rozená beran a jdu do všeho na 100% a někdy si říkám, že opravdu je potřeba někdy i zvolnit, ale jinak všechno OK. Aktivit je pro seniory dneska tolik, jenže to se mnohdy ti starší lidi ani nedozví, kam by mohli jít. Ale přes tu technologii, přes ten chytrý telefon, já mám vlastně přehled, co bych mohla nebo kde bych si mohla ukrátit čas, kde bych mohla nějaký nový vědomosti. Já bych všem doporučovala, aby se do toho pustili a nebáli se toho.
4: Babičku budu podporovat pořád, myslím, že by bylo moc zajímavý, že vlastně bych jí ukázal takové ty věci, jako je třeba tvorba filmu.
3: Byli jsme spolu před 2 roky v Řecku na dovolený a to byly krásné scenérie. Tak mě vlastně naučil tvořit příběhy na Facebook. A od té doby já se v tom úplně vyžívám a tvořím a tvořím.
2: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: U vzdělávání zůstaneme, děti bez školních lavic, ale s povinnou školní docházkou. Domácí vzdělávání v Česku láme rekordy a volí ho stále více rodin. Co je k tomu vede a jak taková výuka vůbec vypadá, to si poslechněte za pár minut v naší reportáži. Teď si ale dáme Martu Kubišovou a skladbu Nechte zvony znít. Hezké čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Dneska bude příjemně, aktuální teploty kolem 17 stupňů.

0: ale skoky do vody v reportáži nečekejte. V Přibyslavi se v tomto neobvyklém prostředí představí děti ze základní umělecké školy a my si je poslechneme.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Bez školního zvonění, bez třídní knihy a často i bez klasického rozvrhu. Individuální neboli domácí vzdělávání má teď povolené celkem 7,5 tisíce dětí v Česku. V tomto rekordním čísle jsou započítány nejen ty, které se učí doma s rodiči, ale i žáci z komunitních skupin nebo alternativních škol. Pracují tam v menších kolektivech a jinak než v běžné škole. Jak takové vzdělávání vůbec vypadá, jsme zjišťovali v jedné z nich.
1: Si řekneme, jaká bude hodina. Jak to dneska bude poskládaný. Pokud jdeme třeba na nějakou výpravu, tak se řekne, kdy přijdeme.
2: Děti v domácí škole Praha se každé ráno sejdou na koberci, aby zjistili, co je ten den čeká. Na první pohled působí jako běžní školáci. Ve skutečnosti jsou zapsané k individuálnímu, tedy domácímu vzdělávání. Rodiče je ale místo výuky doma dali do komunitní školy, kam navíc nemusí docházet každý den.
3: Hodně ty předměty propojujeme, takže v podstatě snažíme se, aby všechno to učivo bylo pro ně srozumitelné, dávalo jim smysl a hlavně, aby to nebylo odtržené z toho života, jak žijou.
2: Popisuje ředitelka Hana Házová. Školu navštěvuje zhruba 20 dětí a stará se o ně 5 učitelek. Výuka je velmi individuální, v menších skupinách nebo i samostatně.
3: Většinou pracují dohromady prvňáčci samostatně, třetíáčci většinou taky a čtverky, pětky dohromady.
4: Se ty malí naučí něco nového, přitom my se učíme něco, co jsme v podstatě už věděli.
2: Dodává jeden z žáků komunitní školy. Všichni mají stejně jako děti, které učí doma rodiče, dvakrát ročně povinné přezkoušení, aby se zjistilo, jestli zvládají to, co mají umět. Domácí vzdělávání má jasná pravidla. O povolení rozhoduje ředitel školy, do které je dítě zapsané, a součástí žádosti je i vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Podle programového ředitele organizace Eduin Jana Vereše Mušuty ale platí, že pokud rodiče zajistí vhodné podmínky, poradny tomu obvykle nebrání.
5: Protože tam vlastně by byli velmi v opozici v té pedagogicko-psychologické poradně, a pokud nemají za to, že tomu dítěti tím bude jako ublíženo, což zpravidla nebude, protože ti rodiče bývají jako naopak třeba vzdělaní a mají svoji představu o tom vzdělání velmi konkrétní, typicky, tak nemají vlastně důvod ty poradny na tom lpět, aby to takhle formálně dodržovali.
2: V Česku se teď individuálně vzdělává přes 7,5 tisíce dětí, nejvíc od zavedení této možnosti v roce 2005. Zároveň ale roste i celkový počet žáků základních škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Za pár minut Petra Černocká a skladba Vrať mi zpět svůj smích. Snad nestárnoucí zpěvačka. No a hned potom taky další díl Babských rad. Tu správnou chuť Asie dodá prý jídlu koření. Které vybrat, tak to nás naučí Jarka Vykoupilová. Ale i za chvíli. Do té doby si budeme muset prostě počkat. A my si počkáme rádi. Třeba s Petrou Černockou.

0: Robbie Williams, zpěvák s fantastickým hlasem, který v posledních letech dělá reklamu na kočičí kapsičky. Tak teď to nebude o kočičích kapsičkách, teď to bude o chuti Asie. S tou nám poradí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Jaké jsou nejpoužívanější bylinky na asijské pokrmy? Mezi nejznámější patří koriandr setý. Pro svou výraznou vůni i chuť ho patrně budete milovat, nebo ho nesnesete. Je totiž součástí naprosté většiny pokrmů z Asie. Používají se hlavně listy, ale jeho stonky a kořínky jsou chuťově i aromaticky ještě výraznější. Čerstvým koriandrem zdobíme polévky, nudlové saláty či oblíbený grilovaný bůček. Tahle bylinka se s oblibou přidává i do letních závitků a skvěle doplní thajské curry. Využití najdou i semínka, která se suší a mají jinou jemně nasládlou chuť. Další výrazná bylinka z Asie je citronová tráva. Svou výraznou citronovou vůní dochucuje pokrmy, ale i parfémy. Vypadá jako šedozelená tráva, povaření se z hotových pokrmů většinou víme. Citronová tráva se skvěle hodí k jídlům s mořskými plody, rybami, lahodí i kokosovému mléku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Pokud máte volný rozsáhlejší pozemek, můžete tam mít divoké koně, o které se vlastně ani nemusíte starat. Podobně to udělala i paní Ivana Lungová z Louková na Havlíčkobrodsku, která má teď za domem první rezervaci divokých koní na Vysočině. Více si poslechněte v reportáži Tereze Pešoutové.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tohle byla Kristýna v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Na Vysočině je první rezervace divokých koní. Nedaleko Loukova u Dolního Města na Havlíčkobrodsku jsou teď v rozsáhlé ohradě k vidění dva chřebci. Do budoucna by mělo být v areálu až sedmičlenné stádo. Pastva divokých koní pomáhá biologické rozmanitosti v krajině na Vysočině a přijeli až z Národního parku v Poddyjí.
1: Takhle projdete, jo? Zkuste se tady nedotknout ani těch...
2: Sundová Ivana Jungová bezpečnostní prvky z velké ohrady, kterou má za domem. Po vstupu za ohrazení už vidíme o kus dál dva postávající koně.
1: Já jsem zjistila, že ta možnost je. A zrovna v ten moment, nějakou dobu se tady prodávaly tyhle ty pozemky. A když jsem to zjistila, tak mi přišlo, že by to mělo smysl, že by to bylo hezký, že by tady byly. Ale hlavně jsme zjistili, jako jak jsou, jako přinášejí pro tu krajinu, že jsou hrozně důležitý a jak ji zlepšujou.
2: Vysvětluje Ivana Jungová, že s organizací Česká krajina se spojila před Vánoci. Na začátku týdne jí dovezli první dva koně, ohrada vznikla jen chvíli předtím.
1: Ty se postavila minulý týden ta ohrada.
2: Tak to šlo rychle.
1: Tohle bylo hodně jako jí. Protože oni zrovna nějaký převáželi a tak nechtěli, jo, jako, že se to udělá najednou, že ještě jednoho vezli někam jinam.
2: Doposud byli koně u Loukova v menší aklimatizační ohradě, teď je právě vypustili do volnějšího výběhu, kde by si už měli žít vlastním životem bez přímé péče lidí.
1: Neměli by vyžadovat žádnou. To byl právě i to, co mě jako přesvědčilo. Jako nemáme je hladit, krmit, socializovat. Jo, měli by si tady prostě tak ležít vedle nás, samozřejmě se uvidíme.
2: Výběh nedaleko Loukova je vůbec prvním místem na Vysočině, kde teď divocí koně žijí. Jinak je ale zájem o jejich začlenění do krajiny podle ředitele České krajiny Dalibora Dostála poměrně velký.
3: V podstatě na ta zvířata máme pořadník a i to je důvod, proč vlastně nebyla hned na začátku naplněna celá kapacita té nově vzniklé rezervace v Loukově, ale vlastně přivezli jsme jenom dva první hřebce a další zvířata budeme doplňovat postupně.
2: Vysvětluje Dalibor Dostál, že rezervaci v Loukově doplní na podzim o dalších 5 kusů. Nejde jen o začlenění koní do krajiny, zvířata životnímu prostředí i hodně pomáhají.
3: Oni preferují trávy a dokáží spásat i velmi staré porosty tráv, takzvanou stařinu, a dokáží je přeměňovat na pestře kvetoucí porosty. A vlastně v tomhle tom ti divocí koně jsou unikátní.
2: Aktuálně má společnost Česká krajina další zájemce i z Českého středohoří, Jižních Čech nebo z Havířova. A rezervace pro divoké koně a zubry vzniká také v Doupově v Ústeckém kraji. Z Loukova Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, Uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
5: Okrouhlice na Havlíčkobrodsku je od posledních komunálních voleb před 4 lety stále bez starosty. Kvůli suchu někteří čeští zemědělci čekají nižší výnosy. Policie během sjezdu sudeckých Němců prošetřovala několik přestupků i trestných činů. A bude jasno s teplotami do 23 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Jakub Diviš přeje dobrý poslech. Okrouhlice na Havlíčkobrodsku nemá od posledních komunálních voleb starostu. O funkci nemá nikdo ze zvolených zastupitelů zájem. Od podzimu 2022 tak vedou obec dva neuvolnění místostarostové.
6: Vždycky, když to někomu nebyli, tak já to dělat nechci. Jako jo? A bylo to takový divný, tak jako, proč do té volby jdou, když to potom nechtějí dělat. Jako jo?
7: Popisuje jeden z obyvatel Okrouhlice, že vlastně neví, co za dosavadním nezvolením starosty stojí. Podle nezávislého místostarosty Víta Strašila ho nikdo dělat nechce. Současně ale zastupitelé nechtěli nechat obec pod správou státu.
8: My jsme tady měli správce z ministerstva vnitra a to je pro tu obec v podstatě hotovo, protože žádný investiční akce, dotace.
7: Zastupitelstvo se proto rozhodlo jít cestou dvou neuvolněných místostarostů, přičemž bod volba starosty mají zařazený v každém zastupitelstvu. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Část českých zemědělců počítá kvůli suchu s nižším výnosem u obilovin. Déšť v posledních týdnech pomohl jen částečně. Předchozí 3 měsíce byly jedny z nejsušších za poslední dekády.
9: Alena Vaňková jarní pšenici vysadila v polovině března. Za poslední 3 měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
10: To zrno vlastně leželo v suchu. Mělo by to být vyšší, hustější.
9: Alena Vaňková teď doufá, že přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Nedostatek vláhy dopadá taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří. Potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
11: Co se srovnalo, tak jsou slunečnice. A pozdní osevy kukuřic jsou vzdejí. Pěkně, rovnoměrně.
9: Naopak úroda mezi plodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. Šimon Franz, Český rozhlas.
5: Policisté prošetřují 7 trestných činů a přestupků spáchaných na sjezdu sudeckých Němců, který skončil tento týden v Brně. Jednalo se o přestupky proti veřejnému pořádku, narušení zákona o právu shromažďovacím či o neuposlechnutí výzvy policisty. Podle policejního mluvčího Pavla Švába vyšetřovatelé prověřují taky trestné činy různého stupně závažnosti.
12: Jednak to jsou výhrušky, které činil prostřednictvím sociálních sítí už z Ústecka. Ten byl několik hodin poté zadržen v Ústeckém kraji ve spolupráci s tamními kolegy a řešíme také pospravování památníků v Pohřelicích svastikou.
1: Sport.
5: Basketbalisté Pardubic poprvé postoupili do finále Národní ligy. V 6. semifinále vyhráli na palubovce Brna 98-87 a soupeře vyřadili 4-2 na zápasy. Američan Robert Bonham k tomu přispěl 33 body. O titul se východočeši utkají s Nymburkem, který si v semifinále poradil s Opavou ve 4 zápasech. A fotbalová Sigma Olomouc ohlásila první letní odchod z kádru. Do pražské Slávie přestoupil 27-letý slovinský křídelník Daniel Štrum. Toho Olomouc přivedla v zimě za necelé 2 miliony euro ze slovinského Celje. Nyní ho prodala do pražského Celku údajně za více než dvojnásobek. Jedná se tak o jeden z rekordních transferů mezi českými kluby. Štrum v 17 zápasech za Sigmu vstřelil 6 branek. Slávia měla zájem i o další olomoucké hráče. Žádný další přestup do pražského klubu se ale podle předsedy představenstva Sigmy Ondřeje Navrátila neuskuteční.
1: Počasí.
5: Jihlava má teď na teploměru 17 stupňů, Chotěboř nebo počátky 16. Dnes čekáme převážně jasné počasí, ale mírně se ochladí. Denní maxima vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Na silnicích Vysočiny teď jezdíte bez nehod, ale pokud jedete po D1 do Brna, počítejte před Brnem s tradičními kolonami kamionů od exitu 178 Ostrovačice. Osobní auta v levém pruhu jedou rychleji, ale zdržíte se asi 25 minut. Tolik doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Máme 4 minuty po 11. hodině, zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Leto v Jihlavě bude znovu plné koncertů, filmů, pohádek i netradičních zážitků. Brana Jihlavy letos připravila program, který od konce května až do září promění nejenom Masarykovo náměstí, ale i další místa ve městě v živé kulturní centrum. O tom, jak se tak rozsáhlý program skládá, jaké novinky letos návštěvníky čekají a proč organizátoři sází taky na multi žánrovost. I to všechno probereme s dramaturgem Brány Jihlavy a taky vedoucím produkce Jaroslavem Štěpánkem. Krásné dopoledne.
14: Ahoj, zdravím posluchače.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Los Heli Dvořákové.
1: Letošní léto v Jihlavě nabídne hudbu, divadlo, komentované prohlídky, pohádky pro děti, filmy pod širým nebem a věřím tomu, že i řadu dalšího. Konec konců to všechno dneska probereme v dopoledním rozhovoru. Já jsem moc ráda, že mým hostem je vedoucí produkce a taky dramaturg Brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek. Hned na úvod. Letošní léto na náměstí bude stejně povedené jako to minulé, jako minulý rok?
2: A my doufáme, že bude daleko lepší. Letos se nám povedlo investovat víc peněz do letních koncertů, za co děkujeme radě města, která nám zvýšila příspěvek na celé léto do Jihlavy a tím pádem jsme si mohli udělat bohatější a zajímavější dramaturgii a pokračujeme v tom, co jsme začali už minulý rok, což je žánrová rozmanitost celého toho kulturního léta a jinak v divadlech, dechovkách a letních v kinech pokračujeme stejně, jak jsme to měli nastavený minulý rok.
1: Jak složité je vůbec připravit těch několik měsíců kulturních akcí tak, aby se vlastně v programu sešly věci pro děti, pro mladé, pro starší generaci. Zkrátka dobře, aby, jak už jsi říkal, to bylo takhle multižánrové.
2: No, je to práce skoro na celý rok. Já vlastně teďka jdu z kanceláře, kde chystám rozpočet na léto 2027, aktuálně dneska. A tím vlastně začínáme. To se táhne nějakou dobu. Potom, když bychom chtěli začít bukovat interprety už na další rok, na ten rok 2027, tak zjistíme, že máme za chvíli Vánoce, tak se od toho na chvíli zdálíme, ale pak vlastně hnedka po schválení rozpočtu a adventu začínáme dělat dramaturgii, chystáme třeba změny inventáře nebo podobně. Teď předpokládáme, že příští rok už nám do toho trochu vstoupí i revitalizace náměstí a tak, takže to bude o to zábavnější to chystat příští rok. Úplně jednoduchý to není, ale jelikož už to děláme všichni na Bráně relativně dlouho a je to ta zábavnější část té naší práce, tak se to dá zvládnout.
1: V tom případě, kde všude se ten letošní letní program v rámci léta v Jihlavě uskuteční? Kromě Masarykova náměstí, to je asi všem jasné.
2: Na Masarykově náměstí je největší část toho programu, kde máme vlastně od tohoto pátku až do půlky září čtvrteční promenádní koncerty, dechovky a páteční letní koncerty. A potom přesouváme z Parkánu u Brány Matky Boží dětský divadla, který přesouváme letos díky rekonstrukci Parkánu na letní zahradu u Jakuba a letní kina každý čtvrtek máme už tradičně na Hajlose.
1: My jsme hovořili o tom, že ta příprava zabere klidně i rok, možná i víc, než všechno klapne tak, jak má. A vy ten program na to letošní léto, který už je upečený, připravený, hotový máte. Ale překvapilo vás třeba v těch minulých letech něco, ať už reakce návštěvníků, nebo nějaké vystoupení, představení, o které byl enormní zájem, aniž byste si to třeba mysleli nebo předpokládali?
2: Vlastně celý to minulý léto, když mluvím o těch pátečních koncertech, tak to nás jako ohromně překvapilo, protože na kina, dechovky a i dětský divadla, ten nárůst té návštěvnosti byl tak nějak v rámci 10-20-30%, jak kdy, a taky to dost ovlivňuje počasí, ale do těch pátečních koncertů jsme si dovolili víc stoupit oproti rokům předtím, kde jsme šáhli i po alternativnější hudbě nebo třeba dnes již velice populárním hip-hopu a dalších žánrech. A ta návštěvnost se zvedla jako násobně. Měli jsme tam i koncerty, na který nám přišlo třeba 450 lidí, což oproti 50-80 je velký skok. Až jsme byli fakt překvapení a hlavně to bylo na právě žánry, které tam byly úplně nový. Třeba na kapelu Zrní přišla spousta lidí, na kapelu Květy, který odehráli Set psích vojáků, nebo na Pragu Union. Tam byly stovky lidí, no, což nám udělalo velikou radost a vlastně nám to ukázalo, že tahle ta multižánrovost toho těch pátečních koncertů má opravdu smysl, ale to s tom pokračujeme.
1: Co je při organizaci podobných akcí dneska vlastně nejtěžší? Jsou to finance, logistika, zmiňované počasí a nebo třeba jenom ta domluva s interprety? I na to se dnes budeme ptát. Zůstávejte s námi. Hostem dobrého dopoledne je dnes vedoucí produkce a taky dramaturg Brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek.

0: host Heli Dvořákové.
1: Léto v Jihlavě nejenom na Masarykově náměstí už se blíží. O tom, jaký program si pro nás letos připravila příspěvková organizace Brána Jihlavy, to všechno dneska probereme a probíráme. Mým hostem je vedoucí produkce a taky dramaturg Brány Jihlavy, a to Jaroslav Štěpánek. Dostáváme se k té otázce, co je při organizaci podobných akcí, jako je to Léto v Jihlavě, které bude opět velkolepé, dneska nejtěžší. Jsou to finance, logistika, počasí, nebo třeba právě ta domluva, která mnohdy třeba není jednoduchá s těmi interprety.
2: Já si myslím, že tohle má každý z mých kolegů na bráně trochu jiný. Mě tahle ta část práce opravdu velice baví, takže pro mě osobně je nejtěžší a nejsložitější zvládnout všechno papírově. Což znamená smlouvy, komunikace s ekonomickým oddělením, ať mají všechno včas a nemusí mi furt klepat na dveře, že ode mě ještě nemají objednávku, smlouvu a podobně. A celá tady tahle ta byrokracie okolo toho je pro mě osobně nejsložitější. Je toho hodně, ne že by to bylo nezvládnutelné, ale jelikož mnohem radši komunikuju s umělcema, domlouvám ty večery, přemýšlím nad tím dramaplánem, aby dával smysl, aby všechno fungovalo pro návštěvníky, tak tohle odsouvám, pak zjistím, že to hoří a je to pro mě díky tomu složitější, dělám to po večerech a tak, a takže to je ta nejtěžší část práce, ale jsou jiný kolegové, který to třeba budou mít jinak.
1: No. Třeba ti naopak se rádi vrtají v těch papírech a rádi komunikují, to tak někdy je. Ale řada akcí je zdarma. Jak náročné je dneska udržet ten kulturní program právě dostupný té veřejnosti a bude opravdu všechno v rámci Léta v Jihlavě zadarmo?
2: Tady bych teda opět znovu poděkoval radě města, zastupitelům za finanční příspěvek, který na to dostáváme. A díky tomu právě jsou možné ty akce dělat zdarma a to město oživovat a podporovat tím kulturní ruch v Jihlavě a celkově návštěvnost a život na tom náměstí. Ale všechny ty akce zdarma nejsou. Zdarma jsou letní koncerty, páteční na náměstí a čtvrteční promenádní koncerty, dechovky, ale nedělní divadýlka, který budeme mít na té letní zahradě hospody u Jakuba, tak tam vybíráme vstupné 70 korun to bude letos a na letní kina na Hajlose, na letňáku taky vybíráme vstupné, kde to bude letos 160 korun.
1: Já myslím, že i k těm kinům, ke všemu se dostaneme, ale letos dorazí známá jména z různých hudebních žánrů, tak na koho se můžeme těšit a jestli ty osobně máš letos nějakou akci nebo interpreta, na kterého se tak jako těšíš, pomalu si už jako mneš ty ruce a říkáš si, to je skvělý, že se to podařilo, že ho tady budeme mít, že ho tady máme. Je někdo takový?
2: Určitě. Těším se samozřejmě úplně na každý ten páteční večer a krom jednoho, kde mi do toho vlezla dovolená, budu na všech těch pátečních koncertech, nebo předpokládám, že budu na všech. A rád bych pozval posluchače na celý ten páteční program. Zkusím jenom pár jmen vyjmenovat teďka. Můžete se těšit třeba na Už jsme doma, Renegades, Island Might a Brancos Bridge, Beatles Revival, James Cole a Idea, nebo Načevu, Pavla Šporcla, nebo Midi lidi. Je tam toho opravdu hodně, ale to z toho programu mám velikou radost a já osobně se asi nejvíc těším, omlouvám se všem ostatním těm interpretům, ale mám velikou radost, že se nám povedlo zabukovat americkou legendu amerického rapera z 90. let z New Yorku, Mastu Ace, který zahraje s českou kapelou Champion Sound, takže bude mít v zádech českou kapelu, se kterou jede celý evropský evropský turné a po Anglii a přiveze sebou ještě svoji manželku, která bude dělat backing, melodický vokály a ještě jednoho MCs, který bude s ním dělat taky nějaký vedlejší vokály. A na ten večer se hrozně moc těším, protože v Jihlavě nikdy takováhle legenda v rámci tohohle žánru nehrála. Spoustu lidí na něm a kamarádu na něm vyrostlo a mám z toho velikou radost zrovna z tohohle večera. Takže 12.6. Masta Ace na Horním náměstí.
1: Tak tolik malá pozvánečka. Zazněli tam Beatles Revival, tak si Beatles pojďme dát a potom se vrátíme i k další otázce. Jestli přeci jenom hraje nějakou roli podle vás ta kultura v tom, jak lidé vnímají to město a tráví v něm ten volný čas. I k tomu se dostaneme. Zůstávejte s námi nadále.

0: Eli Dvořákové.
1: Blíží se nám léto, v Jihlavě program je nabitý, čekají nás koncerty, divadla pro nejmenší, taky filmy a nejenom to, bude toho velká spousta. Hostem dobrého dopoledne je dnes vedoucí produkce a taky dramaturgie Brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek. Jak velkou roli podle tebe hraje kultura v tom, jak lidé vnímají město a tráví v něm ten volný čas? Protože myslím si, že tohle je věc, kterou zažívají lidé na vesnicích, že se opravdu schází, potkávají se, ať už v rámci různých zábav nebo v té hospodě. Tak jak moc je tohle důležité udělat ve městě, jako je Jihlava?
2: Myslím si, že je to velice důležitý. Kultura je křehký organismus, který je určitě potřeba podporovat a nějakým způsobem ho těm lidem nabízet a jak nějakýma divadlama nebo jak máme nově arénu nebo podobně, tak i určitýma v uvozovkách komunitníma akcema a podobně na náměstí a tak, co děláme. Zvyšuje to cestovní ruch. Už na třeba adventu nebo minulých letních koncertech jsme si všimli, že nám jezdí veliký procento přespolních návštěvníků. Na adventu jsme potkali Poláky, kteří nám přijeli na pekelný víkend a podobně. Poznáváme to i na svých tickách, turistických informačních centrech, kde ty rodiny s dětma nebo návštěvníci přijedou třeba už 3-4 hodiny před tím koncertem a ptají se, že přijeli na večerní akci a co mají teďka dělat v Jihlavě, že chcou poznat Jihlavu, posíláme je na naše památky a nebo jiný provozy Brány Jihlavy a myslím si, že tahle ta kulturní podpora by měla být v každém městě, že to opravdu přispívá tomu životu přímo v centrech města a podobně.
1: Daří se vám do toho programu zapojovat i místní spolky, umělce nebo třeba i podnikatele nějakým způsobem?
2: Dokonce je to i naším jako cílem. Opravdu velice se snažíme tohle dělat. Nevždy to jde. A taky třeba letos jsem se snažil ten kulturní program udělat tak, aby jsme se neopakovali a nezvali vlastně pořád dokola stejný umělce. A jelikož tady v Jihlavě už pár let chybí nějaký komunitní centrum nebo hudební kluby nebo něco, kde vlastně ta kultura vzniká a který vlastně zasadí to semínko té nové kultuře, kde se schází mladí lidi a dělají nové kapely, zakládají nové kapely nebo divadelní spolky nebo podobně. Tak tady těch projektů máme míň a míň, co pamatuju třeba před 10 lety, kde jsem se kamkoliv podíval, tak byla zkušebna nebo něco takového, ale teď už to tak silný není. Ale i proto si myslím, že je důležitý právě dělat ty páteční koncerty a podobné aktivity. Snažíme se podporovat místní umělce, dáváme jak na advent, tak právě tady na ty večery páteční. Když koukám do toho programu, máme tam třeba Veckyho, a k místního mladého nového repera. A máme tam Chinu Blue, taky místní hlavská kapela, Goody Moody, místní big band, Academic Fools, přesně tak, Academic Fools a určitě ještě další. Takže snažíme se s podnikatelama a často posíláme výběrové řízení na nějaké zajištění cateringu, na zajištění gastrostánku a podobně, takže i tak se snažíme je vlastně podpořit a myslím si, že i jenom to, že děláme ty akce na tom náměstí, tak místní podnikatele podpoří v tom, že přijdou stovky až tisíce lidí na ty kulturní akce a navštíví před nebo po nebo během té akce jejich podnik.
1: Léto v Jihlavě, to je téma, které dnes jsme otevřeli a pokračujeme v něm v dopoledním rozhovoru. Mým hostem je Jaroslav Štěpánek z Brány Jihlavy. Zůstavíte s námi i nadále.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Léto v Jihlavě, to je událost, která nás čeká, počínaje koncem května, potrvá až do září, což bude nádhera, budeme si užívat léto plnými doušky v Jihlavě na Masarykově náměstí a na řadě dalších míst, ale jak moc do plánování toho programu se promítá i ta skutečnost a fakt, že do Jihlavy v létě přijíždí i turisté, myslíte i na ně? Ptám se na to vedoucího produkce a dramaturgie Brány Jihlavy Jaroslava Štěpánka, který je dnešním hostem.
2: Snažíme se na ně cílit víc a víc. Jak jsem říkal už před chvílí, na adventu jsme potkávali spoustu přespolních už i minulý rok na těch letních koncertech, takže letos cílíme i reklamní kampaň na všechny ty akce daleko, daleko za Jihlavu. Jako, co se týče nějakých tištěných věcí, tak i facebooková propagace jde do jiných regionů a podobně, protože si myslíme, že nějakým způsobem máme ty naše akce dramaturgicky zajímavý nebo trochu jiný než jiný města a proto nám na to začíná jezdit víc a víc přespolních návštěvníků.
1: Když jsme hovořili o létě na náměstí, což je ta hudba pro každého, kde si každý v rámci té multižánrovosti najde to svoje. Povídali jsme si o dětech, o divadle, které bude pro děti určené. Hovořili jsme také o tom, nebo jsme nakousli i to, že ten program nebude jenom o té kultuře hudební, zážitkové, že si budeme moci projít třeba i Jihlavu, to znamená objevování Jihlavy z nových perspektiv, taky novinky ve Stříbrném domě, ale když jsem na to koukala, tak ona je toho tak velká spousta, že za mě, co by i posluchače, je mnohem lepší, když posluchač přijde, otevře si ten váš web a v klidu si to projde. Pojďme možná odkázat na váš web a to, čemu bych se pověnovala ráda teď, je 6 filmových večerů, které nás čekají. Tak pěkně postupně, pojďme na ten web.
2: dojihlavy.cz.
1: Tam to všechno najdete, protože opravdu je toho hodně a věřím, že mi dáš za pravdu, že kdybychom teď procházeli jedno po druhém, tak v tom bude mít spousta posluchačů, akorát zmatek.
2: No, přesně tak. A budeme tady opravdu dlouho.
1: Ano, tak teď pojďme na ty filmové večery. To si myslím, že budeme mít rychleji hotové jenom 6. Co nás čeká, jaké filmy jste vybírali a podle čeho jste vybírali filmy, které uvidíme?
2: Tak jak zaznělo, je to 6 večerů, jsou to čtvrtky v červenci a srpnu s výjima dvou termínů, jeden v červenci, jeden v srpnu, kde se nám to kreje s Vysočina Festem a jedním rockovým festivalem, co je v srpnu, Magma Fest, tuším, že je to. A ty ostatní čtvrtky tam máme filmové projekce. A klíč jsme si našli asi, myslím, minulý rok, kdy jsme si všimli, že daleko víc lidí a daleko větší zájem je o filmové novinky. A přestali jsme vlastně do programu zahrazovat nějaký retro kousky nebo něco takového, což nás na produkci mrzí. Rádi bychom se podívali letos spadalo třeba v Brugách nebo Pulp Fiction, protože Pulp Fiction máme soundtrack přehraný celým orchestrem v rámci Božího Foodfestu na náměstí 29.8., tak jsme si říkali, že vlastně ty dva dny předtím bychom jako poslední film dali Pulp Fiction, ale čísla jsou jako neúprostný a český komedie nebo velký věci typu třeba novej Nolan a jeho Odisa táhnou lidi víc to zajímá, tak jsme si řekli, že děláme to pro lidi, ne pro nás, že naše preference dáme stranou a ty filmy jsme prostě vybírali podle zájmu diváků.
1: Tak jaké filmy to budou? Můžeme to prozradit? Nebo je to tajné?
2: Není to tajné, máme
1: to
2: už to
1: na... Už je to na sítích.
2: Už je to na sítích, už je to na webu do Jihlavy a je to třeba hudební životopis o Michaelu Jacksonovi, již zmíněná Odisa od Nolana, z českých komedií Poberta, 5 švestek a dál. Všechno najdete na tom webu do Jihlavy.
1: No, myslím si, že to bude velice lákavé. Jenom těch pár filmů, které se vyjmenovalo, jsou velkým lákadlem. My si dáme písničku a hned potom zjistíme, jestli si mohou zástupci Brány Jihlavy třeba teď tak jako odpočinout a říci, tak už to máme hotové, teď už to jenom odstartujeme. No, já myslím, že ty se směješ a víš proč.

0: Host Hely Dvořákové.
1: Brána Jihlavy pro nás připravila krásnou akci, a to Léto v Jihlavě, o které si dnes povídám s vedoucím produkce a taky dramaturgie Brány Jihlavy Jaroslavem Štěpánkem, ale je třeba právě teď to období, kdy si můžete říct tak

0: velice živý organismus, pořád se vlastně dějou lehce předvídatelno nepředvídatelné věci, že my víme, že nám třeba nějaký umělci můžou zrušit účast v tom programu, za což většinou oni nemůžou, je to nějaká nemoc třeba nebo něco takového, ale vždycky se to stane v tu úplně nejhorší chvíli, kdy dva kolegové jsou na dovolený nebo řešíme veřejné toalety nebo něco takového, takže i ta rozběhnutá akce vyžaduje vlastně každodenní nasazení a řešení větších či menších problémů. A pak vlastně, když doběhne a my bychom se rádi vydechli, tak zjistíme, že máme za 14 dnů, měsíc nebo relativně krátkou dobu další velkou akci pro tisíce návštěvníků, takže vlastně ani nevydechneme a rychle začneme řešit další akci. Do toho musíme dopapírovat tu akci, která už proběhla, a takový to jako pomyslný zastavení u nás na bráně neexistuje.
1: To znamená, že vy tou prací, když to tak poslouchám, prakticky musíte žít, protože takové to, že si odejdeš na dovolenou a vypneš úplně všechno a nic neřešíš. Existuje vůbec tenhle moment u vás?
0: Jako dovolenou si sem tam nějakou vezmem. Pravda, že mám ještě tu loňskou, ale... A my jsme tam parta zrovna na té produkci, jsme parta tří lidí. A tím bych pozdravil a poděkoval Petrovi Žákovi a Šimonovi Němcovi za to, že to tam se mnou zvládají a za jejich pracovní nasazení a za jejich celkovou práci, protože si myslím, že jsme skvělá parta a že nám to jde pěkně od ruky.
1: Ty jsi teď tak jako hezky zasnil. A já bych se ještě ráda teda zeptala na poslední otázku, než nám ten náš společný čas vyprší, protože 12. hodina a písničky pro Vysočinu se blíží. Proč zažít aspoň jeden večer léta v hlavě za tebe?
0: Protože když přijdete jednou, tak už nepřestanete chodit. A budete se nám vracet. Protože si myslím, že se nám povedlo udělat takovej pěkný útulný obýváček na tom našem velikým náměstí na horním náměstí u Morovýho sloupu, který zejména když se setmí, tak vlastně působí velice útulně, je to tam příjemný. A ty koncerty mají jakousi nezaměnitelnou atmosféru a i já, i když je to pro mě práce, tak se na ně vlastně celý rok hrozně těším. Moc rád tam potkávám kamarády, moc rád tam potkávám i umělce, který tam třeba vystoupili a pak se vrací, protože se jim ta atmosféra taky líbila. A tohle to si myslím, že je pěkně strávený čas, který pak budete chtít zažívat znovu a znovu.
1: Já myslím, že to byla hezká tečka a pozvánka právě na léto v Jihlavě. Podrobnosti na webu do jihlavy.cz. Hostem dobrého dopoledne byl dnes vedoucí produkce a dramaturgie Brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek. Děkujeme za krásné pozvánky a těšíme se na léto v Jihlavě.
0: Já děkuji za pozvání. Ahoj.
2: Hosté Heli Dvořákové.

písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zemřel Jan Hraběta. Herci divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. Na Vysočině je první rezervace s divokými koňmi. Čeští hokejisté se přesunuli do Curychu k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa. Dnes se mírně ochladí, přesto ale bude svítit sluníčko s teplotami až 23 stupňů. Zprávy v poledne začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana, Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, Krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo Faráře v Němém Bobšovi. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli. Divadlo Járy Cimrmana dnešní večerní představení hry a odehraje. V tom Jan Hraběta stvárnil ikonickou seminářovou roli doktora inženýra. Ve hře hrál Bedřicha Síru. Vysočina má svou první rezervaci s divokými koňmi. Organizace Česká krajina dovezla do Loukova na Havlíčkobrodsku zatím dva hřebce. Na podzim je doplní pět dalších. Divocí koně jsou podle ochránců přírody prospěšní pro krajinu. Spasou totiž i staré trávy a dávají prostor nové vegetaci. Pokračuje ředitel organizace Česká krajina Dalibor Dostál.
3: Další jejich unikátní vlastnost je, že přežívají v přírodě celoročně bez péče člověka, to znamená ten způsob péče o přírodu s jejich pomocí je velmi levný, protože tam nejsou nutné lidské zásahy, lidské intervence, které obecně jsou velmi drahé.
1: Po celém Česku je takových rezervací už 18. Spojené státy ještě nejsou spokojené s návrhem dohody s Íránem. Americký prezident Donald Trump to řekl potom, co Teherán představil společné memorandum, které mimo jiné počítá s otevřením Hormuzského průlivu. Dokument zmiňuje, že Írán průliv do 30 dnů zprůjezdní, a to výměnou za uvolnění americké blokády přístavů v Íránu.
4: Plavbu strategickou úžinou by pak kontroloval Írán společně s Ománem. Pravost návrhu memoranda ale Bílý dům odmítá. Podle Trumpa jednání ještě neskončilo. Zdůraznil, že po uzavření dohody musí zůstat Hormuzský průliv otevřený všem, protože mezinárodní vody nemůže nikdo kontrolovat. Spojené státy ale chtějí na volný průjezd komerčních lodí dohlížet. Trump zároveň odmítl, že by zvažoval zmírnění sankcí vůči Teheránu. Obě strany přitom o víkendu avizovaly, že dohoda o cestě k ukončení konfliktu je z velké části dojednaná. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
1: České hokejisty čeká ve Švýcarsku čtvrtfinále mistrovství světa. Od 16.20 do něj nastoupí proti Finům. Včera se národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál skupinu do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před duelem s Finy těší na střet s výraznými hráči zámořské NHL.
5: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle. Člověk na ně kouká v televizi, když hrajou v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
1: A beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem vstoupili do turné elitní série v Ostravě vítězně. Česká dvojice porazila ve skupině Brazilce Evandra s Arturem 2-0 na sety.
2: Počasí.
1: V Humpolci a Vatíně teď mají 16 stupňů, v Moravských Budějovicích 18. Dnes očekáváme mírné ochlazení, ale i přesto slunečné a jasné počasí. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dávejte pozor na hlavním tahu mezi Třebíčí a Náměští nad Oslavou na silnici Římská 1/23. U motorestu u Studence se tam stala nehoda a silničáři tam odklízejí následky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec a palec od mikrofonu Českého rozhlasu a zdraví Jarda Hypochondr. Jsou tady písničky na přání, písničky pro celou Vysočinu. Takže zavolejte a pošlete a popřejte, jaké číslo přímo do éteru 22 155 49 99. SMS-kové inačí 90 011 04 a musíte svoji zprávu, svoji gratulaci začít slovem píseň, děláte mezeru, potom krátkou zprávu a jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Pojďte rozdávat radost, vybírejte písničky, jdeme na to.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: podcast svého souseda v kině. Helejte, včera, když jste chtěl neschopenku, jste mi v ordinaci předváděl, že jste úplně slepej a dneska jste v kině. Cože, já že jsem v kině? Já myslel, že jsem v autobuse na Jihlavu.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
0: A první volající je Boženka z Předína. Nazdar.
2: Nazdar. Tak já toho mám víc. Tak včera měla kamarádka Dana Kosmáková z Třebíče krásný narozeniny. Daní, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a to přejem celá rodina. Pak měla Vlastička Sísová, znám ještě kamarádka taky včera narozeniny, tak Vlasti taky všechno nejlepší. Dneska má náš syn Pavel z Meziříčka krásný narozeniny. Tak Pavle, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a to přeje celá naše velká rodina. Nebudu je jmenovat, protože nás je hodně. A dneska by měl taky narozeniny Dany Kosmákový manžel, Mírek, jenže tomu to pošlem do nebička. A zítra bude mít naše regionačka Květuška Dobrovolná taky narozeniny a 31. bude mít Maruška Svobodová z Rančířova taky narozeniny, tak holky. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdraví, to posílá celá naše rodina. A písničku dáme, syn jezdí s kamionem, tak řidič ten tvrdý chleba má.
0: Písnička je nachystaná, já se samozřejmě přidávám ke všem gratulacím. Prosím tě, tobě se ty ptáci tam nějak rozrostly, ne?
2: Ne, máme jich 7.
0: 7.
2: Oni si takhle vždycky povídají, víš?
0: Jo,
2: oni
0: jak zavoláš do rádia, tak tě chcou překřičet, že jo?
2: Jo, tak já musím jít do chodby, protože to je tam...
0: Bylo to, jako by si stála někde v lese, v přírodě.
2: No, tak...
0: Tak jo, posílám
2: ale
0: písničku.
2: Ale mají tam, dostali dneska na Pavel Nažera, tak jestli si povídají, jestli je to dobrý nebo ne, nevím.
0: Jasně. Jo, je to dobrý, jo, jo, přidej mi vomáčku.
2: Pozdraví všechny regionáky a v té Třešti se nám to moc líbilo, jak nás překvapil.
0: To mám radost, to mám velkou radost.
2: Jo, bylo to pěkný.
0: Tak jo.
2: Ano.
0: Tak posílám písničku, hezký den.
2: Tak ahoj.

dělal a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatulí, víš, já jezdil snad se vším, co by měl čtyři kola, a ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou, já jsem najezdil tisíce kilometrů a můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba má.

silnice, rysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: noc sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič se smí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet...
1: Jardo, řekni for.
2: Hele, Franto, to mi řekni, jak to, že ty vegetarián jíš maso? Já mám dneska půst.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: A další telefonát je z Vladislavy, volá Alenka, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všem. A v pátek oslaví krásné narozeniny moje snacha Laďka Vrábelová z Třebiče. Celá rodina jí přeje hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody. A pro radosti posíláme písničku od Davida Bejla a Moniky Absolonové.
2: Budu to stát.
4: A vám, pane Jardo, děkuji. A písnička je pro všechny.
2: Děkuji taky, přeju taky všechno nej.
4: A děkuji. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Michelle, které všichni říkali Shelley. Odvážná antropoložka našla smysl života mezi lovci lebek na filipínském ostrově Luzon, pod vrchy Cordillér a Sierra Madre. Žila mezi lidmi, pro které byl krvavý rituál lovu hlav součástí každodenního bytí. Prožila krátký, ale zcela výjimečný život.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Nedělní vysílání představí Bohumila Kubištu, otce moderního českého malířství. Jeho obrazy se dnes prodávají za desítky milionů korun. Disciplinovaný důstojník, který prý na počátku první světové války potopil jednu z nejmodernějších francouzských ponorek. Obdivovaný i nenáviděný umělec, který byl vždy svůj. Jeho osud dodnes fascinuje.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Na Bernard Festu v Humpolci v červnu vystoupí Tři sestry, Marie Rotrová, Jiří Korn, Olympik, Lucie a spousta dalších. Za dvě vstupenky zaplatíte přes 3000 korun. U nás jsou zdarma. Zítra ráno.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Ano, přesně tak. Mám tady další přání. Přišla SMS-ka. Prosím o písničku od Karla Gotta. Žít, děkuji, Soňa.

0: Babi, jste dost chudokrevná. Budete muset užívat železo. Ale pane doktore, co já se železem? Vždyť já mám problém rozvejkat rohlík.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Písničky na vaše přání. V této chvíli na telefonu už čeká Pavel z Náramče. Ahoj Pavle, tak co to bude?
3: A to může být Trnava, Rudíkov, to jedno. A to by bylo pro mamku, tačky a k seznámení v květnu, víš? A jaký byly to dovolená?
2: Výborná. Každá dovolená
3: je výborná. Už bude léto, víš? Už bude léto.
2: Prosím?
3: Už bude léto.
2: No, tak už tam docela teďkom smaží, takže docela to jde, no. Už je to jak v létě, viď?
3: No, tak se mě, ahoj, nasled.
2: Tak jo, tak dáme pro mámu písničku, jo, když to posíláš mámě od holek.
3: Ano, a pro tačky.
2: A pro tačky, tačka to taky dá. Měj se hezky,
3: tak čau. Tak jo, se měj, ahoj, nasled.

0: To jsou dvojčata. Ne, ne, to byla v porodnici akce. Porod jedno a druhé máš zdarma.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A už tady mám další přáníčko. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Vítězslava Vávry Citronová holka pro Markétu Liškovou z Nové Cerekve k jejím dnešním 56. narozeninám. Milá Markétko, vše nej, hlavně hodně zdravíčka ti přeje a písničku posílá Petr Kocián z Pelhřimova. Díky moc za zahrání, není za co.

0: Prosím vás, ženy, až příště půjdete se svým manželem a pozdraví ho cizí žena, nikdy se ho neptejte, kdo to je. On už má dost starostí s tím, jaký vysvětlí, kdo jste vy.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No, mám tady další přáníčko. Ahoj, Jardo, nemáš v archivu náhodou od Olympiku písničku Pálím tvář? Chce to trochu přitvrdit. Děkuji, Simona. Tak Simčo, hledali moji rádcové, hledali. No a našli, je to tady.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz. Písničky pro Vysočinu.
1: No a v této chvíli na telefonu už čeká Jarda ze Světlé nad Sázavou. Jardo, krásný den, co to bude, jak to bude a pro koho?
2: Bude to pro mě a pro mýho syna, ten, kde teď tady chodí s Chovňákem a vyžírá toho takový pohodě tak pro nás.
1: Pro vás k tomu sečení, jo?
2: Tak.
1: No tak to osolte, ať to slyšíte přes ten křoviňák.
2: Ano, jdeme na to.
1: Jdeme na to a je to Belinda od Jiřího Štědroně.
2: Ano.
1: Krásný den přeju na sluníčku.
2: Taky tak, děkuji.

0: Hele, slyšel jsem, že tvoje tchyně dostala otravu krve, co se jí stalo? Ale prosím tě, kousla se do jazyka.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No a také se Zdeňkem z Těchorazu, který je právě na telefonu. Nazdár!
3: Nazdár, já se musím dosmát, víš, tomu vtipku tvojemu. Ale dobrý to bylo. Hele, já tě zdravím, Jarouši Hypouši, už jsme se dlouho neviděli, neslyšeli, vy? Taky zdravím celou tu naši fanklubáckou partu.
2: No viděli jsme se v pátek naposled.
3: No v pátek.
2: A oba jsme stáli na stole.
3: No, to ti chci říct právě, ty jsi to viděl taky na vlastní oči, já taky, já ti chci za všechny fanklubáci, kteří se tam zúčastnili i nezúčastnili, někteří nemohli, vej, tak měli taky nějaký ty. Chtěl bych ti poděkovat do Českého rozhlasu Vysočina, samozřejmě jako moderátorovi, za to, že jsi tam nás konečně taky jednou navštívila na tom srazu, udělal jsi nám moc velkou radost. A krásně jsme si tam zaspívali spolu, viď?
2: Ano.
3: Šenkýřku a tancovali jsme spolu i na stole, ale...
2: No přesně.
3: Tam vyběh na... No povídej.
2: Povídej ty.
3: No, že ty jsi tam na ten stůl vyskočil jako Jura, ještě zajist, přitom jsi o 10 dní mladší jak já a... Já jsem na ten stůl teda s Bírou vylez, ale nemohl jsem dolů, to byl problém, víš. Nahoru ještě vylezu, ze stolu už mám problém.
2: Ale ty jsi tam přijel na kole a já autem a to je rozdíl.
3: No, to jsme s Helenkou tam byli, hele, a ještě jsme měli další akci, tam jsme neskončili, ještě jsme měli jednu potom, takže no, jsme, hele...
2: Vy máte výdrž.
3: Našlapali 55 kilometrů za to odpoledne. Vlastně.
2: To je krásný. Tak komu zahrajeme?
3: To musím povědět, aby jsme nebyli jak prezident.
2: Jo.
3: Hele, tak já se přidávám k Božence, poslouchám písničky, takže s Helenkou se přidáváme k Božence a přejeme tej našim fankubáckým kotička květu, má narozeniny.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Ano, čas utíká, přání mám tady ještě hodně, tak třeba tady ahoj Jardo, včera to nevyšlo, tak snad to dneska klapne, chtěla bych nechat zahrát Petrovi písničku od Helenky Vondráčkové Kvítek Mandragory jen tak pro radost Martina.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Ano, mám tady posledních pár přání. Zdravím, zahrajte písničku od Alkoholu, až se vrátím. Jestli nemáte, tak každou vteřinu od Poetiky písničku posílám všem posluchačům Českého rozhlasu. Pokud můžete, tak na chvilku zavřete oči a v klidu poslouchejte písničku. Uvolněte se a zamyslete se nad sebou. Chvíli vypněte od reality. Zdravím, zahrajte třeba písničku Tam u nebeských bran nebo jinou. Zemřel český herec Jan Hraběta. Bylo mu 86 let, člen Cimrmanů. Tak to už jsme slyšeli i ve zprávách, děkujeme, zahrajeme nějakou smutnou, pěknou písničku, pokud to všechno stihnu. A ještě tady mám poslední přání, a kde pak to je? A tady, a že bych chtěla zahrát písničku od Kylie Minogue a posílá to Vilémům k svátku a všem dnešním narozeninovým mojím oslavencům, včetně mého kamaráda Daniela Šepka, a vám do rádia a všem posluchačům píše Silvie. Mějte se, smějte se a zase v pondělí v písničkách pro Vysočinu s vámi Jarda Hypochondr. Čau, čau.

30. května ožije Horní náměstí v Humpolci festivalem orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů. Od 1 hodiny odpoledne se představí mladí muzikanti z Pelhřimova, Kamenice nad Lipou, Pacova, Želiva i Humpolce. Večer program vyvrcholí koncertem humpoleckého Big Bandu. Vstup je zdarma. V sobotu odpoledne si přijďte poslechnout i ochutnat Vysočinu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zemřel Jan Hraběta, bylo mu 86 let. Okrouhlice na Havlíčkobrodsku je po 4 letech stále bez starosty. Ukrajina v noci čelila náletu téměř 150 ruských dronů. Dnes se mírně ochladí, teploty do 23 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký.
2: A teď se skočil z koně.
3: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
2: A největší spisovatel je Jirásek.
4: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
3: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
4: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec.
3: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
5: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec.
3: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Okrouhlice na Havlíčkobrodsku nemá od posledních komunálních voleb starostu. O funkci nemá nikdo ze zvolených zastupitelů zájem. Od podzimu 2022 tak vedou obec dva neuvolnění místostarostové.
6: Když jsme někomu nabídli, tak já to dělat nechci, jako jo. A bylo to takový divný, tak jako proč do té volby jdou, když to potom nechtějí dělat, jako jo.
7: Popisuje jeden z obyvatel Okrouhlice, že vlastně neví, co za dosavadním nezvolením starosty stojí. Podle nezávislého místostarosty Víta Strašila ho nikdo dělat nechce. Současně ale zastupitelé nechtěli nechat obec pod správou státu.
8: My jsme tady měli správce z ministerstva vnitra a to je pro tu obec v podstatě hotovo, protože žádný investiční akce, dotace.
7: Zastupitelstvo se proto rozhodlo jít cestou dvou neuvolněných místostarostů, přičemž bod volba starosty mají zařazený v každém zastupitelstvu. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo 147 dronů a zaútočilo raketou Kinžal. Na Telegramu o tom informovalo ukrajinské letectvo. 138 bezpilotních letounů protivzdušná obrana zneškodnila. Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža hlásí poničení několika budov v regionu a nejméně 3 zraněné. Zničení víc než 60 ukrajinských dronů nad svým územím pak ohlásilo ruské ministerstvo obrany.
1: Sport.
0: Beach volejbalistky Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou zahájili turnaj Pro Tour Elite v Ostravě dvousetovou porážkou s obhájkyněmi prvenství Tamelou a Viktorií z Brazílie. Úvodní zápasy ve skupině v areálu v Dolních Vítkovicích prohrály i další české dvojce. Sestry Pavelkovy, Newshaferová s Meixnerovou a Dvorníková s Kajblovou.
1: Počasí.
0: Třebíči je 20 stupňů, v Telči 19. Dnes očekáváme mírné ochlazení, přesto slunečné a jasné počasí. Teploty vystoupají až na 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V brněnském směru dálnice D1 na 152. kilometru stojí kamion s defektem. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
9: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristy, scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: v zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě českým, našim, no, jo, hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří
1: myslím
0: jsou
1: našim
0: ty vaši.
1: Jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Píšete scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk si na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný, jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo taky normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce, víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra, já si myslím, že scénáristy ještě těžší, ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne, teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje, jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
1: jste
0: vás
1: si
0: to
1: někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek. Rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako s kamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v Humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ona to tam má i takový pro mě, takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v četnických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale... To je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je
0: ale také, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro
1: režisérku
0: náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže
0: to bylo ještě v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo. A takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, a že to samozřejmě nevadí vůbec. No, tak to takhle bylo, no, takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo,

0: víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
1: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně.
0: Jasně.
1: Je to jednodušší potom na tom place?
0: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl rád tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo. Takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
1: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi, a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem tak, že on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčka má pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitý a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Havlíčkobrodsku žijí divocí koně. Zemřel Jan Hraběta, herci divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. Američani by podle šéfa české diplomacie mohli u Íránu použít české sledovací zařízení. Počasí v noci a zítra bude jasné, v pátek se oteplí až na 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Divocí koně nově žijí u Loukova na Havlíčkobrodsku. První dva hřebce dovezla do připravených ohrad organizace Česká krajina. Po aklimatizaci už zvířata vyráží do rozsáhlého výběhu.
2: Dělá se co největší plocha, což tohle je okolo přes 20 hektarů. Bylo to největší možné množství.
3: Popisuje Ivana Jungová, která má teď divoké koně za domem, že se jim snažila vytvořit co největší prostor. Aktuálně je vypouští z aklimatizační ohrady do většího výběhu. Předtím tam ještě zemědělci posekali trávu.
2: Uvidíme, jak to bude v budoucnu, protože pak jich bude víc, takže počítám, že příští rok už to jako spasou.
3: Jeden kůň by totiž měl zvládnout spásat 3 hektary plochy a v Loukově jich bude od podzimu celkem 7. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. Před divadlem Járy Cimrmana se původně živil jako zvukař a osvětlovač. Vzpomínal pro Český rozhlas herec a spoluzakladatel divadla Zdeněk Svěrák.
4: Do našeho divadla se dostal, když jsme hráli v Redutě. A tam jsme zjistili, že má talent i herecký a právě takový, jaký naše divadlo potřebovalo. Byl pořád přirozený, jakoby nehrál. Byl to prostě Hraběta.
0: Sám v divadle vystoupil naposledy v neděli. Soubor dnešní večerní představení hry Akt odehraje. V něm Hraběta stvárnil ikonickou seminářovou roli doktora inženýra a ve hře hrál postavu Bedřicha Síry. Česko nabídlo Američanům speciální sledovací zařízení použitelné v Hormuzském průlivu. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, který předtím ve Washingtonu jednal s náměstkem amerického poradce pro národní bezpečnost Andrewem Bakerem. V Česku by se taky podle Macinky mohly vyrábět americké zbraně.
5: Macinka po schůzce s Bakerem prohlásil, že je vláda na nabízenou technologii pyšná.
6: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný.
5: Systém údajně dokáže sledovat všechno v okruhu přibližně 400 kilometrů. Macinka taky řekl, že by Američané mohli českým zbrojařům poskytnout své know-how a technologie. Výrobou v Česku by tak Spojené státy doplňovaly svou zbrojní kapacitu. Český ministr se ve Washingtonu sešel i se zástupci ultrakonzervativního think tanku Heritage Foundation. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Macinka by se dnes ve Spojených státech měl setkat ještě s představiteli ministerstev obrany a zahraničí.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Hokejovou reprezentaci čeká čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Hrát se začne v 16 hodin a 20 minut. Nejen o soupeři mluví útočník David Tomášek.
7: Bude hodně důležitý vést, dostat se do nějakého trháku proti těm Finům, protože tu defenzivu vůbec na tom větším hřišti tady v tom turnaji je velmi těžký dohánět. To jsme se přesvědčili už několikrát.
0: Čtvrtfinále mistrovství světa Česko-Finsko začne v Curychu v 16:20. A beach volejbalisté Tadeáš Trousil a David Schweiner vstoupili do elitního turnaje v Ostravě porážkou. Americkému páru Partain Shaw podlehli 0-2 na sety. Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem stejným poměrem naopak zvítězili, a to nad Brazilci Evandrem a Arturem.
1: Počasí.
0: V Pelařimově a Novém Rychnově teploměr ukazuje 19 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 18. Noc bude jasná a bezvětrná a v údolích se ojediněle objeví 3 stupně. Zítra se oteplí a bude převládat jasno nebo jen mírná oblačnost. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu na 147. a potom na 159. kilometru. Máme hlášené překážky na vozovce a také počítejte se zdržením taktéž ve směru na Prahu na dálnici D1 u Humpolce. Tvoří se tam kolona.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Krátce po 14. hodině po celé republice můžete stále navštěvovat vystoupení žáků základních uměleckých škol a už za chvíli vás pozveme do Polné. Co žáci tamní Zušky předvedou nejen dnes odpoledne v synagoze, to uslyšíte za chvíli. A budeme hrát i písničky, které nestárnou, například Petra Nováka nebo Petra Kotvalda.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V rámci ZUŠ Open můžete ve čtvrtek vyrazit na koncert do Polenské synagogy. Jaký koncert, jaké vystoupení vás tam čeká, to nám prozradí pan ředitel Základní umělecké školy Polná, Vlastimil Matula. Vítejte v našem vysílání, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jaké vystoupení si vaši žáci na dnešní odpoledne v synagoze od 17 hodin připravili a co vše vůbec v rámci ZUŠ Open pořádáte?
1: ZUŠ Polná připravila program, který se jmenuje ZUŠ Open týden, kdy vlastně od pondělí 25. května do soboty 30. května každý den se něco děje. A když se budeme bavit konkrétně o tom čtvrtečním koncertu, tak je to koncert v polenské synagoze, kde vystoupí dětský smyčcový soubor, komorní smyčcový soubor a dětský pěvecký sbor Varhánek. Program je připravený asi na hodinu, velice pestrý a těšíme se na ně.
0: Ten čtvrteční koncert bude v polenské synagoze od 17 hodin. Vy jste zmínil, že i ty další dny máte ještě připravený program, tak ve stručnosti, kdyby někdo nestihl dnes odpoledne vyrazit, tak co ještě chystáte?
1: V pátek bude vystupovat literárně dramatický obor a taneční obor v kině od 4 hodin a od 17:30. Doufáme, že počasí nám bude přát, tak na nádvoří Polenského hradu bude pokračovat program hudebního oboru, opět komorní seskupení a orchestr ZUŠ Polná. Ještě jsem zapomněl na sobotu, poslední den, kdy v polenském kině budou hrát žáci literárně dramatického oboru pod vedením Petra Soufala, revizora.
0: Pozval nás ředitel Základní umělecké školy Polná, pan Vlastimil Matula. Já děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Jsme s vámi i na Polensku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina. I ve Švýcarsku může být pořádně teplo, jako ve finské sauně. Čeští hokejisté to poznali během zápasu základní části a teď je to samé čeká i ve čtvrtfinále s Finy. Na mistrovství světa se do Curychu vydáme už za několik minut.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas.cz.
2: Bernard Festu v Humpolci v červnu vystoupí Tři sestry, Marie Rotrová, Jiří Korn, Olympik, Lucie a spousta dalších. Za dvě vstupenky zaplatíte přes 3 000 korun. U nás jsou zdarma. Zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Hokejovou reprezentaci čeká dnes odpoledne čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Kromě silného soupeře budou oba týmy bojovat taky s vedrem. Ve Švýcarsku je kolem 30 stupňů a znát je to i na zimním stadionu pro světový šampionát.
2: Samozřejmě Finům jako severský zemi nemuselo by to vonět, no, ale se Švýcarama hráli výborný zápas. Bylo asi stejný počasí, takže to asi nehraje roli.
3: Asi by se dalo Davidovi Tomáškovi oponovat tím, že soupeř je zase zvyklý z finské sauny, ale na cásku stranou. Teď je tu zásadní utkání turnaje.
2: Zlomový zápas a my jsme pokaždý dostali těžkého soupeře, si myslím, takže pro nás je možná dobře.
3: Z mladší generace úspěšné dvacítky je v českém týmu obránce Tomáš Cibulka.
4: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou. Ať už je to Barkov nebo Granlu nebo takhle a člověk na ně kouká v televizi, když hrajou v NHL, ale myslím si, že pak, když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
3: Podobně může mluvit třeba Lukáš Sedlák, který takových lidí během jedné sezony zažil opravdu hodně a vlastně víc ani zažít nemohl. Nastoupil na olympijských hrách, pomohl dovést k titulu Pardubice a teď je na mistrovství světa v době, kdy jiní hráči jsou třeba na dovolené nebo se naopak už připravují na další sezonu.
5: To cítíte tak, že vlastně toho moc nezbývá před váma a už je to taková ta cílová rovinka, kdy běžíte teda ten maraton a vidíte ten konec v tom cíli, tak se prostě vydáte na 100%, takže teď už to není tak hrozný.
3: Jestli to bude opravdu závěrečná cílová rovinka podle Lukáše Sedláka, nebo budou zbývat ještě víkendové boje o medaile, začneme zjišťovat se startem čtvrtfinále mistrovství světa Česko-Finsko v 16 hodin a 20 minut. Z Curychu František Kuna, Český rozhlas.
1: Fandíme s vámi našim hokejistům. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: A my vás taky zveme na Bernard Fest, který se bude konat opět v Humpolci tradičně a tentokrát od 19. do 20. června, takže můžete tam vyrazit určitě za zábavou a navíc taky od Českého rozhlasu Vysočina v dobrém ránu ještě vyhrát vstupenku. No a letos tam vystoupí například tři sestry, Lucie, skupina Olympic, Jiří Korn a nebo taky Marie Rotrová, která vám teď na Českém rozhlase Vysočina zaspívá.

0: Ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Bez chytrých telefonů si už nedovedeme představit praktický život. Používáme internet, navigaci a desítky dalších aplikací. Mnozí starší lidé ale s moderními technologiemi nevyrostli a těžko se s nimi směřují. My jsme ovšem objevili čelou seniorku, která odmítla rezignovat.
2: V kavárně sociálního centra kraje Vysočina sedím nad kávičkou a koláčem s Anou Matulovou a jejím vnukem Matyášem Matulou.
3: Já jsem byla zaměstnaná jako účetní a pracovala jsem s programem. Speciálními. Takový ty základní funkce jsem znala. No a potom, když jsem odešla do důchodu, tak jsem měla dost velký problém s tím zvyknout si na to prázdno.
4: A také přišly ty mašinky, kterým se říká chytré.
3: Přesně tak. Takže jsem se zapsala na univerzitu třetího věku na počítače a pořídila jsem si svůj první notebook. Mezitím přišel nejmladší vnouček.
4: A pro ně už to bylo samozřejmost.
3: A tak jak rostl, tak mě do toho světa těch technologií tlačil čím dál víc.
5: Co se já pamatuju, tak babička měla takovou tu starou legendární Nokia 3310. A mně se jako pro babičku zdála jako fakt ideální možnost, když ona se jako ráda učila novým věcem. Tak jsem jí vlastně nabídnul, že po taťkovi si může vzít starý telefon. Bránila se tomu.
4: Babička se usmívá, bylo to tak?
3: Přesně tak. A trvalo to dost dlouho, než mě přesvědčil. A dneska už mám vlastně v pořadí druhý chytrý telefon, že, Maty? Nebo třetí dokonce. A jsem hrozně ráda, protože opravdu to usnadní život. A můžu říct, že dneska si vyřizuju všechno telefonem. Bankovnictví, nákupy, kulturu si obstarávám.
4: Matyáši, jaké byly začátky výuky?
5: Bylo to většinou, že jsme si z toho dělali srandu, když třeba babička někam klikla, kam neměla.
3: Jsem se potom přihlásila, to bylo ohledně umělé inteligence a můžu říct, že už ji z části i využívám.
4: Na co?
3: Na jazyk, na angličtinu. Prostě, co se mi nabízí, to se snažím nějak pro sebe zužitkovat.
5: Jsem na babičku, za to jste moc pyšnej.
4: Vidím dojetí.
3: My jsme teda opravdu dobrá dvojka, viď, Maty?
4: A dáte i něco vy ze svých vědomostí? My jsme slyšeli, že jste pomáhala při přijímacích zkouškách s matematikou jako účetní.
3: Nejen matematiku, ale i český jazyk. Možná, že jsem na něj byla někdy až moc přísná.
4: Když vás tak poslouchám, tak hlavně nezůstat sedět.
3: Přesně tak, ale taky se to nesmí přehánět. Já teda jsem rozená beran a jdu do všeho na 100% a někdy si říkám, že opravdu je potřeba někdy i zvolnit, ale jinak všechno OK. Aktivit je pro seniory dneska tolik, jenže to se mnohdy ti starší lidi ani nedozví, kam by mohli jít, ale přes tu technologii, přes ten chytrý telefon já mám vlastně přehled, co bych mohla nebo kde bych si mohla ukrátit čas, kde bych mohla nějaký nový vědomosti. Já bych všem doporučovala, aby se do toho pustili a nebáli se toho.
5: Babičku budu podporovat pořád. Myslím, že by bylo moc zajímavý, že vlastně bych jí ukázal takové ty věci, jako je třeba tvorba filmu.
3: Byli jsme spolu před 2 roky v Řecku na dovolený a to byly krásné scenérie. Tak mě vlastně naučil tvořit příběhy na Facebook. A od té doby já se v tom úplně vyžívám a tvořím a tvořím.
4: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Vítejte, dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A s námi je taky meteoroložka Bára Kučerová. Dobré odpoledne i vám.
2: Pěkné odpoledne.
0: Je znát, že oproti včerejšku se na Vysočině ochladilo a taky nám fouká docela silný vítr.
2: Ano, ty teploty se dnes momentálně pohybují mezi 18 a 22 stupni Celsia. Pokud vyrostou, tak už to nebude moc. Ta maxima by dnes měla být mezi 20 až 23 stupni Celsia. A vítr opravdu fouká někde i s rychlostmi okolo 30 km v hodině. A obecně by dnes měl foukat vítr mírný, severozápadní až severní a ty rychlosti by neměly v tom normálním větru mimo nárazy překročit zhruba 25 km v hodině.
0: Jaké počasí očekáváte v noci a může se objevit nějaký přízemní mrazík po ránu?
2: A přízemní mrazík, asi s ním bude nutno počítat, protože ty minimální teploty zítra ráno mohou klesnout i ke 3 stupňům Celsia a většinou by měly zůstat mezi 8 až 5 stupni Celsia, ale to je samozřejmě teplota ve 2 metrech nad zemí, to znamená a v těch přízemních vrstvách ta teplota může klesnout i trošku níž a jinak by noc měla být jasná, případně skoro jasná, to znamená to počasí by mělo zůstat podobné tomu, co na obloze máme teď.
0: No a dostaneme se ještě k zítřku, tedy k zítřejším teplotám. Bude o něco tepleji než dnes?

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Kraj musí kvůli cenám paliv i uzavírkám přidat peníze na linkovou dopravu. Novoměstská nemocnice má po 20 letech nové rozvážkové auto. Čeští hokejisté nastoupí ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Počasí v noci a zítra bude jasné, v pátek se oteplí až na 26 stupňů. Začínají pravidelné zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Letošní plánované výdaje na dopravu v regionu navýší kraj Vysočina o 135 milionů korun. Důvodem jsou růst cen pohonných hmot a také uzavírky, které musí autobusy objíždět. Potřebnou částku vezme hejtmanství z přebytků z minulého roku. Finance poputují hlavně na linkovou a drážní dopravu. Pokračuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
7: To ta nejvyšší částka dělá nárůst pohonných hmot, protože jsme neočekávali takovýhle skokový navýšení, že jsme se přiblížili čas až 50 korun a my to v těch smlouvách máme, že nás to prostě dožene, že to zaplatíme.
6: Materiál a jídlo v novoměstské nemocnici rozveze nový elektromobil. Nahradí skoro 20 let staré auto s naftovým motorem, které už bylo technicky zastaralé. Na kratší vzdálenosti se navíc dýzlový pohon nemocnici neosvědčil.
8: Na nový rozvážkový elektromobil čekala nemocnice skoro rok od vysoutěžení zakázky. Nákladní vůz na čistě elektrický pohon má skříňovou nástavbu se zadním hydraulickým čelem. Při rozvážení denně najede přibližně 12 kilometrů, maximální dojezd má 10x větší. Nabíjet ho řidiči budou rovnou v areálu nemocnice. Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Už 75 nelegálních výherních automatů zadrželi od začátku roku celníci na Vysočině a jihu Moravy. V roce 2026 na území dvou krajů vyslali 28 kontrol. Polovina byla zaměřená na nelegální provozovatele. Čeští zemědělci kvůli dosavadnímu nedostatku srážek čekají nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
9: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm, tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo. A myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
6: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice.
5: Mistrovství světa v hokeji 2026.
6: Českou hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa čtvrtfinálový duel s Finskem. Zápas začne v Curychu už za necelou hodinu a 15 minut a bude ho ovlivňovat i počasí. Podle Jiřího Černocha už ve Friburgu byly podmínky velmi náročné a v Curychu mají být venku ještě vyšší teploty.
10: Opravdu člověk byl celý mokrej, rukavice, to by si musel brát každý střídání nový rukavice, protože ty jsou po chvíli mokrý a už to člověk prostě nevysuší během té třetiny. Ty haly tady jsou moderní, jsou na to připravený, ale když máte venku 36 stupňů a vevnitř 8-10 tisíc lidí, tak můžete dělat, co chcete a ten led utrpí prostě a i ten vzduch prostě je horší.
6: Havlíčkobrodské stolní tenistky ve finále extraligy berou první bod. Hodonín v úvodním zápase finálové série porazili v domácím prostředí 3-0. Své zápasy vyhrály Kukulková, Blažková a Liu.
11: Počasí.
6: Havlíčkův Brod teď hlásí 20 stupňů, Černovice a Hubenov 19. Noc bude jasná a bezvětrná a v údolích se ojediněle objeví 3 stupně. Zítra se oteplí a bude převládat jasno nebo jen mírná oblačnost. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů.
11: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Zpomalte na dálnici D1 ve směru na Brno. Od 89. kilometru se tvoří kolona. Zdržení kolem 10 minut a v opačném směru na Prahu na 116. kilometru popisuje situaci jeden z řidičů.
12: Je tam ve zúžení krátká kolona. V té koloně má nějakou poruchu kamion. To znamená, že v současnosti se projíždí v podstatě jedním kruhem a je tam policie a řeší se nějak jakoby odtah toho kamionu. Tak jenom ať si lidi dají pozor, protože se opravdu z dálničního tempa do zastavení.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Krátce po 15. hodině posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Starostou být nikdo nechce, zastupitele ale ani nechtějí nechat bez zprávy ministerstva vnitra. Okrouhlici na Havlíčkobrodsku vedou od posledních komunálních voleb dva místostarostové. Víc si poslechněte v našem vysílání už za několik minut.
11: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Setkala jste se s mýtem u nemocných rakovinou, že je dobré nechat ji vyhladovět a tak se jí zbavit?
2: Snažím se mýty sledovat, abych mohla nějakým způsobem reagovat. Takže o tom to taky vím. A děsí mě, když ho někdo vezme vážně. Taková vážná nemoc je zrovna příkladem, kdy tělo potřebuje energii na boj, na aktivaci všech ochranných strategií a hladovět nebo hubnout tu chvíli opravdu není dobrý nápad. Ony totiž nádory často naopak spotřebují energii navíc a o tu obírají ostatní tkáně. Většina nemocných lidí naopak hubne, i když o to vůbec nestojí. A za tuto cenu by asi nikdo zhubnout nechtěl.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Bernard Festu v Humpolci v červnu vystoupí Tři sestry, Maria Rotrová, Jiří Korn, Olympik, Lucie a spousta dalších. Za dvě vstupenky zaplatíte přes 3 000 korun. U nás jsou zdarma. Zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte Michelle, které všichni říkali Shelley. Odvážná antropoložka našla smysl života mezi lovci lebek na filipínském ostrově Luzon, pod vrchy Cordillère a Sierra Madre. Žila mezi lidmi, pro které byl krvavý rituál lovu hlav součástí každodenního bytí. Prožila krátký, ale zcela výjimečný život.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání představí Bohumila Kubištu, otce moderního českého malířství. Jeho obrazy se dnes prodávají za desítky milionů korun. Disciplinovaný důstojník, který prý na počátku první světové války potopil jednu z nejmodernějších francouzských ponorek. Obdivovaný i nenáviděný umělec, který byl vždy svůj. Jeho osud dodnes fascinuje.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Na Českém rozhlase Vysočina dospívala Kateřina Marie Tichá v 15 hodin a 21 minut. Zatímco většinu obcí čeká na podzim po komunálních volbách ustavující zastupitelstvo a taky výběr starosty, v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku ho volí pravidelně a vždy bez výsledku. Starostu tam totiž od posledních voleb před 4 lety stále nemají a statutárního zastupování se místo toho ujalo duo místostarostů. Oficiální hlavu obce totiž nikdo dělat nechce. A starostu tak volí na každém zastupitelstvu, stejně tak i včera večer.
1: Nyní přistoupíme k prvnímu řádnému bodu dnešního zasedání, a to je volba starosty.
2: Bod je to sice řádný, na okrouhlickém zastupitelstvu, ale už v podstatě pravidelný. Starostu totiž od posledních komunálních voleb v roce 2022 obec stále nemá.
1: Takže k tomuto bodu v podstatě není potřeba ani žádné usnesení, protože nikdo nemá zájem o to, aby byl starostou.
2: Jednoho uvolněného starostu a jednoho neuvolněného místostarostu, jak bylo zvykem v předchozích obdobích, tak v posledních letech nahradili 2 neuvolnění místostarostové.
3: Starosta chybí samozřejmě, jo. Dva místostarostové sice dělají, co můžou, ale mají i svoji práci, že jo. A tím pádem, že se tomu nemůžou věnovat naplno. Jako.
2: Říká mi jeden z místních obyvatel na návsi s tím, že obec nicméně stále funguje, starostou ale zkrátka podle jednoho z nezávislých místostarostů Víta Strašila nikdo být nechce. Což bylo v uskupení s názvem Nová obec, které stálo ve vedení Okrouhlice v minulých letech, jasné už před volbami.
4: Řešili jsme tady, jestli prostě je lepší potom jít do voleb, zkusit to, jestli by třeba někdo z těch jiných stran neměl zájem dělat starostu, protože druhou variantou bylo, že se teda na to úplně vyprdnem. Já ani z těch dalších 14 nikdo nejde. Aby jsme tady měli správce z ministerstva vnitra a to je pro tu vůbec v podstatě hotovo, protože žádný investiční akce, dotace, v podstatě nic.
2: Nakonec tak zvolili variantu 2 neuvolněných místostarostů, Jiřího Tomana a Víta Strašila.
4: Doufali jsme, že to třeba někdo jiný vezme a když nevzal, tak jsme se o to podělili a v podstatě jsme 2 statutární místostarostové.
2: Popisuje Vít Strašil s tím, že sám už na podzim kandidovat nebude. Očekává, že se tak najdou noví lidé, kteří by Okrouhlici chtěli dál vést, a zmiňuje například obyvatele místní části Chlístov Martina Domkáře, který na jaře pořádal i besedu ohledně současné situace.
5: Na základě toho se snažím komunikovat jak s obcí, tak ještě s prostě lidmi, kteří jsou do toho nějak zainteresovaní, a budu se snažit vlastně tuhle tu prekérní situaci, kdy tady teda 4 roky starostu nemáme, jako kdyby řešit.
2: Zda se situaci podaří vyřešit, se uvidí až po komunálních volbách, do nich zůstane Okrouhlice zřejmě bez starosty. Z Okrouhlice Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a máme krátce po půl čtvrté. Dnešní bývávalo s Miroslavem Markem se podíváme do škol, a to za dob druhé světové války. Jaké v našich vzdělávacích zařízeních tehdy panovaly poměry, tak to si teď poslechněte.
1: Bývávalo.
2: Školní a obecní poměry v letech 1940 až 45. Pan ředitel Schulz bydlel ve škole. Žáci chodili i během vyučování povinně sbírat letáky, které byly schazovány z letadel. Dále také spolí staniolové pásky různých tvarů. Tyhle pásky se používaly na rušení radarů. Po vyučování děti pracovaly na polích. Po obcích jezdily pojízdné rentgeny, kterými Němci zjišťovali, kdo je jaké rasy. Na vratech byly vylepeny plakáty. Propaganda. Stálo na nich: Německo vítězí na všech frontách. Ke konci války se děti chodili učit do hostince k Petrtýlům. Ve škole totiž byli ubytováni takzvaní národní hosté. Když spadla z letadla Puma, byla ta rána slyšet i v několika okolních vsích. Ten den pak děti nemuseli do školy. Neučilo se. Pan děkan v hodině náboženství říkal dětem, jak všude Němci dostávají na frak. To od něho bylo velmi odvážné. Po vesnici byly vylepeny plakáty s nataženou rukou z drápy, na ruce byla rudá hvězda, jak svírá Hradčany a Prahu s nápisem Zachvátili tě, zahyneš. Večer se muselo zatemňovat. Na silnici u Finkoustů byly postaveny zátarasy z kůlů, a to tak, že silnice byla úplně neprůjezdná. I takový byl kolorit časů válečných.
1: Bejvávalo.

0: Jardo, řekni fór.
1: No mám tady jeden takovej o manželství, jo. Takhle žena přijde domů a táhne 3 basy piv, k tomu 2 láhve rumu a 3 láhve vína. No a ještě má chleba, viď? A manžel tak na ní kouká a říká, hele, my budeme mít nějakou návštěvu. Ne, proč? No tak to ten chleba.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a před 16. hodinou určitě máte chuť na něco dobrého.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Říká se, že jíme i očima, takže čím krásnější porce, čím více barev na talíři, tím máme na jídlo větší chuť a více si ho užijeme. Ta dnešní dobrota bude výrazně červená a my se hned dozvíme proč.
2: Červenou barvu nemusíme na stůl pro potěchu oka dostat jenom díky rajčatům, paprikám nebo jahodám. Velmi výrazně obarví každé jídlo, třeba také červená řepa, ať už ji dáme do pomazánek, polévek nebo jako přílohu. Kolega Dušan Vrbecký nám do redakce přinesl dát ochutnat svoje slané mafiny, kde je právě červená řepa hlavní ingrediencí.
3: Je tam uvařená červená řepa, nastrouhaná najemno, je tam libeček, sůl, pepř, niva, nakrájená na kostky, hladká mouka, prášek do pečiva a vajíčko. A to je všechno. A to se smíchá dohromady, uplácá do formiček na mafiny a upeče se to v troubě.
2: Návod je tedy

0: Velmi jednoduchý. Forem na mafiny máme na výběr spoustu druhů. Mohou být malinké košíčky z papíru, větší silikonové, jednotlivé i spojené, mají různou velikost. Existuje forma na mafiny i na celém plechu, bývají keramické a tak bychom mohli pokračovat. Důležité ale je nepřehnat to při plnění, ať už pečeme mafiny sladké nebo slané. Vždy je plníme hotovým těstem jen asi do 3/4. Počítáme totiž s tím, že nakynou a zvětší objem. Když zvolíme menší mafiny, jsou pak ideální jako svačina do školy, na výlet do krabičky, ale také zpestří pohoštění na stole při nějakém rautu nebo rodinné oslavě. Zkrátka se dobře berou do ruky. Tak si dejte a nechte si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: České dráhy v Havlíčkově Brodě otevřely novou opravárenskou halu pro vlaky. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Už za 20 minut začnou první čtvrtfinálové duely mistrovství světa v hokeji. Česko se utká s Finskem. Počasí v noci a zítra bude jasné. V pátek se oteplí až na 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Novou opravárenskou halu za 235 milionů korun dnes v Havlíčkově Brodě otevřely České dráhy. Technici v ní budou servisovat desítky vlaků, které jezdí především na Vysočině a v Pardubickém kraji. V hale jsou dvě koleje, které umožní opravy i nejmodernějších vlaků. Zároveň se navýší kapacita servisního centra, uvedl jeho vedoucí Jaroslav Prchal.
3: Jsme za to rádi, protože jsme bojovali s místem, ty vozidla jsou dlouhý a prostě vždycky se muselo jedno vyjet s ním ven po opravě rychle, dát tam zpátky. Teď máme dvě koleje navíc a můžeme se věnovat víc vozidlům najednou.
2: Jihlavský kostel svatého Ignáce v Jihlavě zůstane otevřený i v době rekonstrukce. Naplánovaná je na 3 roky a restaurátoři při ní upraví nástěnné malby. V době oprav hlavní lodě zaplní i prostorové lešení, aby mohli restaurátoři pracovat i na stropní malbě, uvedl farář Marian Husek.
4: Kvůli těm pracím budou odstaveny velké varhany. Kostel slouží nejenom ke klasickým bohoslužbám, ale bývají tady i koncerty, takže to asi v tu dobu té rekonstrukce nebude. A k bohoslužbě se budou používat malé varhánky, které máme tady dole v kostele.
2: Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana, Jan Hraběta, bylo mu 86 let. Měl třeba roli krále v představení Dlouhý, široký a krátkozraký. A právě v této inscenaci si zahrál mnohokrát s Petrem Brucknerem.
5: Se dívám tady na Ferman Červnovej a bude nám tam chybět Děd Vševěc v pohádce a rytíř Smilflex Mlhavic v Laníku. A čest jeho památce, protože je další, který nám prostě odešel a my, který jsme tam na 80+, tak ubýváme a už jsme tam jenom 3.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
2: Čeští hokejisté nastoupí už za necelých 20 minut k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. O stavu utkání vás budeme každou hodinu ve zpravodajských relacích informovat. Souběžně se hrají v repríze finále olympijského turné Kanada a Spojené státy. Ve 2020 začnou duely Norsko-Lotyšsko a Švýcarsko-Švédsko.
1: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou a Černovicích je teď 19 stupňů, v Telči 20. Noc bude jasná a bezvětrná a v údolích se ojediněle objeví 3 stupně. Zítra se oteplí a bude převládat jasno nebo jen mírná oblačnost. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dávejte pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu na 124. a 5. kilometru. V odstavném pruhu tam stojí porouchané osobní auto bez označení. A nehodu pak máme hlášenou u Žatce na Jihlavsku. Na hlavním tahu se tam srazila 2 auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
1: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
2: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody na mě představte si jukl kapr fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
1: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny. Humoriáda.

0: Vítejte všichni novní, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká sláva v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fouskův svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miluška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší my je a oni nás.
1: 3. září Fouskův svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný,
2: a je
1: že?
2: To můj domov, že?
1: No, jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. A pak ještě další vyjde kniha Fouskův svět, kterou bude ilustrovat moje fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a o škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahambený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modr, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu jí říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty 3 dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, udělat se další takový. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiném roce. Ano, nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano. Konečně chytne viník, až se samozřejmě zase dostane do situace. No, ne, to bylo jasně za náma. To letělo přes nás. A jenom se zjistí, že to nedá zjistit, že jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž. Má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Pradědeček Fousadlo vyprávíte o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomíne kousek pro velké i pro dětičky, básnil Josef Fousek. Mm-hmm. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil mojí kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v Semaforu to byl zážitek se s ním setkávat. Byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplýval chodkami, neplýtval s nimi.
1: Uh-huh. Tak Petr Nárožný by Petr, mohl pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co do hlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z věd, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to ano. Je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miroslava Šimka, aha, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v Semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil zásluhou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: Děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se stalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na výletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy.
5: Ahoj.
2: Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já
2: scháním
6: knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bez vás máme to všechno.
4: Já děkuji.
2: A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda. To
7: je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni společně, odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím
7: dostatí...
9: vás, perunky má kdo ještě? Organizační?
7: Perunky mám já.
9: Perunky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek,
9: prosím vás. Šimek,
7: tak prosím vás dvíhat, jak jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, dík je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně, nechoďte nikam, díku vás zatáhnu na těšno. zase ryze divadelní akce, podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrávnu do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili, když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Vokínko, vokínko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte hrajem.
11: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u vokínka.
10: No, moje místo, tak sedíte u vokínka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
11: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si koupte busta. Ale ať vám to neujede.
11: Já si pospíším.
10: No to si pospěšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
11: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
8: Já už dávno jedu. Bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibujou Wexle.
8: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
10: Ale to se nechce si tě vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
8: No promiňte, teď jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
8: Tak si spěte, spěte si, oni vás stejně zbudí.
10: Kdo?
8: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
8: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
8: Víte to jistě?
10: Jasně.
8: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě nekoupil.
10: Ale jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte tam tě pryč.
8: No, já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že si spát, necháte mě spát.
8: Ty zpěte, zpěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mně nelíbíte. To je prvně, co cestu v kupé s mrožem.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, Nač vyhazovat staré madrace, Tvrdý chléb je pro prasata škoda a Špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola. Tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pohádkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a
1: dobrý
4: taky hlasuju pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Canfrňouska a Pavčeru.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauca.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David. Dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak dobrý už den, tady Patiš Galupy. Zdravím.
1: Zdravíme.
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlinku, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdař Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak
3: ano.
1: Se zpívá v jedné známé písni. Jojo Benduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, ano. Samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama v podstatě.
3: No.
1: Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, není ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se zeptám, a hned se to dozvím, jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. A jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda vlastně nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. To bude Karel. Přichodím.
9: Bože, můj, tam je to. Ty jsi ho vylákal, Freddy!
10: Co?
9: To Karlínku!
10: Moment, moment, kdo tam přišel?
9: Já povídám, tedy, tady, už je tady.
10: Já myslím, že jsi říkal, Freddy, táta je tady. Zlázni.
9: Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
10: Nebo šadej, já se nedívám, já nevidím.
9: Pojď, no to nevadí. Pojď, lžičku, druhou. Pojď,
10: jaký vám mě připravila lžička připravení? Pořád se nebohu do hlavy o něco.
9: Já mám nápad, Karlinku, já mám nápad. My půjdeme na večeři. To ne, my půjdeme na
10: večeři. Ale prosím, já něco usuchtím tady, já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se hezky večkerek doma.
9: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
10: Dáme si šampaňský.
9: Šampus ne.
10: Proč ne?
9: Tak, no, já ho nemám ráda. No, moje pravda, já jsem chtěla malovat. A oni povídali, že jsem to přehodila.
10: Proto ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není.
9: No to je
10: nemožný. Tohle snad není možný.
9: To je hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalévala denně. Karle, den.
10: To jsi zalévala vermutem?
9: No dovol, jak by se tam...
10: Je z toho cítí
9: vermut.
10: Tyhle chudínce, vlašský salát, tamhle přečiní voholenej kaktus, co jsi tady dělala?
9: Já to uklidím, to...
10: Co je tohleto?
9: No co by to byla pánev?
10: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
9: Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatýk na věky.
10: A co ty flašky tady chodí? Co je plno flašek?
9: Je hodně.
10: Co to znamená tohleto? Ještě k tomu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedině lahve, když jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, kvasnice a tohleto. No tak mluv!
9: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesl...
10: No, přinesli prázdný flašky, ano. To, ty tak já...
9: Ne, to byl ještě plný, Karlo.
10: Ano.
9: To byl plný.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04 pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku. Ještě zdravím.

0: stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
1: kouska.
2: Budu těšit a budu to sledovat, abys on nějakou knížku nepřišla.
1: Dobře, já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování. Pro
0: Ačko, děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
1: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
0: Naslyšenou, děkujeme.
1: Moc děkuju.
0: Dobré odpoledne.
3: Tady Květa ve Strážnice.
0: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
4: Martina, dobrý den.
0: Zdravíme.
1: Dobrý den.
4: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
1: Dovidenia.
0: Děkujeme pěkně. Do počutia aj tak, Samuo, že dobrý den. Kdo je další?
5: Dobrý den. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Pouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdělit každý den pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, pan, a ať jste tam víckrát.
1: A já děkuju.
5: Jste pohlazený po duši.
1: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
5: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
0: Děkujeme děkuji. Moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepi Fouska je nakažlivé. Už i posluchači se do toho pustili.
1: Dobře, co se brá.
0: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Haló?
0: Ano, jste to vy. Haló? No.
6: Já bych chtěla hlásit taky.
0: Tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
6: Já bych chtěla Bohdalovou.
0: Dobře, děkujeme pěkně. Tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
7: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
1: Děkuji.
7: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer, či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Liknovska.
1: Děkuju vám. Moc
0: děkujeme.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí návrat z lázní.
8: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak se to říká, že? Myša vytáhne paty a kočky mají prejít. No, pitomec. Já, pitomec, já tam neúpí v lázních, pokrk v bahně. Už to na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ. Co jíš, co jestli je? Nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
9: Jo?
8: Mohl jsem. No to, jak jsem tak starý, že bych nemohl.
9: Ale ne, Karli.
8: Na předschodu Vidlera. No. Krásná operní pěvkyně.
9: Jo.
8: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já ne, ne, paní ne. Já bahno.
9: Já bych to takhle malinko.
8: Ježiši Maria, myšle.
9: Jaký myšle?
8: Žádný myšle, ale moje šandy zapešený v šunkořeka. Co to má znamená tohleto?
9: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
8: Aha, právě proto. Protože šunkofleky se pečou. Jakýho couru starý měl, jaký ti petr ty šunkofleky? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluv ty.
9: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
8: Tady žádný čárky nevidím.
9: Když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
8: To je detail. Co jsi mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
9: To ti klidně můžu
8: říct. No to mě řekni, to mě zajímá.
9: To ti řeknu a to tě bude zajímat.
8: Tak,
9: no, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý, no, kroupy.
8: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
9: Padaly takovýhle.
8: Holubí vejce.
9: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mráz. Vedle zelenáři na zahradě umrl ten. No, jak si ho pořád nezpůsobí. Ale prosím tebe. Fox terrier.
8: No a co má být?
9: To je tě málo.
10: Ten, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď,
9: pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, p

0: holky.
1: Kornu, Herbert jako v tanku, no to by se musel zajít najít v tom Herbertu někde.
0: Nožičky.
1: No, člověk jenom vítáhne pak z baráku.
0: Skoro na svém místě.
1: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale takový jde tam tady.
0: Druhou nožičku.
1: Dej mi pokoj, prosím.
0: A pokoj. Co? Co je zase?
2: Moment.
1: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Už mě rozšlapal, bačkoli skoro od tři číslo. Říkám, že to byly holky.
0: Teď to vidím, ty jsi nám zhubnul, kojínek nám zhubnul, i ta nozička je taková malinkatá.
1: No, já jsem nám zhubnul, ano. Je zajímavý, když jsem odjížděl, jsem vážil o 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
0: Nejdřív zeštíhnu.
3: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
4: Hodinu jsme spolu byli, s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
3: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
4: Děkuji.
3: Se hezky.
4: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kraj musí kvůli cenám paliv i uzavírkám přidat peníze na linkovou dopravu. Lidé můžou v programu Nová zelená úsporám Light zažádat až 2 milionovou bezúročnou půjčku. Čeští hokejisté hrají čtvrtfinále světového šampionátu s Finskem. Počasí v noci a zítra bude jasné, v pátek se oteplí až na 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Letošní plánované výdaje na dopravu v regionu navýší kraj Vysočina o 135 milionů korun. Důvodem jsou růst cen pohonných hmot a také uzavírky, které musí autobusy objíždět. Potřebnou částku vezme hejtmanství z přebytků z minulého roku. Finance poputují hlavně na linkovou a drážní dopravu, pokračuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
2: To ta nejvyšší částka dělá nárůst pohonných hmot, protože jsme neočekávali takovýhle skokový navýšení, že jsme se přiblížili čas až 50 korun a my to v těch smlouvách máme, že nás to prostě dožene, že to zaplatíme.
0: Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moct požádat nízkopříjmové domácnosti. Rezort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti můžou požádat o bezúročnou půjčku, popisuje ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů.
3: Rodinný dům jsme schopni tímto programem zabezpečit až ve výši 2 milionů korun. A pokud se bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva, tam je to 750 tisíc korun na byt.
0: Domácnosti můžou o dotaci nebo půjčku žádat od 25. června do 31. října. Už 75 nelegálních výherních automatů zadrželi od začátku roku celníci na Vysočině a jihu Moravy. V roce 2026 na území dvou krajů vyslali 28 kontrol. Polovina byla zaměřená na nelegální provozovatele. Francouzští poslanci odhlasovali návrh zákona na zrušení takzvaného černého zákoníku, který upravoval práva majitelů otroků v koloniích. Koncem 17. století ho podepsal král Ludvík XIV. Kodex neplatil od roku 1848, kdy Francie zrušila otroctví. Dosud ale zůstává součástí francouzského práva.
4: Poslanci odhlasovali návrh zákona jednomyslně.
5: Hlasování je další krok, podsta mužům, ženám a dětem v otroctví.
4: Popsal viditelně dojatý centristický poslanec Max Matiasa, který pochází z francouzského zámořského departmánu Guadeloupe. Návrh zákona teď zamíří do Senátu, podporu má i u prezidenta Emmanuela Macrona. Takzvaný černý zákoník pochází z období, kdy byla Francie významnou koloniální mocností a převážela otroky z Afriky do Ameriky, kde pracovali na plantážích. Kodex označoval otroky za věci a zaváděl kruté tresty pro ty, kteří utekli pánům, jako třeba řezání uší, svalů nebo značkování železem. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Čeští hokejisté v Curychu po první třetině prohrávají s Finskem 2-0 ve čtvrtfinále mistrovství světa. V 8. minutě se prosadil Manninen a v 15. navýšil Lundell. Finové na českou branku vystřelili 8krát, Češi na tu finskou o jedenkrát méně. A první tenista světa Ital Sinner vypadl na Roland Garros už ve druhém kole. S Argentincem Cerundolem prohrál v pětisetové bitvě.
1: Počasí.
0: V Jihlavě mají 21 stupňů, ve Vatíně a Náměšti nad Oslavou 19. Noc bude jasná a bezvětrná a v údolích se ojediněle objeví 3 stupně. Zítra se oteplí a bude převládat jasno nebo jen mírná oblačnost. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na hlavním tahu u Žatce na Jihlavsku se stala nehoda dvou aut. Projíždějte kolem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná den v kraji. Akční plán na dostavbu Dukovan nejspíš čeká revize. Řekl to ministr průmyslu a obchodu z hnutí ANO Karel Havlíček. Chce přehodnotit výši státního příspěvku pro dotčené regiony, kterých se dostavba dotkne. A to se týká i našeho kraje a my se tomu budeme věnovat živě už za několik minut.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Okrouhlice na Havlíčkobrodsku je od posledních komunálních voleb před 4 lety stále bez starosty. O funkci nemá nikdo ze zvolených zastupitelů zájem. Od podzimu 2022 tak vedou obec stále dva neuvolnění místostarostové. Na Vysočině je první rezervace s divokými koňmi. Organizace Česká krajina dovezla do Loukova na Havlíčkobrodsku zatím 2 hřebce. Na podzim je doplní 5 dalších. Divocí koně jsou podle ochránců přírody prospěšní pro krajinu. Spasou totiž i staré trávy a dávají prostor nové vegetaci. Pokračuje ředitel organizace Česká krajina Dalibor Dostál.
2: Další jejich unikátní vlastnost je, že přežívají v přírodě celoročně bez péče člověka, to znamená ten způsob péče o přírodu s jejich pomocí je velmi levný, protože tam nejsou nutné lidské zásahy.
1: Jihlavský kostel svatého Ignáce v Jihlavě zůstane otevřený i v době 3leté rekonstrukce. V době oprav hlavní loď zaplní i prostorové lešení, aby mohli restaurátoři pracovat také na stropní malbě, uvedl farář Marian Husek.
3: Kvůli těm pracím budou odstaveny velké varhany. Kostel slouží nejenom ke klasickým bohoslužbám, ale bývají tady i koncerty, takže to asi v tu dobu té rekonstrukce nebude.
1: České dráhy v Havlíčkově Brodě dnes otevřely novou opravárenskou halu pro vlaky. Technici v ní budou servisovat desítky vlaků, které jezdí především na Vysočině. V hale jsou 2 koleje, které umožní opravy i nejmodernějších vlaků. Novoměstská nemocnice má po 20 letech nové rozvážkové auto. Na nový elektromobil nemocnice čekala skoro rok od vysoutěžení zakázky. Nahradí téměř 20 let staré auto s naftovým motorem, které už bylo technicky zastaralé. Při rozvážení denně najede přibližně 12 kilometrů. Takový je dnešní den v kraji. Regionální události pro vás sleduje Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček chce revokovat akční plán Dukovany. Řekl to v Senátu. Dokument, který schválila minulá vláda, počítá s celkovou investicí 15 miliard korun, mimo jiné do posílení bydlení, vzdělávání či lékařské péče pro nově příchozí zaměstnance. Dotčené obce se teď ale obávají o své investice, i když je Karel Havlíček ujistil, že o ně nepřijdou. Podrobnosti má redaktor Veronika Bartés-Vohralíková. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Karel Havlíček o revokaci akčního plánu mluvil včera na schůzi Senátu. Označil ho za biankošek, který vydala obcím minulá vláda. Připomenu, že akční plán vychází ze 2 roky staré studie dopadu dostavby na region a nutné náklady vyčísluje na celkem 15 miliard korun. 12 má zaplatit stát, zbylé 3 kraje Vysočina a Jihomoravský a dotčené obce. Havlíček dnes Českému rozhlasu řekl, že podporu regionu nikdo nespochybňuje. O způsobu financování ale bude současná vláda jednat s každou obcí individuálně. Začne s tím po komunálních volbách letos v říjnu.
2: Předpokládám, jak se ustanoví ta zastupitelstva vedení těch obcí a městeček a měst, tak v tu chvíli začneme to opět projednávat a skončí to buď koncem tohoto roku nebo začátkem příštího roku.
0: Jak na novou situaci reagují starostové obcí v okolí jaderné elektrárny?
1: Ti, se kterými jsem mluvila, byli překvapení a nejčastěji hovořili o pocitu nejistoty. Obce v okolí Dukovan se totiž připravují na příchod až 10 000 nových obyvatel, což vyplývá z už zmiňované studie dopadu na region. Půjde jak o stavitele, tak o zaměstnance elektrárny a také jejich rodiny. Obce proto už teď počítají s nárůstem bytové výstavby a proto začaly nejdřív investovat do kanalizací a vodovodů, připomíná bezpartijní starosta Dalešic Jiří Loukota.
3: My jsme čistinu odpadních vod museli navýšit a intenzifikace jenom té čistiny odpadních vod stála 32,5 milionů, což při rozpočtu městyse 10-12 milionů ročně je prostě nemyslitelné uhradit to z vlastních zdrojů.
1: Dalešice se na čistírnu odpadních vod vzali úrok a třeba nové chodníky vyšly městy na 14 milionů korun. Starosta Třebíče Pavel Pacel z Hnutí Stan pak uvedl, že doufá, že vláda k zmiňované revokaci přistoupí pozitivně, protože bez její pomoci není region schopen příliv tolika lidí zvládnout. No a bezpartijní starosta Náměště nad Oslavou Jan Kotačka zase upozornil, že na změny není moc času.
4: Tohle všechno právě řeší ten akční plán, kde na všechny tyto věci upozorňujeme a jako na úrovni jednotlivých obcí, tak chystáme proto jednotlivý projekty a ty bychom potřebovali postupně zrealizovat. Minimálně v první fázi v rámci projektové přípravy.
0: Jak nový postoj vlády vnímá vedení kraje Vysočina?
1: Hejtman kraje Martin Kukla, co by stranický kolega Karla Havlíčka, připomněl, že řada staveb už vzniká.
5: Je třeba investovat tam, kde to bude potřeba. Tak se v tuto chvíli děje. Dělá se dopravní infrastruktura, až budeme vědět další ty kroky, až bude takzvaný technologický postup té stavby, tak se bude investovat do těch míst, tak bude investovat i kraj Vysočina, i stát. Takže já s panem ministrem naprosto souhlasím.
1: Předseda výboru pro dostavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, Radek Koten z SPD, pak řekl, že na projekty, které budou v souvislosti s výstavbou elektrárny, stát určitě nějaké peníze najde. No a předseda Senátu a krajský zastupitel Miloš Vystrčil z ODS doplnil, že na něj prohlášení Karla Havlíčka působilo, jako by ani nevěděl, že nějaký akční plán existuje.
6: Ty akční plány existují, ty náklady jsou vyčíslené, ty konkrétní projekty jsou popsané, to znamená, není tomu tak, že by nebylo zřejmé, na co ty prostředky měly jít.
1: Kvůli dostavbě Dukovan už se v regionu například budují obchvaty a opravují silnice tak, aby po nich bylo možné vozit nadměrné komponenty.
0: O možných změnách akčního plánu v souvislosti s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany jsme mluvili v našem vysílání s naší redaktorkou Veronikou Bartés-Vohralíkovou. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
7: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: V Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Na zámku v Kněžicích v 17 hodin začala beseda, která se zabývá moderní léčbou ran. Co konkrétního se tam účastníci dozví, to nám už za několik minut řekne regionální stopař Adéla Zachová.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Krátce před půl šestou posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Moderní léčba ran, tak zní název besedy na zámku v Kněžicích. Lidé se dozví, jak vyléčit běžné rány moderní metodou vlhkého hojení. Další informace nám o této besedě řekne regionální stopař Adela Zachová. Adelo, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer, já už se nacházím na zámku v Kněžicích se zdravotní sestrou Lenkou Kašingrovou. Jsme si začali povídat o běžných zraněních, která se nám mohou přihodit doma. Například o tom, jak zahojit popáleniny, otlačenou patu z bot nebo dekubity, což jsou proleženiny. No a k dispozici jsou tady také vzorky jednotlivých náplastí, mastiček, gelů na rány a spousty dalších věcí. No a v čem tedy ta metoda vlhkého hojení spočívá, tak na to už mi odpoví přímo zdravotní sestra Lenka Kašingrová, kterou teď vítám v našem vysílání. Dobrý podvečer.
3: Dobrý večer nebo podvečer. Tak to moderní vlhké hojení vlastně spočívá v tom, že dneska je trend tu ránu nechávat pořád vlhkou, pořád zakrytou, co nejméně odkrývat, aby si vytvořila svoje vlastní mikroklima a aby vlastně pracovala pro nás, aby jsme pořád neměli takový ten suchý strup, jak bylo kdysi, ale ta rána má ráda prostě to svoje teplíčko a to svoje prostředí a tak se ráda hojí.
2: Tak to byla zdravotní sestra Lenka Kašingová, já vám moc děkuji.
0: A to byl taky náš regionální stopař Adela Zachová, která zavítala do Kněžic na zámek, kde je přednáška o moderní léčbě ran. Adelo, děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Děkuju, hezký večer.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: Dnešní díl pořadu O čem se mluví bude na Českém rozhlase Vysočina věnovaný městu pod nejvyšším dálničním mostem, tedy Velkému Meziříčí. Hostem bude nezávislý starosta Alexandros Kaminaras a mluvit bude o obnově náměstí a o vykopávkách, které mění pohled na založení sídla, plánovaném novém železničním mostě, který doplní ten stávající, a taky o akcích, které se ve Velkém Meziříčí plánují během nadcházející letní sezóny. Tak poslouchejte naše vysílání už za několik minut.

0: O čem se mluví?
1: Hezké čtvrteční odpoledne, je krátce po 17:30 a to ve čtvrtečním vysílání Českého rozhlasu Vysočina znamená čas pro pořad O čem se mluví. V dnešním díle si budu povídat s nezávislým starostou Velkého Meziříčí Alexandrosem Kaminarasem. Dobré odpoledne, pane starosto.
2: Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Vysočina, O čem se mluví?
1: Pojďme začít aktuální a pro obyvatele i návštěvníky Velkého Meziříčí nepříjemnou situací s opakovaným uzavíráním náměstí a vlastně s jeho rekonstrukcí. Co se tam na náměstí právě teď děje?
2: Na náměstí se právě odehrává největší investiční akce v porevoluční historii města Velké Meziříčí a to je rekonstrukce náměstí. Je to vlastně stavba, která začala již v loňském roce a pakliže se nic mimořádného nestane, tak by měla v příštím roce touto dobou být u konce a je velmi významná tím, že se vlastně jedná o komplexní obnovu, která se odehrává po 40 letech. Ta poslední rekonstrukce proběhla v roce 1985. Takže nejenom, že to náměstí bude hezké z hlediska všech těch povrchů, mobiliáře, zeleně, teď nově jsme k tomu vyhlásili i grant na obnovu fasád, tak aby i ty domy, které vlastně jako tou svojí přední fasádou definují tvar toho náměstí, tak budou opravené, ale vlastně všechno v podzemí. Ta technická infrastruktura, veškerá, to je to stěžejní a tam se odehrává, řeknu, více než polovina celé té stavby.
1: Napadají mě dvě otázky, položím je hned obě dvě, snad se s nimi nějaké vypořádáte. Co už se podařilo a co se vlastně během těch oprav ukázalo na náměstí, ale taky mě napadá, jestli je nutné to náměstí uzavírat pro vjezd. Možná pojďme začít tou dopravou.
2: Nutné to není a my to také vlastně jako neděláme od samého začátku. My jsme rozdělili celou tu stavbu do několika stavebních etap. Samozřejmě ty etapy mají mezi sebou přesah, protože, jak už jsem zmínil, jedná se o stavby, které se odehrávají pod tím povrchem, ty jsou liniové a vy tu trubku zkrátka nepřeříznete tam, kde je hranice té etapy, ta trubka pokračuje dál. Proto samozřejmě ty hranice mezi nimi nejsou ostré, ale abych řekl pravdu, obvyklá praxe je taková, že většina těch měst, pakliže rekonstruují náměstí, tak ta náměstí právě uzavírají komplexně. A je to přístup, který je mnohem jednodušší pro tu zhotovitelskou firmu a komunikačně je to mnohem jednodušší pro toho investora, obvykle město. Je to ale zároveň jako likvidační pro ty živnostníky, kteří na tom náměstí musí fungovat a dost často i pro všechny ostatní lidi, kteří to náměstí potřebují třeba na denní bázi využívat. My jsme se rozhodli, že půjdeme cestou opačnou, kdy jsme zvolili vlastně pro stavbu i pro nás, jakožto pro zadavatele, to znamená pro město, vlastně mnohem komplikovanější cestu a to je cesta, kdy to náměstí se snažíme v maximální možné míře zachovat zpřístupněné a zprůjezněné. Samozřejmě nastanou momenty, jeden z nich je právě teď, kdy ta stavba se posunula do středu toho náměstí, kdy je potřeba ho zavřít zkrátka úplně, protože je to otázka bezpečnosti a je to otázka samozřejmě jako technologická, kdy zkrátka některé věci nejdou dohromady s tou průjezdností, ale snažíme se ty uzavírky minimalizovat na skutečně jako nejmenší potřebnou dobu. Řekněme, že v rámci možností je toto nejohleduplnější řešení, které jsme mohli zvolit, byť pro nás samotné je velmi komplikované.
1: Pojďme ale i k těm pozitivům, co už se tam daří na náměstí a taky co se našlo v podzemí.
2: Celá řada archeologických nálezů. Je to samozřejmě pro širokou veřejnost zajímavé z hlediska toho, že se nám jaksi dostávají do ruky informace, které jsou starší než první písemná zmínka o městě z roku 1281. Dostalo se nám například díky nálezu křišťálového pazourku potvrzení toho, že nějaký pravěký lovec v tom místě, kde dneska to náměstí zhruba je, to znamená mezi dvěma řekami Oslavou a Balinkou, které ostatně dávají našemu městu jméno, nějaký pravěký lovec žil, měl tam písčité podloží, měl tam dostatek potravy díky těm řekám a hlubokým zalesněným údolím. A je to pazourek, který se odhaduje, nebo jeho stáří odhaduje i na 10 000 let před naším letopočtem. Tak to jsou samozřejmě věci, které jsou velmi zajímavé a bez toho takzvaného záchranného archeologického výzkumu bychom o nich nikdy nevěděli a tyto informace bychom neměli. Takže to se samozřejmě díky té stavbě daří a vzhledem tomu, že ta plocha, ta obnova té plochy je zhruba v polovině, tak si myslím, že už se daří ukazovat vlastně, jak to náměstí bude do budoucna vypadat. Každý už si kousek toho nového náměstí může zažít a může si při troše představivosti zobrazit v mysli, jak bude vypadat i ten zbytek.
1: Pokud někdo nemá tu fantazii úplně tak dobrou, může se podívat na nějaké vizualizace, najde je někde?
2: Najde, my jsme k tomu zřídili speciální web, jmenuje se Nové náměstí vm.cz a tam ty vizualizace samozřejmě jsou a ty se velmi budou blížit té realitě.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Dnes si v pořadu O čem se mluví povídám se starostou Velkého Meziříčí Alexandrosem Kaminarasem. Povídali jsme o opravách náměstí, o revitalizaci náměstí. A jaké další dopravní komplikace během léta postihnou obyvatele a návštěvníky Velkého Meziříčí?
2: Já doufám, že až na nějaké lokální opravy žádné. My právě kvůli tomu náměstí, kvůli tomu, jak to dopravní situaci komplikuje, tak jsme se snažili koordinovat nejenom svoje investiční akce v této oblasti, ale i investiční akce s krajem Vysočina, respektive krajskou správou Drbou silnic tak, aby se ty velké nejdříve odehrávaly až v příštím roce a snažili jsme se prostě maximálně v rámci možností těm lidem ulevit.
1: Tak to je dobrá zpráva. Jistě pojďme teď od silnic trošku šířeji k veřejnému prostoru. Jako architekt kladete na tuhle stránku velký důraz. Zkuste vysvětlit, co všechno představuje termín veřejný prostor a proč si myslíte, že je pro obyvatele města zásadní?
2: Protože to je vlastně to je to naše životní prostředí, to je ten náš prostor, který všichni sdílíme, do kterého každý den vstupujeme vlastně po opuštění našeho bytu. A myslím si, že to je vlastně ta jako výsadní role města, že se o něho má starat, má nad ním strategicky uvažovat v letech, má se určitě věnovat těm velkým věcem, jak jsme tady třeba zmiňovali tu obnovu toho náměstí, ale má během toho, protože ty velké věci samozřejmě trvají dlouho, trvá dlouho je prosadit, stojí spoustu peněz, dlouho se plánují, tak vedle toho musí ten, kdo se z mého pohledu správně stará o tu samosprávu nebo správně ji dělá, tak musí dělat prostě celou řadu takových těch malých věcí, které lokálně a rád říkám instantně, zlepšují ten život, třeba menší skupině lidí, ale vlastně jsou to věci, které se dají dělat rychle a dá se jich dělat hodně.
1: Pojďme něco konkrétního zmínit, co se takového stalo v poslední době ve Velkém Meziříčí.
2: To může být například rezidenční lokalita, v našem případě můžu zmínit třeba rezidenční lokalitu Hliniště, kde mezi bytovými domy vytvoříte na volné ploše prostě volnočasový park, kde je plácek pro děti, aby si tam mohli zahrát fotbal, kde je dětské hřiště, kde je místo, kde můžou sousedé spolu prostě posedět, mohou si tam udělat ohýnek a je tam nějaká zeleně, tam nějaký mobiliář. Ta věc nestojí moc peněz, nestojí zase tak moc úsilí, musí být samozřejmě dobře vymyšlená, musí být chytře vymyšlená a ještě je lepší, když ty lidi do toho přizvete v rámci třeba nějakého toho procesu přípravy, v rámci nějakého veřejného projednání a vlastně jako tím vtažením do toho procesu jim to trošku dáte za jejich. Vlastně oni potom mají i tu tendenci se o to starat a jsou s tím jako stotožnění. Jo. Takže to je ten způsob, kterým se snažíme pracovat skutečně jako v rámci strategie rozvoje veřejného prostoru Velké Meziříčí.
1: Velké Meziříčí má velkou řadu památek a mimořádných staveb. Než se dostaneme k těm památkám, pojďme si říct, dálniční most, který se klene nad Velkým Meziříčím a je vidět téměř z každé ulice, nějak promlouvá do toho veřejného prostoru?
2: Promlouvá tou svojí vlastně dominancí, je to taková, rád říkám, jako vlastně spojnice toho světa, který vlastně jako se nad námi jako pohybuje nad tím městem. Je to jeden ze symbolů města, bez pochyby, protože je to nejvyšší dálniční most, který v České republice máme. My jako Velkomeziříčtí ho známe primárně ze spodu, každý den pod ním jezdíme, každý den ho vnímáme. Vlastně v té souvislosti bych ji zmínil třeba ten most, který se plánuje při vysokorychlostní trati. Já jsem se opravdu jako velmi intenzivně snažil přesvědčit správu železnic, jakožto zadavatele budoucího investora, aby na něho byla vypsaná architektonická soutěž právě z těch stejných důvodů, že my jako ti, kteří pod těmi mosty vlastně žijí, tak je budeme vnímat každý den, dost možná někteří pocit celý život a proto je důležité, aby měli prostě nejenom tu svoji jako užitnou kvalitu, ale i tu estetickou. On při určitém pohledu, třeba z rozhledny na Fajtově kopci, tak vlastně bude vidět i ten kontext, ten jejich vlastně jako kontakt, je to takové jako soumostí, bychom řekli, protože mimo dálničního mostu tam jsou i dva vlastně železniční viadukty a tady ten bude jako čtvrtý viditelný, který by vlastně tady to soumostí měl doplnit. Bude dlouhý přes asi 350 metrů, vysoký bude 42 metrů, navrhl ho Marek Blank a je za mě jako velmi takový jako střídmý, hodně vychází z architektury toho dálničního mostu z roku 1975, ale vlastně v těch detailech jde vidět, že je z dnešní doby a právě tím, že se nesnaží na sebe úplně upozorňovat, tak si myslím, že bude jako pohledově velmi udržitelný.
1: V pořadu, o čem se mluví, si dnes povídám s nezávislým starostou Velkého Meziříčí Alexandrosem Kaminarasem.
0: Český rozhlas Vysočina, o čem se mluví, s Ivanou Víznerovou a jejím hostem.
1: Pane starosto, mluvili jsme o dálničním mostu a o dalším plánovaném železničním mostu nad Velkým Meziříčím. To je jedna z těch památek technických, ale Velké Meziříčí má spoustu dalších památek. Mezi těmi zajímavými a těmi s velkým příběhem je taky nová synagoga. Jak to s ní vypadá v tuto chvíli?
2: Její příběh jsme, bych řekl, zase vrátili na dobrou kolej zhruba před 3 lety, kdy jsme ji přebírali do majetku města. A dneska se ten příběh vyvíjí tak, že jsme právě v procesu pořizování povolení záměru, tak abychom tu synagogu mohli opravit a znovu uvést do života. Jo, mimo té opravy vlastně se jedná i o změnu užívání stavby, tak aby skutečně tam plnohodnotně a oficiálně mohly fungovat například i kulturní nebo komunitní akce, které jsme si zkoušeli před těmi 3 lety, že tam jako můžou fungovat skutečně velmi dobře vzhledem k atmosféře, kterou poskytuje ta budova.
1: Ještě jedna budova mě napadá a to muzeum 3 generací kadetů. Mm-hmm. Tam se mluvilo o prodeji, jak to vypadá v tuhle chvíli?
2: Ten už se uskutečnil, budova má nového majitele, řekl bych docela velmi jako zajímavého a významného investora, který už vlastně pracuje na transformaci toho objektu. My jsme s ním v kontaktu, snažíme se vlastně s ním domlouvat na tom, že ten objekt budeme plnit třeba i nějakým kulturním programem a já jsem velmi rád za to, že ta spolupráce s ním je skutečně jako velmi dobrá už od samého začátku a že ten objekt může dostat takovou náplň, která velmi jako vhodně může doplnit nebo může uspokojit poptávku třeba po zajímavém ubytování v centru města.
1: Tak to jsme zase u dobrých zpráv. Mm. Já bych se ráda zeptala vás, pane starosto, jestli máte nějakou vizi, jak by Velké Meziříčí mohlo vypadat za 10 let. Mm.
2: Já bych chtěl, aby to Velké Meziříčí bylo skutečně dobrým místem k životu, které, to se snaží asi tady každý starosta, ale které zároveň bude využívat potenciál té D1, která se nad ním klene, protože zatím se mu to rozhodně nedaří. My nejsme město, které by bylo v UNESCO, my nejsme město, které někdy bude mít ambice na to a byl by to vlastně i nesmysl konkurovat městům prostě mnohem větším, ale přesto jsme městem, které z mého pohledu má co nabídnout a v rámci té své plochy a těch svých možností si myslím, že může být v budoucnu jako zajímavou zastávkou, která skutečně může motivovat ty lidi z té dálnice sjet a strávit tam hezké odpoledne nebo hezký víkend a vědět, že nemusíte jít úplně cíleně za nějakou akcí, ale že prostě, když se tam dostanete, tak něco zajímavého budete moci zažít. Takovým vzorem pro nás, i když samozřejmě ten je jako mnohem dál, ale je to ten vzor, ke kterému se snažíme třeba přiblížit, tak je Litomyšl. Město naprosto stejné velikosti, město o stejném rozpočtu, ale město, kde je 30-letá politická kontinuita, 30-letý myšlenkový směr, který nepřetržitě vlastně jako míří jedním konkrétním směrem za jednou konkrétní vizí a jde vidět, že aniž by tam třeba měli ten hlavní dopravní tak jako my, tak že přesně tady to plní, že tam ti lidé prostě jedou, protože ví, že tam přijedou do hezkého prostředí, že něco hezkého zažijí, dobře se nají a dobře se můžou třeba ubytovat a mít hezký čas.
1: Posunuli jsme se o 10 let dál, pojďme zpátky do roku 2026. Chystá se letní sezona, můžete pozvat už v letošním roce na nějakou akci, která by stála za to, aby lidé z D1 sjeli do Velkého Meziříčí.
2: Ano, já zmíním takové ty nejvýraznější, jedna z nich bude vlastně už za pár dnů, jsou to naše pouťové slavnosti, vystoupí Mňága a Žorb, to se odehraje 13. června a potom takové vlastně bych řekl tři úplně jako highlighty, tři hlavní akce, za kterými může návštěvník do Velkomezříčí přijet. První z nich je hardcore metalový festival Fightfest od 2. do 4. července na Fightově kopci. Další z nich jsou historické slavnosti od 5. do 6. září, které se odehrávají tradičně na zámku a obvykle je navštíví klidně i přes 3000 lidí během toho víkendu. No a závěrem je to Evropský festival filozofie, vlastně velmi jako ojedinělá akce tohoto typu v České republice vůbec, málo se o ní ví, my pracujeme na tom, on už je 20. ročník, aby se o ní právě vědělo víc, takže v tom máme rozhodně jako co dohánět, ale je to prostě, jsou to dny plné významných osobností, které vlastně vždycky na to dané téma hovoří předkládají prostě názor ze svých třeba profesních oblastí. Ten se odehraje od 16. do 23. 9.
1: Nezávislý starosta Velkého Meziříčí Alexandr Kaminaras byl hostem pořadu O čem se mluví. Moc děkuji za váš přínos k pořadu a přeji úspěch ve vašem konání.
2: Také moc děkuji.
1: Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Český rozhlas Vysočina, O čem se mluví?

0: teď je s námi ve vysílání taky meteoroložka Bára Kučerová. Já vás vítám v našem vysílání. Dobrý podvečer.
1: Pěkný podvečer.
0: Začneme přehledem počasí, jak bude v noci a taky zítra ráno, jak moc bude chladno.
1: A noc by měla zůstat jasná, případně skoro jasná, a ty teploty by měly klesnout mezi 8 až 5 stupňů Celsia, v údolích ojediněle až ke 3 stupňům Celsia a v těch nejnižších centimetrech nad zemí tam se budou teploty pohybovat kolem 0 stupňů Celsia, a takže je možné se někde potkat s přízemními mrazíky.
0: Ten dnešek byl z těch posledních dnů asi takový nejchladnější. Bude zima nebo chladno, řekněme, i zítra, nebo už zase ty teploty půjdou nahoru?
1: A ty teploty zítra trošku porostou, zítřejší teploty oproti těm dnešním by měly být vyšší, a to mezi 23 a 26 stupni Celsia. Ta maxima dnes se pohybovala do těch 23 stupňů Celsia, ale na obloze by to zítra mělo být podobné, jako to bylo dnes, to znamená jasno, případně jen malá průsvitná oblačnost, a oproti dnešku už také nebude foukat tak vítr. Zítra už by to měl být pouze vítr slabý, proměnlivý nebo severozápadní s rychlostí asi do 15 km v hodině.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme za to, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a dnešní vydání Dne v kraji je u konce. Po 18. hodině po zprávách na Českém rozhlase Vysočina začínají Dechovky pro Vysočinu. Dnes s Lidií Jakubičkovou.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ministr průmyslu Karel Havlíček chce upravit akční plán na dostavbu Dukovan. Náměstí ve Velkém Meziříčí je zcela neprůjezdné pro osobní auta. Čeští hokejisté prohrávají ve čtvrtfinálovém duelu mistrovství světa s Finskem. Počasí v noci a zítra bude jasné, v pátek se oteplí až na 26 stupňů. Zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Revizi akčního plánu dostavby jaderné elektrárny Dukovany navrhuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Řekl to včera na schůzi Senátu s tím, že by se měla přehodnotit několika miliardová suma vyčleněná na rozvoj regionu. Obce se teď kvůli tomu obávají o své investice. Plán schválila loni těsně po volbách vláda Petra Fialy.
2: Plán počítá se státní investicí 12 miliard korun, další 3 zaplatí kraje Vysočina a Jihomoravský. Jde mimo jiné o peníze na ubytování, lékařskou péči, školství nebo bezpečnost nově příchozích zaměstnanců elektrárny. Podle Karla Havlíčka je ale nutná aktualizace.
3: Já rozumím tomu, že je tam požadavek těch regionů, ale nemůžeme dát bianko šek, já vůbec nevím, jak se dospělo k částce 12 miliard.
2: S tím nesouhlasí například bezpartijní starosta Náměště nad Oslavou Jan Kotačka.
4: Přece nám žádný bianko šek nikdy nikdo nedal, ale bavíme se tady o nutných opatřeních, které je potřeba zrealizovat k tomu, aby ten region byl na výstavbu připraven.
2: Podle Karla Havlíčka se obce o své investice obávat nemusí. Stát je s nimi chce ale projednávat individuálně. Dušan Vrbecký, Český rozhlas.
0: Střed náměstí ve Velkém Meziříčí je kvůli bezpečnosti uzavřený. Stavbaři na místě frézují vozovku a odstraňují asfalt z přilehlých parkovišť. Přestavba náměstí se postupně přesouvá do centrální části a přibylo tak i dopravních komplikací. Řekl v pořadu, o čem se mluví, nezávislý starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.
5: Zkrátka některé věci nejdou dohromady s tou průjezdností, ale snažíme se ty uzavírky minimalizovat na skutečně jako nejmenší potřebnou dobu. Řekněme, že v rámci možností je toto nejohleduplnější řešení, které jsme mohli zvolit, byť pro nás samotné je velmi komplikované.
0: Od pátku 29. května až do úterý 2. června bude pro chodce kompletně uzavřený průchod mezi kostelem svatého Mikuláše a prodejnou nábytku. Přestavba Velkomeziříckého náměstí má být hotová příští rok na jaře. Jihlavský kostel svatého Ignáce v Jihlavě zůstane otevřený i v době rekonstrukce. Naplánovaná je na 3 roky a restaurátoři při ní upraví nástěnné malby. V době oprav hlavní loď zaplní i prostorové lešení, aby mohli restaurátoři pracovat i na stropní malbě, uvedl farář Marian Husek.
6: Kvůli těm pracím budou odstaveny velké varhany. Kostel slouží nejenom ke klasickým bohoslužbám, ale bývají tady i koncerty, takže to asi v tu dobu té rekonstrukce nebude. A k bohoslužbě se budou používat malé varhánky, které máme tady dole v kostele. Sport.
0: Čeští hokejisté prohrávají s Finskem i po 2/3 čtvrtfinále mistrovství světa o 2 góly. Finové ve 2. části zvýšili na 3-0, národní tým pak snížil na 1-3 gólem Filipa Hronka při přesilovce 5-3. A havlíčkobrodské stolní tenistky ve finále extraligy berou 1. bod, porazili Hodonín v úvodním zápase finálové série v domácím prostředí 3-0. Své singly vyhráli Kukulková, Blažková a Liu.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Moravských Budějovicích je 21 stupňů, v Černovicích 20. Noc bude jasná a bezvětrná a v údolí se ojediněle objeví 3 stupně. Zítra se oteplí a bude převládat jasno nebo jen mírná oblačnost. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Vírem se stala nehoda motorky v ostré zatáčce. Na místě zasahují záchranáři, dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Máme tady čtvrteční podvečer na Českém rozhlasu Vysočina. Opět zahajujeme dechovky na vaše přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete zavolat a udělat radost svým blízkým pěknou písničkou. A já zmíním, že máme tedy čtvrtek 28. května. Svátek má Vilém a také Willibald, tak přejeme jen to nejlepší. A na úvod pro vás teď hraje Šumavanka. Půjdem spolu.
1: Dechovky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina tedy Pojďme hrát dle vašeho přání. Ještě zmíním, že to své můžete poslat přes web vysočina.rozhlas.cz nebo také můžete poslat SMSku ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. No a ještě jednou samozřejmě číslo do studia 22 155 49 99. A já už mám na telefonu Honzu, zdravím do Brna a Honzo, pověz, co si vybrala, komu budeme hrát.
1: Ahoj Liduško, zdravím tebe i všechny milovníky rychlek pro Vysočinu a dneska jsem tam vybral snězku Hrajte s Vysočinkou a bude pro tebe ta písnička a pro ty moje kamarády, tu celou velkou partu od Batelova až po Lanžot, pošleme to Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Letiaksovým do Skály a Lubošovi do Sedlejova.
0: Dobře, a i pro tebe je tedy tahle směska s Vysočinkou, tak si ji pěkně užij, měj se krásně a budu se těšit zase na příště, naslyšenou.
1: Taky děkuji Liduško, naslyšenou, na viděnou, ahoj.

0: Tak a hrajeme další písničku na přání, kterou vybral Míla z Vilémovic. Mílo, také tě zdravím a vítám v našem pořadu a pověst, teďka mu zahrajeme.
1: Ahoj Lidušku, taky tě zdravím. Zdravím i všechny posluchače a přeju vám hezký téměř letní na večer. Dnešní přání a písničku posílám do Leče nad Sázavou a je to pro moji vnučku Sáru Svobodovou, která dneska slaví 8. narozeniny. Tak já ti, Sárinko, za naši rodinu přeju mnoho štěstí, hodně zdraví a hodně lásky od tvých bližních. Sára chodí večer do základní umělecké školy, kde se učí hrát na harmoniku. Tak Sárinko, ať ti ta láska k muzice stále vydrží. Vybrali jsme s Liduškou písničku, která se jmenuje U studánky se dělá. Zahraje nám to kapela Doubravanka, je tam krásně slyšet harmonika. A ještě bych vás chtěl pozvat na koncert, který se uskuteční v Dolních Královicích. Poslechu a tanci bude hrát Játálka Band. Je to v sobotu 6. června, začátek je v 16 hodin. Je tam velký sál, kde si můžete i zatancovat. Liduško, díky a zase někdy naslyšenou. Ahoj.
0: Děkujeme za pozvání a Sárince přejeme všechno, jen to nejlepší a písnička už je na cestě. Mílo, díky, měj se krásně taky, ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: na Českém rozhlasu Vysočina plním další přání na zavolání a tentokrát zdravím do Třebíče paní Marii, která se také dovolala. Ráda vás slyším, ráda vás vítám v našem pořadu. Tak povídejte.
1: Děkuji, paní Lidinko, dobrý večer za přivítání, hezké. A já bych chtěla nechat zahrát písničku, protože Květuška dobrovolná bude mít zítra narozeniny. Tak Květuško, já ti přeji vše nejlepší k tvým narozeninám, především zdraví. A můžu ti říct, to nejlepší, co život může dát k tvým narozeninám, chci ti popřát zdraví, štěstí, lásku a ta tvoje dobrota, ať jsou náplní dalších let tvého života. To ti přeje Maruška z Třebíče a obě šárky moje. Tak a Květuško, hezky si to užijte a pozdravuj manžela Fanouška a všem posluchačům taky přeji písničku a je to písnička, ta naše písnička česká. A všichni si to pěkně zažijte. A paní Lidinko, pro vás taky je to do rády a všem posluchačům, ať se jim líbí.
0: Já vám moc krát děkuji, paní Marie. Hej, vám hodně zdraví a ať se daří a mějte se krásně, usměvavě a pohodově.
1: Děkuji pěkně. A tomu panu Lubošovi, ten taky nechá z toho Sedlejova hrát každý ruč. Mm-hmm. Tak já mu taky nechám zahrát, ať se mu daří.
0: Určitě. Pojďme na to.
1: Radrika, já poslouchám vás všechny. Říká, nikdo nenechá třeba zahrát mě, tak ať se taky potěší písničkou. A všichni.
0: To je od vás
1: a
0: moc,
1: děkuji
0: milý
1: moc za zahrání.
0: Mějte se
1: a vám krásně. Taky přeji, ať se vám daří. Zase někdy, ať se uslyšíme brzo.
0: Já se budu těšit a písničku si samozřejmě taky užijte. Děkuju vám moc, Kat Marie.
1: Já taky, ať se daří. Naschledanou,
0: naslyšenou, to je moc milé. Tady už je ale staropražská kapela, ta naše písnička česká.

0: Bernard Festu v Humpolci v červnu vystoupí Tři sestry, Maria Rotrová, Jiří Korn, Olympik, Lucie a spousta dalších. Za dvě vstupenky zaplatíte přes 3 000 korun. U nás jsou zdarma. Zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: No a já teď přidám také vzkaz. Dobrý den, dnes slaví 63. narozeniny Luboš Uhlíř ze Sedlejova. Tak mu posíláme jeho oblíbenou holubinku od mistříňanky. Zdraví, štěstí, lásku, spokojenost a vše dobré mu přeji Ježkovi a Zažímalovi. Děkujeme mu za písničky, které nám dává zahrát a redakci za zahrání holubinky. Já už ji mám připravenou samozřejmě, takže pojďme na to a Lubošovi přejeme jen to nejlepší a mnoho zdraví.

0: Pojďme na další písničku, je 18 hodin 28 minut, letí nám ten čas, takže Luboši z Malče, vyberte něco a pošlete to kam. Dobrý podvečer, přeji.
1: Hezký podvečer, Liduško, já vás taky zdravím a dneska to pošleme všem svým známým kamarádům, manželce, mamince, Jirkovi do Zdislavy, nebo do Dubí, já nevím, jak se to říká, Vendovi do Kozích vršků a to bude asi tak všechno. Moc vám děkuju za zahrání a přeju vám krásný večer a hezkou cestu domů.
0: Já vám moc krát děkuji, pro vás je samozřejmě taky písnička, pěkně si to užijte i s tím volnem. Tak.
1: Moc děkuju.
0: Nemáte zač.
1: Krásný večer.
0: I vám. Tady jsou Vacenoviáci.

0: pojďme na další samozřejmě. Váš hudební tah. A na telefonu je Marie. Marie, já vás také vítám v našem pořadu.
1: Dobrý večer. Paní redaktorko, já bych vás chtěla poprosit, když byste byla tak hodná a mohla zahrát švagrovi panu Pepíku Klementovi z Dlouhé vsi u Havlíčkova Brodu. Dneska má 80 let a přejeme mu všechno nejlepší, hodně zdraví, hodnou rodinu, hodný děti, ty má a všechno dobrý, ať se mu splní. A děkuju vám moc krát.
0: Nemáte vůbec zač, také přejeme jen to nejlepší a hodně zdraví, ať ano, si užije písničku
1: pěknou. Ano, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou, Marie. A teď už hraje Láca Ranka pro vás.

Pojďme na další, také váš došlý vzkaz. Dobrý den, prosím o zahrání pro našeho kamaráda Martina Jilka z Babic písničku Proč ten jetelíček roste u vody. Děkuji moc, ať mu jde práce od ruky, s pozdravem Lu, a dál už to není. Tak já doufám, že víte o sobě a písnička už je připravená a já jsem vybrala hudbu Hradní stráže a Policii České republiky. Pojďme na to.

byla paráda. No a je tu další. Zdravím, prosím Lidie, zahrát Den zavonil šeříkem od Moravské Veselky k šťastnému dokončení máje. Láska ať kvete dál, všem zdraví přeje Zdena. Tak to je také krásné přání a je mu vyhověno. Písnička už je na cestě, hezký poslech.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
2: Ano, a já mile ráda plním další přání na zavolání a zdravím také Milana, který se k nám dovolal, takže Milane, komu teď budeme hrát?
3: Dobrý povečer, milá paní Lidie, přeji vám i posluchačům, kteří poslouchají tento krásný pořad. I když teď jsme nadávali, že to bude, že to je trošičku díl, po té 6. hodiny, ale ono jak teď to léto, tak toho je stejně, tak se ani nestíhá. A takže já bych se nechal rád zahrát Lubošovi do Sedlejova, protože dneska slaví 36. narozeniny, anebo možná 63. No. Ono. A nechám paní Lidie taky zahrát vám, protože já vždycky tady přeju a na vás vždycky zapomínám. Tak teď to bude dneska pro Luboše a pro vás.
2: Písnička,
3: když odchází mládí, no vy ještě nejste, vám to ještě neodchází mládí, to já si myslím, že ještě ne, ale písnička je pěkná, takže.
2: Takže já moc krát děkuji, Milane, a i vy si samozřejmě užijte ještě písničky do konce našeho pořadu, mějte se krásně.
3: Určitě, to už teď už mám čas, teď už poslouchám.
2: Teď už je klídek, že jo?
3: No.
2: Tak to má být, to je dobře.
3: Takže děkuju moc, mějte se hezky a zase někdy naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou, naslyšenou. Dneska nám to pěkně hraje, je veselo a tak to má být. A veselka hraje.

Tak a mám tady samozřejmě další vaše vzkazy. Dneska se toho tolik nasypalo, ale úplně to nestihneme, přátelé. Mladá paní, tak tomu Lubošovi Domalče, že se nám ozval, zahrajte prosím hovoranský potůček od Moravanky a že děkujeme. Václav z Chajdy. Tak jo, zahrajeme a píseň bude také pro Věru a Tomáše do Bystřice nad Pernštejnem pro radost a pro potěšení. Hezky si to užijte.

Také plním tento váš došlý vzkaz. Dobrý podvečer, prosím o zahrání písně Černý kos pro našeho kamaráda Tomáše Kosa. Děkuji. Tak určitě česká muzika Josefa Charváta je tady pro vás. Tak hezký poslech.

ještě vyplním toto přání. Prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Toužení od Hanačky z Brestu. Děkuji, Jirka. Tak určitě od Hanačky už písničku mám připravenou a budu se těšit zase příště.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego, tuhle paní tady nechci.
4: Jo, otravuje. Máte messenger, tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
7: Je plná veselých příhod.
6: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
7: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
8: 19 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
8: České dráhy v Havlíčkově Brodě otevřely novou opravárenskou halu pro vlaky. V programu Nová zelená úsporám můžou majitelé rodinných domů čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony, byty až 750 tisíc. Čeští hokejisté končí na letošním mistrovství světa ve čtvrtfinále. Nestačili na Finsko 4-1. Počasí v noci a zítra bude jasné, v pátek se oteplí až na 26 stupňů. Večerní zprávy přináší Tomáš Kolátor. Novou opravárenskou halu za 235 milionů korun dnes v Havlíčkově Brodě otevřeli České dráhy. Technici v ní budou servisovat desítky vlaků, které jezdí především na Vysočině a v Pardubickém kraji. V hale jsou dvě koleje, které umožní opravy i nejmodernějších vlaků. Zároveň se navýší kapacita servisního centra, uvedl jeho vedoucí Jaroslav Prchal.
9: Jsme za to rádi, protože jsme bojovali s místem, ty vozidla jsou dlouhý a prostě vždycky se muselo jedno vyjet s ním ven po opravě rychle, dát tam zpátky. Teď máme dvě koleje navíc a můžeme se věnovat víc vozidlům najednou.
8: Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů to je 750 tisíc na byt. Podrobnosti dotačního programu Nová zelená úsporám představil ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů. Přímou dotaci dostanou jen nízkopříjmové domácnosti.
10: Na renovace dostanou nízkopříjmoví až 400 tisíc korun. Stát na podporu podle Červeného vyčlenil až 50 miliard korun do roku 2029. Zatím má ale k dispozici jen 2 miliardy na dotace a další financování řeší s bankami.
11: Tam ty peníze stát už má vlastně nějakým způsobem zabezpečené, ale ten tok těch finančních prostředků je v čase.
10: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL úvěry kritizuje. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
12: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr.
10: Příjem žádostí začne 25. června a první peníze by lidé mohli dostat na podzim. Vít Andrle, Radiožurnál.
8: Izraelská armáda se navzdory příměří pokusí rozšířit kontrolu nad pásmem Gazy. Premiér Benjamin Netanyahu nařídil podle agentury AFP ovládnout 70% celé oblasti, tedy o 10% víc než doposud. Izraelský premiér to řekl na konferenci vysílané jedním z izraelských televizních kanálů. Příměří uzavřeli loni v říjnu židovský stát a palestinské teroristické hnutí Hamas. Obě strany se ale pravidelně obvinují z porušování klidu zbraní.
0: Mistrovství světa v hokeji 2026.
8: Čeští hokejisté končí na letošním mistrovství světa ve Švýcarsku ve čtvrtfinále. V Curychu podlehli Finům 4-1. Jedinou českou branku v zápase obstaral Filip Hronek. Na lavičce národního týmu se naposledy představil hlavní trenér Radim Rulík. V příští sezóně bude trénovat kladenské hokejisty v extralize.
0: Počasí.
8: V Talařimově je 20 stupňů, Vatín hlásí 19. Noc bude jasná a bezvětrná. Zítra se oteplí a bude převládat jasno nebo jen mírná oblačnost. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
8: V Číhalíně na Třebícku se srazilo auto s chodcem, dávejte tam pozor.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Věčně se to řeší léta, že už se může psát gymnázium ze Z, přitom ještě před lety bylo možné psát gymnázium jenom s S, renesance a tak dále. Proč je základní podoba u slova filozofie se Z, ale u slova diskuze se S, ptá se jeden z posluchačů Hezky česky.
2: Taky se ptám. Já teda vím proč, ale štve mě to, no, trošku. Protože tady jde o takové ty dublety, takzvané cizí slova, přejatá slova, kde se píše S a Z, a tady to pravidlo je podle mě trošku komplikované a dokonce jsem se setkala s tím, že mi jedna mladá překladatelka řekla, že jsem buď stará nebo z nějakého zastrčeného regionu, že jí tu diskuzi opravuji na diskusi.
1: No, každopádně filozofie, diskuse, všechno můžeme používat, ale posluchači, jde o to, proč je tahle podoba filozofie ze Z a diskuze se S tak nějak více přijímaná.
2: V těch pravidlech jde o ten příznak slohový. Neboli filozofie se Z je neutrální a když dáme S, má to příznak jakési knižnosti a tak dál. Je tam prostě slohový.
1: A patina historická.
2: Tak. A u té diskuse je to přesně naopak. Tam je ta podoba se S, ta základní, a když dáme diskuze, tak je to něco jako když napíšeme režisér. Můžeme už dneska, říká se to tak, můžeme to tak napsat, ale má to příznak. Je to novější, trošku. No a dané je to pravidlo celé, proč filozofie a diskuse to mají obráceně, je dáno tím, že tam se máme řídit výslovností. Abychom to psali, tak jak to vyslovujeme. A protože ani velký filosof neříká filozofie, ale filozofie, tak tam ta základní podoba je Z. A spisovná výslovnost slova diskuse byla až donedávna diskuse. Akorát, že to nikdo nerespektoval a všichni pěkně jako vy moderně začali říkat diskuze.
1: Takže teď jste do toho ještě zapletla, tak jak se to může vyslovovat, nejenom psát.
2: Všichni říkají diskuze, takže jazykovědci řekli dobře, spisovná výslovnost je i diskuze. Řekli, ale ta psaná podoba je pořád ta základní ses, tam nic měnit nebudeme. Takže teď, aby se v tom pes vyznal.
1: Je to tak, no, nejlépe se vždycky podívat do slovníku, a to třeba i s romantismem nebo charizmatem.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Čira Tešu Karšu Niben. Dobrý večer. Přesun podstatné části odborné agendy z úřadu vlády na ministerstva i druhý týden po oznámení budí emoce. Ty se vyostřily ve středu na setkání expertů s premiérem Andrejem Babišem a vládní zmocněnkyní pro lidská práva Taťánou Malou, oba z hnutí ANO. A právě i díky jejímu zásahu ale došlo nakonec k podstatné změně. Agenda rovnosti žen a mužů přejde pod ministerstvo spravedlnosti a ne pod rezort práce a sociálních věcí, čehož se zasvěcení děsili.

0: Jednání o plánovaném přesunu části odborných agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva dál vyvolává silné emoce. Ve středu se ho zúčastnili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, čtyři ministři a zástupci lidskoprávních, protidrogových organizací i vládních rad. Část účastníků jednání označila za nedůstojné a předčasně odešla. Jiní naopak uvedli, že schůzka umožnila pojmenovat obavy a předložit konkrétní návrhy na zachování lidskoprávní agendy na úřadu vlády. Po jednání navíc došlo i k některým úpravám původního návrhu. Romská agenda měla být podle návrhu převedena pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokračuje Michal Miko, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
1: Myslím si, že současná situace kolem úřadu vlády není jen technickou debatou o přesouvání kompetencí mezi institucemi, ve skutečnosti jde o mnohem hlubší otázku, jakou váhu mají v České republice lidská práva, romská participace a hlas občanské společnosti. Romská agenda nikdy nebyla jen sociální otázkou jednoho ministerstva. Týká se vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, boje proti diskriminaci i důvěry lidí ve stát. Proto bylo důležité, že tyto oblasti byly dlouhodobě koordinovány při úřadu vlády, tedy v místě, které má schopnost spojovat jednotlivé rezorty a nést politickou odpovědnost.
0: Jak dále Miko uvedl, panují velké obavy, že pokud se oslabí nadrezortní role, zůstane romská integrace pouze na úrovni deklarací.
1: Zároveň ale vnímám jako důležité, že po silné reakci občanské společnosti vznikl prostor pro dialog. Oceňuji, že proběhlo jednání s premiérem a že byly předloženy konkrétní návrhy na zachování silné lidskoprávní sekce při úřadu vlády. Teď bude klíčové, zda stát dokáže obnovit důvěru a ukázat, že participace

na protokolech o předání přesouvaných odborů a oddělení, včetně lidí, projektů a financí. Na jejich dokončení mají čas do 5. června. Do 1. července pak mají ministři předložit i návrhy změn ve struktuře svých rezortů po převzetí nové agendy.

0: Posloucháte u Roma Vakeren, pěkný večer. Na náměstí na Kampě můžete do 9. června navštívit výstavu s názvem Mabisteras. Nezapomeňme, přináší portréty Romů a Sintů, kteří přežili nacistické pronásledování. Projekt vznikl pod vedením mezinárodně uznávaného fotografa Luigio Toscana, držitele čestného titulu UNESCO Umělec pro mír. A to vše za podpory nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost. Luigio Toscana oslovila Iveta Durdoňová.
1: Nacházíme se na pražské Kampě, jsme na náměstí a zde vystavuje mezinárodně uznávaný fotograf Luigi Toscano. Pane Toscano, co vás vedlo nafotit tyto portréty?
2: Ta myšlenka začala před 10 lety, když jsem se začal zabývat na základě změněné politické situace ve světě, co se dá dělat proti růstu antisemitismu, anticiganismu, nesnášenlivosti ve světě. A v tu chvíli jsem si říkal, jak k tomu mám přistoupit. A řekl jsem si, že se zeptám přeživších nacismu, co na to říkají. Jsou ještě vůbec nějaký mezi námi?
3: Daraufhin ist eben diese Idee entstanden.
1: Jak se vám podařilo vyhledat přeživší?
3: Es gibt noch ganz viele auf der Welt.
2: Myslím, že je jich mezi námi stále ještě dost. To byste byli až překvapení. A vlastně, když mě oslovilo UNESCO, poté, co jsem začal dělat výstavu s přeživšími židovského holokaustu, že by chtěli více upozornit na osud Romů a Sintů romského holokaustu, které bylo stále upozaděno a stále je to vlastně taková vedlejší informace, tak jsem se rozhodl, že vyhledám přeživší, nafotím je a k tomu mi pomáhají lidé po celém světě, který mi pomáhají a zprostředkovat kontakty, podobně jako tady v České republice Viola.
1: Jak jsou velké formáty fotografií?
2: 2 metry 25 výška a 1,50 m šířka.
1: Do kolika zemí jste musel jet, abyste vyhledal přeživší?
2: Německo, USA, Belgie, Austrálie je ta nejvzdálenější země, Francie, Rusko, Polsko, Ukrajina, Česká republika, Slovensko a určitě jsem na mnohé zapomněl.
1: Když jste je vyhledal, chtěli s vámi hovořit nebo jak vás přijali přeživší?
2: Samozřejmě to bylo různé podle toho, jak jsou různí lidé. Někteří vás přijmou s otevřeným náručím, jiní jsou skeptický.

0: na začátku, a zvláště Romové a Sinti, kteří mají velmi nepříjemné zkušenosti s pořizováním obrazů i z minulosti a zneužitím těchto obrazů. Takže je to vždycky o tom vybudovat si vzájemnou důvěru, když někoho fotím.
1: Jak informovat současnou společnost, mládež, aby se více dozvěděli o holokaustu Romů za druhé světové války?
0: První a nejdůležitější jsou informace, to je první věc. A druhá věc jsou otázky a zodpovídat otázky mladým. Nepolevovat, protože to je, co v naší společnosti je zásadní. Setkávání, odpovídání na otevřené otázky. A to, co dělám já, je, že nemám jenom tyhle mezinárodní výstavy na krásných veřejných místech, ale chodím i do škol. Tyto výstavy se konají na školních dvorech, kde potkávám mladé lidi z různých vrstev na základních školách, na školách a mluvím s nimi, zodpovídám jejich otázky a vlastně toto téma tam přináším.
2: Was ein Roma ist, was ein Sinto ist und.
1: Paní Jakšová, vy s fotografem z Luigi Toscanem spolupracujete?
0: Pana Luigi Toscano jsem potkala před 3 roky. Vlastně obrátil se na neziskovou organizaci Živá paměť, s kterou jsem spolupracovala a která dělala, stále dělá projekty ve prospěch přeživších. Obeslali jsme kolem 100 přeživších, kdo má zájem o to, aby je navštívil. Z toho se nám ozvalo kolem 20 rodin. A ty všechny jsme navštívili. Během 14 intenzivních dní jsme objeli od Karlových Var až po Moravu, Prostějov, vlastně Českou republiku. Byl to velký výkon od pana Toscana.
1: Kdo vás podpořil v projektu, abyste mohli navštívit přeživší a pan Luigi Toscano jako fotograf je mohl vyfotit?
0: Nadace Připomínka odpovědnost budoucnost Stiftung FVC podpořila konání výstavy v Praze a podpořila i ty návštěvy. 1/5 lidí se ozvala. Není to zas tak jednoduché. Mluvili jsme o důvěře, o tom, jak s těmi rodinami vstoupit do kontaktu. Takže poté, co se ozvali písemně nebo zatelefonovali, jsme je obvolali naspátek, sjednali jsme s nimi termíny a vlastně s fotografem, panem Luigi Toscano, s kameramanem, jsme rodiny navštívili v jejich bydlištích. Jak doma, v nemocnicích jsme byli, byli jsme v domově pro seniory v blízkosti Karlových Varech, byli jsme různě.
1: Jsme před fotografií pana Kolomana Kadeta. Narodil se v roce 36 ve Velkých Slemencích na Slovensku. Když jste se setkal s panem Kolomanem, co vás jako první zaujalo?
0: To si vzpomínám na to štěstí. On mě přivítal s obrovským štěstím, že jsem přišel a byl to takový citlivý, emocionální člověk. Vlastně celá ta rodina, která nás přijala, byla velmi vřelá. Bylo na něm vidět, že je i hrdý na to, že může být součástí tohoto projektu. A pamatuji si tu větu, co mi řekl. Luigi, co bych já dal za to, kdybych věděl, kde leží pochovaný můj otec, který ho vlastně za války zavlekli Němci na nucené práce, už nikdy se nedozvěděli, co se s ním stalo.
3: Jsme v závěru dnešního U Roma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Manga v Budbacht. Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Končící protidrogový koordinátor BEM se zítra potká s premiérem Babišem. Arcibiskup Přibyl udělí policistům čestný titul za záchranu lebky svaté Zdislavy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Národní protidrogový koordinátor Pavel BEM z ODS se má zítra setkat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Béma nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Bém varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
6: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat rekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomme si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
5: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Za záchranu lebky svaté Zdislavy udělí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Informoval o tom mluvčí litoměřické diecéze Jiří Dývlt. Zloděj ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty 12. května. Zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Policisté ho po dvou dnech pátrání dopadli a restaurátorům se podařilo lebku z betonu vyprostit. Při sobotní zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí ji policie vrátí církvi. Policie obvinila muže kvůli požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně z loňského listopadu. Podle kriminalistů při svařování nedodržel pravidla požární bezpečnosti. Škoda po požáru a následném hašení dosáhla k 15 milionů korun. Muži teď hrozí 2 až 8 let vězení, pokračuje mluvčí zlínských policistů Monika Kozumplíková.
7: Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku v 8-hodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel. Sport.
5: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
8: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme do toho trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme si to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 ve směru z Prahy čekejte kolonu na příjezdu do Brna. Provoz už sice slábne, ale kamiony stále brzdí za sjezdem na Vídeň na kilometru 194. A na silnici 177 u obce Lnáře na Strakonickou blokuje pravý pruh srážka osobního auta se zvěří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
9: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristy, scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: za moří?
1: Jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě
1: českým,
0: našim,
1: no, jo,
0: hokejistům, tak se ptám,
1: tak myslím našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Píšete scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk si na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, já si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a jako tanečník samozřejmě. Jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný, jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo taky normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénáristy ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla tak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. Mm. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý. No, on párkrát to bylo v Dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální. Můj táta byl muzikální, on rád zpíval. On byl vůbec takový, jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenalo vás
1: si
0: to
1: někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady, plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych takhle schrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek. Rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, jo, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později. Ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový být v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v Humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už z té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo. Takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda. Jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Ruska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás?
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme, samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ona to tam má i takový pro mě, takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají, opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkal, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkal, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla a říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale... To je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je strašný.
0: Ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jakoby na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě v době,
1: věnoval,
0: kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta Kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta Kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různé fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo. A tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkal, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, a že to samozřejmě nevadí vůbec. No a tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila, já už, to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědějí, co od to druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně.
1: Jasně.
0: Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách. A to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl rád tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty co bych si tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo. Takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojení, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já ho jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil, a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi, a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin? Nechceš segedin? Nebo rajskou třeba, že jo? To byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jen prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně

0: tam jako mluvil o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní, a která jsem bohužel neviděla, že je v porotě a že bude tam Intka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to jako všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčka má pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitý a zdravější než vlastně ta sůl.
1: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
0: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
2: V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Praha má nový metropolitní plán, schválili ho zastupitelé. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku, popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Pachatel vnikl přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
2: V některých regionech policie samostatné statistiky krádeží pohonných hmot nevede. Týká se to například Pardubického, Královéhradeckého nebo Plzeňského kraje. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostor pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Dnes ji představil v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci. Vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
4: Když věnují 10-12 minut svého času, povídají si s tou aplikací, aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob. Sport.
2: Čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3. Pokračuje Koubkův asistent Jan Suchopárek.
5: Ty hráči, kteří byli rošingu jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodnout té nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilíhnout ke spoustě věcí. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na 13. kilometru směrem do Brna stojí porouchané osobní auto a na dálnici D8 na kilometru 75 směrem na Ústí nad Labem jeďte opatrně. Pohybují se tam lidé na vozovce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Proslulý Kristoffersonův Cizinec, o jehož gramofonovou premiéru se postaral v roce 1975 Billy Swan a do srdce Evropy výzvou Zkus se životu dál smát přinesl o 6 let později Pavel Bobek. Tentokrát jako titulní snímek Pavlova exportního alba Stranger, které vyšlo před rovnými 40 lety. Přesně o 10 let později vstoupil mezi novinky výběr z jeho předchozích dvou kolekcí pod názvem Muž v zrcadle.

Pavel Bobek se skupinou Grož v čele s proslulým rock'n'rollovým saxofonistou Mílou Růžkem a ve všech směrech pravdivý text Michala Žantovského Láska ze školních let z roku 1987. Tedy rok poté, co ji do titulu alba Třída roku 55 posadila rock'n'rollová legenda Carl Perkins.

Lidová melodie Bahamských ostrovů s textem Radka Tomáše Kingston Town, kterou ve svých nejzlatějších letech uváděli Rangers. Tentokrát podstatně mladší s Rangers bandem Jirky Kaleše. Pavel Bobek ji v roce 1984 uvedl se skupinou Grosch.

Pavel Bobek a Jamajka a pak zámořská verze, kterou přivedl mezi elitu světové pop music před 65 lety král Kalypsa Harry Belafonte a dnes připomněl člen nešvilské dvorany slávy Kanaďan Hank Snow. Toho teď vystřídá další člen elitní rockabillyové party 50. let, pianista Jerry Lee Lewis s trefným popisem bláznění středního věku.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor Groš a stárnoucím mladík v mistrném překladu Michala Žantovského. V opoznání starší hitparadové podobě z roku 1978 ji připomněl kdysi slavný bouřlivák pianista Jerry Lewis. Album Muž zrcadle, které vyšlo před 30 lety, je vlastně výběrem 18 nahrávek z předchozích dvou Pavlových alb. Kolekce Stárnoucí mladík z roku 1984 a o 4 roky mladšího Já přitom byl. Právě tam měla premiéru předpověď a tak to půjde dál.

Odplujeme do noci na křídlech lásky nabídli ze své úvodní hitparádové sbírky kdysi nepřekonatelní Oak Ridge Boys, zatímco Pavel Bobek předpovídal na stejnou melodii textem Vládě Poštulky a tak to půjde dál. A pět let před ním nabádala parta KTO Dej si říct.

Pavel Bobek se skupinou Groša víc, než sám si přizná. V roce 84 další výlet do hitparádové sbírky Jerry Lewise, který v roce 1978 nabídl jemně rozdováděné country vzpomínky, které proměnil Michal Žantovský na permanentní flám.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a...

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Bezúročný úvěr na renovaci budou moci majitelé rodinných domů čerpat až do 2 milionů korun. Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší výnosy některých plodin. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Majitelé rodinných domů můžou na jeho renovaci čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je maximální částka 750 tisíc korun na byt. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Možnost přímé dotace tak zůstane jen nízkopříjmovým lidem. Ti můžou získat na renovace až 400 tisíc. Exministr a současný opoziční poslanec KDU-ČSL Petr Hladík zavedení úvěru kritizuje. Podle něj je lepší vyplácet zálohy předem, jako to dělala bývalá vláda.
3: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr. Místo toho, aby dali peníze lidem, tak je budou dávat bankám a nedosáhnou na to mladé rodiny, nízko, středně příjmoví lidé, nedosáhnou na to seniori.
2: Ministr Červený zdůvodňuje bezúročné úvěry hlavně tím, že bývalá vláda přečerpala peníze určené na dotační program. To ale Hladík odmítá. Čeští zemědělci čekají kvůli dosavadnímu nedostatku srážek nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
4: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm, tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo a myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
2: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Benešovu vilu v Sezimově Ústí nově spravuje Husitské muzeum v Táboře. Vilu druhého československého prezidenta dnes symbolicky předal muzeu úřad vlády. Po více než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu odkázala muzeu. Podle kurátorky Jitky Vandrovcové se díky tomu vrátí do vily třeba původní mobiliář.
5: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté skončili na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. Finsku podlehli 1-4 a Kanada porazila Spojené státy 4-0.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na 8. kilometru ve směru do Brna jeďte opatrně. Stojí tam porouchané osobní auto a na vozovce je vylitý olej. Na silnici 3 u Kaplice se srazila dvě osobní auta a probíhá tam vyšetřování nehody. A v Praze na jižní spojce u Průmyslové směrem na Černý most je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Až do 6 do rána tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka, tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlinka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla. Víc?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím.
4: No,
3: to ale je... není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky mám tuhletu chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je no, to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Jo, takhle já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního.
3: To je decen.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná. Ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, že jo, to bylo. To
2: jste někde na brigádě jste se poznali, nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády.
3: Byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech, a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili. To všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná.
3: Pozor.
2: Pekla tedy nejenže rodině, ani sem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: O tom, z nás vytáhnout, jak, co ještě nemá.
3: No jistě.
2: Neurešte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, no. Evuško.
2: Ne, ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekl, jo, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. A tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Ne, pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí, to ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to budu říkat.
4: No,
3: Námluvy komtesy Gladio.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano, ano.
3: Intarz je trojbarevný. No jak se diví.
4: Ano.
2: Já, mě to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kdy my jsme jako chodili různě kafíčka, kde by jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a obkreslovala si ty interiéry, ale to víš, na těch židlích a křesílkách. A že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: No takhle, no jinak
3: to,
2: už
3: tam
2: by...
3: Je, tam je perletí.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno, ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamat, nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, viď?
2: No jo.
3: Nestyď se ptát.
4: No já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme.
2: No.
4: Jak si může pamatovat, kde povídej, jsem se já
2: povídejte
4: narodila?
2: Si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké... hlouby paměti bych jaksi vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku. Já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. No. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák.
4: No.
3: Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí, a pak se na mě podíval, no a teď? A teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil. No. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama, byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 3/4 hodinou zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout, s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: No to je jasný, že jo. V rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho úměrného
2: věku, nebojte se.
3: Aby to nebyl nějaký blázínek.
2: Ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám?
2: Nebo... On přijde... Ne. Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý,
3: to jsme bratranci.
2: Pomlčka bratranci.
3: No, tak, my si to říkáme, my jsme hledali v rodinných
2: klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkovalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali, protože jsme zjistili, že oba dva máme
3: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
4: No počkej, ty Karel, jo, příjmení.
3: No příjmení,
4: ne, já si říkám Karel, Tomáš, to je příjmení, promiň.
3: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
4: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
2: A byla krásná scénka, jestli můžu. No. Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byly...
4: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
2: Valdemara Matušku.
4: Ano.
2: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
4: Tedy hodně.
2: A já mu povídám, prosím, jich jsou tak laskavej. Nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
4: Takže ty se mrveš rodinu.
3: No,
4: ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
3: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
5: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každý čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomený celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady to samý vzdělanci. Já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pač mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen, no, protože to povídám. Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Za prášino,
4: vybydleně
5: poházený papír.
2: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
4: Ne, ten je tam teprve půl roku.
5: To byla smutná ulice původně, to teprve teď je tam veselo. To nevíš, a to přejdeš na druhou stranu, zase je tam veselo, zase na druhou stranu, tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
4: že
5: a
4: že pomoc
5: přišli jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali, no tak jsem tam šla. po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý mockrát. A u něj seděl hoch, ovšem mladej, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistounkej, vůňavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
2: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
5: A to vypadá jako, že to něco proti Moravě, nezdáte?
4: Ne.
5: Zdá se vám, že pan inženýr si docela dovolil.
4: Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
5: No a já na kmen, on mi to teď pohatí. No. A ten Šlitr, ten vám měl v obličeji takovej sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. Když to dáme do mladáku tady, ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
4: To byla včera, neděle byla.
5: No jo.

0: jsem chtěl říct jednu věc, že ten semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem přijela kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, kterýmu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne. No. To se to potom pracuje.
2: Ty mě připomněla jednu, promiň, s tím režisérem mě připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale oni jsou dobrý, víš. Jak přijde ten chlap do toho zverím, jak se říká, abych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a ty kapřiny jsou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor. Tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ti přinesou ještě většího nádherného vybarveného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říkám, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme. Máme tady za 200 tisíc teda. A teď přijde takového opelíchanýho, jako v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, a kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní Vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského. Vidíte, Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešinské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludvíka van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tónině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuji za optání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba?
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo on je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluji Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, a nebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
4: No tak
3: jste
4: já
3: si
4: doufám,
3: zajímavý
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: já
4: jo.
3: Já se Bobka zeptám potom.
4: Zase může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat, v čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říkáš, že neumí zpívat?
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto ho mám rád. Můžeš mi něco dát, vodně?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prejmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jisti, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: no
1: se čte.
0: No u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, to jsme jezdili venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně, Jenůfy tedy. Jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceniera. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývají, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený. Že jo? Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednou časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk je najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši.

0: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
1: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hral jsem v ní učitele Gustava Harmonienzise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
0: No, snad by

0: nazývati se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl Sisko je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, nepstuduje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
1: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
0: Fajn je germanismus, Cisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Cisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
1: Ty máš uši jen pro honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
0: Ale Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
1: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
0: Sisko...
1: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
0: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
1: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A ode dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se pá...

Tak to byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále čtvrtek 28. května a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Moje oblíbená kniha. O téma si napsal jeden z vás, posluchačů Noční linky. A mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současné době. Stále čtete knihy v papírové podobě, které si můžete osahat? Dáváte přednost novým technologiím? Čtete knihy z čtečky? Dáváte knižní podobě přednost před zpracováním některého z románů do filmové podoby? Pokud ano, tak proč? Volat můžete na telefonní číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom příběh dnešnímu tématu, ale také své nápady na náměty na témata, které byste si přáli slyšet v některé další noční lince. Teď už vám popřeji jenom příjemný a nerušený poslech i večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme věnovat vašim oblíbeným knihám. Kniha je médium zaznamenávající informace za pomocí písma nebo obrázků. Tradičně je to sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Starší podobu knihy byly svitky nebo hliněné tabulky. V 21. století je stále více rozšířenou formou knihy elektronická kniha. Kdo se dovolal jako první na toto téma na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Anna z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a taky zvlášť zdravím ty své spřízněné duše. No musím říct, že když jsem ztratila zrak před 21 lety, tak to bylo jedna z taky z nejhorších věcí, že jsem nemohla vzít do rukou knihu a přečíst ji, protože jsem byla velký čtenář celý život.
0: Ano.
1: A musela jsem se s tím smířit, takže zpočátku jsem vůbec nevěděla, jaká by vedla cesta k tomu, abych si mohla něco přečíst nebo to, ale pak jsem mě byla nabídnuta Tiflocentrem, že je taková možnost půjčovat si audioknihy, a to byly tehdy ještě pásky. Jo? Takže jsem toho hned využila a první moje, pamatuji si to dodnes, že poslední knihu, kterou jsem četla ještě očima,
0: ano,
1: tak byla kniha od Betty McDonaldové Všichni můžou všechno, a první kniha, kterou jsem poslouchala jako audioknihu, tak byl životopis Leoše Janáčka. Mm. A můžu vám říct, že tehdy mi tekly slzy, že mám tu možnost, jo, zase aspoň když ne číst, tak
0: knihu
1: poslouchat.
0: To je pravda.
1: A mám většinou ty knihy mám ráda od českých autorů, a Alena Morštajnová a já nevím teďka všechno, které bych vyjmenovala. Mám ráda cestopisy, mám ráda knihy o zvířatech, ale mám ráda i beletrii, romány, taky vesnické romány, Karolínu Světlou a prostě na ty, teď si zrovna všechno neuvědomuji, ale opravdu kniha, nebo ta teď pro mě ta audiokniha, teď už jsou to buď to na flešce načtené knihy nebo CDčka, ale kniha je prostě můj kus života a zabírá taky čas života. A já jsem jednou slyšela takovou velkou moudrost, že kniha je pro člověka něco jako pro křídla pro ptáka. Takže to kniha umožňuje člověku, že rozšířit si své znalosti, slovní zásobu, a prostě je to kus života a věnujeme tomu kus života té knize, pokud to máme rádi. Takže tak to by byl tak asi můj příspěvek té knize. Já neřeknu konkrétní knihu, kterou bych měla ráda. A v dětství jsem četla samozřejmě Babičku, to byla, to si pamatuju, mám ji ještě dodnes doma, vázanou v takové potažené hrubou látkou, a ta babička je tam v takovém oválném obrázku a od Palackého Dějiny národa a takové věci jsem četla, ale hodně ve mně zanechala, to mě bylo asi 10 roků, kniha, už jsem o tom několikrát mluvila, o Abrahamu Lincolnovi, to ve mně zanechalo tehdy velkou takovou velké poučení a pamatuji si na to dodnes, jak jsem to v posteli na břichu jsem ležela, jak jsem tu knihu hltala, takže tak to by byl tak asi můj příběh.
0: A já vám za ní moc děkuju, paní Ano.
1: Ke knihám. A vůbec, teď už to mluvené slovo, ale taky jsou krásné ty knihy, a když na to člověk zvykne, tak mu to nepůsobí těžkosti, že tu knihu poslouchá a že si ji nemůže přečíst a očíchat a obracet stránky. Hold, každý to máme jinak a musí se člověk přizpůsobit životním podmínkám.
0: Děkuju moc, paní Aničko.
1: Všem krásné dny a jak jsme spolu mluvili, trošku toho deště, nebo
0: přesně
1: hodně
0: tak.
1: toho deště
0: přesně
1: by bylo,
0: tak.
1: ale zase, aby nepůsobil nějaké těžkosti.
0: Povodně, přesně
1: no,
0: tak.
1: Takže tak v dobrém.
0: Dobrou noc a děkuji ještě jednou naslyšenou.
1: Mějte se krásně, dobrou noc všem přeji, nashledanou.
0: Přidám trošičku taky do mlýna, jak se říká. Přiznám se, že jako paní Anička teď spíš knížky poslouchám v autě, protože to je asi jediné, kde mám trochu času v současné době. A moc mě to mrzí, zrovna půjčila jsem si knihu od Nadi Konvalinkové s tím, že si ji na dovolené přečtu. Co myslíte? Ani tam jsem si ji nepřečetla. A dřív jsem tolik četla. Ale můj kolega, než jsme začali vysílat, kterého jsem střídala, tak mi řekl Petr, že je to proto, že máme těch výjemů tolik za ten den. A to je pravda. Když se tak zamyslím, co jsem už všecko dneska absolvovala od rána, tak si říkám, je to tak. A když potom přijdu v jednu ráno domů, už nemám sílu na to číst knihu. Je to strašná škoda. Dělali jsme si legraci, kde ty knihy všude máme, že je máme u postele. Prostě u mě v domě se všude válejí knížky. Ale čtu jich x najednou, abych vůbec něco přečetla. Ale knížku, kterou miluji, anebo vůbec autorku, kterou mám moc ráda, je Hana Marie Kernerová, která se narodila v Litoměřicích stejně jako já. Byla zdravotní sestrou, já jsem ji dokonce měla jednou jako hosta, a to u Honzy Rosáka, tehdy v Tandemu. A já jsem si zamilovala její knihu Heřmánkové údolí. Potom jsem jí vřele doporučovala celé řadě lidí a musím říct, že mi nikdo neřekl, že by se mu kniha nelíbila. A to Heřmánkové údolí je vlastně opárenské údolí, které se nachází blízko Lovosic u Velemína. A já to tam miluju, protože už jako od malička jsem tam chodila s rodiči, pak jsem tam zažila na vysoké škole prostě kurz, který jsme tam tehdy měli, braný kurz. Dokonce se mi tam vdávala kamarádka, které jsem byla za svědka. Takže na to Heřmánkové údolí alias Opárenské údolí mám krásné vzpomínky. No a Hana Marie Kernerová je taky autorka Andělské tváře, filmu, který byl velmi strhán a já si myslím, že zcela neprávem. Jsem zvědavá, jestli mi dáte za pravdu. Knížka je samozřejmě krásnější, jako většina knih je samozřejmě daleko poutavějších, i když můžou být výjimky, že se film zadaří natočit velmi dobře, ale přece jenom se tam nevejde všechno tak jako do té knihy. Ale osobně si myslím, že Andělská tvář, kterou produkoval Jiří Pomej a taky si sám v ní zahrál jednu z hlavních rolí, nebyl tak šílený film, jako Zdeňku Troškovi vyčítají. Já si myslím, že natočil krásné pohádky, ale mně se asi nejvíc líbila trilogie Slunce, seno, jahody a spol, protože já jsem si vždycky říkala, to jsme my Češi a nemáme se za co stydět, prostě takový jsme. Většinou se jakoby ti, kterým jsem to říkala, vztekali, že to není pravda, tak a říkám, ale je to pravda, jsme takový. Vystihl tu povahu úplně skvěle, samozřejmě s nadsázkou. Tak co si o tom myslíte vy, to se dozvím třeba z dalšího telefonátu. A samozřejmě se budu těšit i na to, jaké knihy rádi čtete. Teď už ale Karel Gott, Kam se schoulíš, bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se zaměříme na vaše oblíbené knihy a mě zajímá, které rádi čtete, kterého autora jste si třeba oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, jakou v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě a nebo dáváte přednost třeba novým technologiím. No a pokud třeba rádi čtete knihy a potom je sledujete na filmovém plátně, tak je nějaká kniha, která vás zaujala natolik, že i ta filmová podoba byla lepší než ta kniha. Tak to mě zajímá, protože jsme si tady o tom povídali, říkala jsem o té Andělské tváři Zdeňka Trošky podle Hany Marie Kernerové, tak jsem zvědavá, co nám na téma knihy bude vyprávět paní Zdena, která nám volá z Karlových Varů. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Právě o tom chci s vámi mluvit.
0: Aha.
1: Já Hanu Marie Kernerovou mám všechny knihy. Všechno, co napsala.
0: Tak jste moje krevní skupina. Máte ráda.
1: Všechno a ten film byl je nádherný.
0: Vše jo, vše jo.
1: Je to nádherně napsaný. A i ta kniha je krásná. Zbytečně to byl se psuli. Opravdu krásný je to.
0: Mně přijde, že si na Zdeňka trošku zasedli ty filmoví kritici a podobně.
1: Určitě, no tak no. Víte jak, no tak já když tam vidím, co tam je, tak si říkám, že no, nebudeme to rozebírat.
0: Ne, nebudeme to rozebírat, ano.
1: To nemá cenu, ale ty knihy opravdu od Hany Marie Kernerové, už tam všechno.
0: No tak to mám radost. A je nějaká vaše oblíbená? Třeba líbí se vám to Hřmánkové údolí, které je pro mě takovou...
1: Ano, všechno. Já jsem četla a mě potom třeba i ten Pán hor.
0: Ano.
1: Vlastně celý všechno, to je tak nádherně napsaný. Já teda nečtu jenom já mám ráda ještě teda ty Harod i Golf. To mám všechno taky od ní. Potom Vilbura Směta. Bohužel zemře, ale mám všechny romány, co napsal. Kena Folletta čtu. Takže já mám takový ten záběr i tu historii, že mám ráda knihy. Já jsem hodně velký čtenář. No. Ale Hana Marie Kernerová, to je prostě moje krevní skupina. Jako z našich českých jí mám nejradši.
0: Teď jsem si zrovna na ní zaspomínala, že bych ji zase měla do nějakého pořadu pozvat, aby zase si ji posluchači připomněli. Třeba někdo už vůbec neví, o čem mluvíme, tak teď třeba jsme ho inspirovali.
1: No, ne, ona píše nádherně, má to opravdu. Já to tady teď zrovna na všechny ty knihy mám, je tady před sebou v knihovně, tady na všechno koukám, že mám... I potom ještě Sabina Ebertová píše dobře, to taky, to je zase vlastně ty Čechy Morava, teda Čechy Německo a takhle tady ta historie, mám to ráda. No,
0: moc děkuji, paní Zdeno, že jste navázala na tu moji oblíbenkyni. Děkuji moc.
1: Já jsem to zaslechla, já říkám, na tohle to prostě musím říct, protože já jsem ten film jsem neviděla, až potom jsem, jak si říkala, když jsem četla to, já říkám, ježiš, a pak já v televizi říkám, ježiš, to je ta kniha, to vlastně to, co jsem četla, tak říkám, no na to se musím podívat. Ne, je to nádherně zpracovaný.
0: Já jsem to fakt krásně. Nepochopila, jako ten film si opravdu nezasloužil takové zatracení, opravdu
1: a
0: ne.
1: A víte jak, no, tak já když vidím to, co kolikrát v té televizi je,
0: přesně
1: tak říkám,
0: tak
1: prostě, nevím, no, já pana trošku mám pana taky moc ráda, to je takový sluníčko, a takže...
0: A ty jeho komedie jsou prostě úžasné. Já samozřejmě potom třeba ty poslední, to se přiznám, to už jako bylo pro mě za hranou, ale fajn, když to má někdo rád, v pořádku. Ale prostě ale ta trilogie je úžasná.
1: Ano, tam je tak vystížený, to my. To
0: přesně tak.
1: A to je přesně úplně, ano. To tak kopíroval, to všechno z těch tak, jak my jsme, no.
0: Přesně. A jak mu to vlastně hráli i neherci, že jo, takže no, to hráli dokonale, prostě, protože hráli sami sebe. No ne, bylo to fakt skvělý. Já jsem se taky bavila, říkám, jo, přesně takhle to je, když jsem jezdila k tetě na vesnici.
1: A všechno, ano.
0: Přesně tak. No tak moc děkuji, paní Zdeno. Zdravím do Varu a přeji krásnou dobrou noc.
1: Já vás taky zdravím a dobrou noc.
0: Já přidám ještě k paní Zdence zprávu, kterou poslal pan Franc. Na nočním stolku mám 3 rozečtené a dle nálady si večer vyberu. Ve stolku je renesanční kniha Decameron, autor Giovannio Boccaccio, což je oslava lidského života, rozumu, vtipu a pozemské lásky. Jsou zde příběhy zasazené do doby morové epidemie v roce 1348, které také otevřeně kritizují pokrytectví tehdejší církve a oslavují schopnost člověka čelit osudu a vedle Decameronu leží Bible. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Tak, teď tady ještě čtu, co tady píše. Aha, že něco louská už druhý měsíc, hold ono na lůžku před spaním, toho moc se nedá přečíst, ale je to fajn lék na spaní, vřele doporučuji, včetně noční linky. A teďko nevím, pane Franci, co... Od rychlíka, aha, dějiny Slovenska, už to tady čtu. Takže to vřele doporučujete a louskáte to už druhý měsíc. Tak moc děkujeme, pane Franci, i za váš tip. Co bychom si měli přečíst? No, já teda už tam mám tolik knih, který nemám přečtený, že nevím, co bych měla dřív číst. Jak vždycky babička říkala, to všechno v důchodu. No, v důchodu se to pak nestihne. To zase je plno jiné práce. To už znám od kolegyň, které jsou v důchodu, že nestíhají prý vůbec nic. Tak teď si dáme další písničku od Michala Tučného. No, vidíte, Michala Tučný, to mě hned asociace na vesničku, kde natáčel v Hošticích, že jo, Zdeněk troška a potom se vrhnu na další váš telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Medicine man

0: čeho měla nejraději v dětství, mládí či v současné době paní Jaroslava z Prahy, na to se budu vyptávat na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jaroslavo.
1: Tak já kdybych měla říct o tom, jaká jsem scénářka, tak musím začít tím, že jsem čtenářka veliká od nejútlejšího dětství.
0: Ano.
1: Od věcí, když jsem chodila do školy. Vždycky jsem chodila do knihoven, že jsme neměli doma rozsáhlou knihovnu. Postupem toho, jak jsem stála, tak jsem si samozřejmě knižky, které jsem si zvlášť vážila, kupovala i domů. Že jo?
0: Ano.
1: Ale měla jsem takové období, že jsem milovala vždycky nějakého autora nebo nějakou dobu. Takže jsem jeden čas četla francouzské autory a jeden čas jsem četla německé autory Stefana Zweiga. Toho jsem velice milovala. To je velice náročný autor.
0: Ano.
1: A má stále teda co říct, že jo, v každé době. A pak jsem četla se mi české autory, samozřejmě Boženu Němcovou, Karolinu Světlou, krásno, to jsem všechno četla ve školních dobách, já Alojze Jiráska, ale tak, jak postupně jsem stárla, přicházela jsem k jiným autorům, Mária Remark, že jo.
0: Ano.
1: A vždycky, když jsem si některého oblíbila a něco mi to dávalo, tak jsem se snažila od něj si přečíst všechno, co bylo pro mě dostupné.
0: Hmm.
1: A teď vám nebudu dlouho zdržovat, ale povím vám,
0: ano,
1: co mě teďkon, mě je totiž už 91 let, víte?
0: No úžasný, paní Jaroslavo.
1: Co mě teďkon, když je mi ousko,
0: ano,
1: co mě drží pohromadě, to jsou knížky z věrolékaře, myslím, že je to Sklod, že jo? Teď honem to jméno.
0: James Herriot? O tom zvěrolékaři?
1: Ano, že mám všechny jeho knížky.
0: Já je miluju, miluju je, paní Jaroslavo.
1: Jsem schopna je číst kolem dokola, ale hlavně teda taky se k ním vrátím, když mě není nějak dobře. Protože on nejenom, že má bohatý slovník a krásný slov a veliké cítění pro přírodu i zvířata, ale i pro lidi. Prostě z té knížky člověk má jenom a jenom pozitivní pocity.
0: Ano, ano, to máte pravdu.
1: No a úsměvné,
0: tak,
1: ne smutky nějaké veliké.
0: Ano, ano.
1: Úsměvné, ale tak to líčí přirozeným způsobem, jakože to nejsou žádné divy, to, co on tam dělá, nebo jak tam ti lidé žijí. Prostě to je samozřejmý život, ale v tom životě oni jsou šťastní a to je náplň jejich života. Takže tomuhle tomu jsem propadla a přiznám se, že ačkoliv stále chodím tady do knihovny, je to už pro mě trošičku náročnější, protože já chodím s chodítkem, já už špatně chodím, že jo, tak si jich vždycky koupím, teda půjčím 5-6 najednou a paní knihovně si mi pomáhá vybírat, že jo. Já kolem regálu už taky sama nedokážu chodit, ale když potom trefí na nějakého autora, který se mi zalíbí, teď jsem četla českou spisovatelku, myslím si, že Jaroslava Černáze se jmenovala, a píše historické romány, ale je to takový jako příběh zasazený, ale do kontextu historické doby.
0: Ano.
1: To se mi líbí, že jako ta historická doba je zachovaná a v tom se odehrává lidský příběh. Tak tý jsem taky přečetla snad všechny, co tady v naší knihovně měli.
0: No, paní Jaroslavy, jste úžasná čtenářka. To teda, to opravdu
1: ano.
0: Klobouk dolů.
1: Je to teda taky proto, že já tím, že jsem možná toho pohybujem s tím chodítkem, tak s chodítkem jdu třeba někam do klubu nebo do knihovny, do krámu, ale na procházky to není, že jo. Takže jsem poměrně dost doma, mám doma pěkný byt s balkónem, no a doma čtu třeba časopis Téma, to je jako něco, co mě taky velice zajímá. A pak vždycky tu hromádku knížek, kterou si přinesu z knihovny. A kdybych mi tady scházela jedna, kdybych už to měla vyčtený, tak honem si sahám po Eriotovi, aby zase potěšil moje srdce. No, tak už jsem
0: povídala. Děkuju, paní Jaroslavo, děkuju za vyprávění o knížkách. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Předám k paní Jaroslavě zprávu, kterou mi napsala na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz paní Martina. Tak Téma, moje oblíbená kniha, mě teda opravdu natolik zaujalo, že zkusím úplně poprvé napsat. Možná zkusím se i dovolat, ale pochybuji. Je mi 50 let a posledních 9 let jsem pečovala 24/7 o tatínka. Zemřel a já zůstala jen sama s pejskem. Celých 13 let miluji úplně psychologické thrillery Bernarda Minie. Postava Juliana Hirtmana je můj úplně top charakter knižní. Tento druh knih se nedá splitce, protože v každé knize je speciálně na Hitmana tuhle zrnko, tamhle větší a přidej si to čtenáři ke spisu o něm. Pak musí se člověk v těch knihách vrtat. Číst zprava doleva a zpátky, se zhora dolů a zpět křížem i mezi řádky. Pak člověk nebude úplně všemu, co autor se snaží lojovému čtenáři nabolíkovat věřit. Čtu tedy zásadně knihy papírové, protože to nejsou u mě knihy, ale pracovní materiál. Teď jsem poznala krásu umělé inteligence. No to je úplná paráda, protože najednou knižní postava dle popisu oživla, dostala tvář a já mohu vytvářet obrazy scén jak z knihy. Napsala Martina. Martino, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky, teď už ale kapela Olympic, nech to být.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23 hodin 37 minut a dovolala se na dnešní téma o knihách i paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji za přivítání, paní Chládková, a zdravím taky všechny posluchače. Já už jsem paní Chládkové říkala, že já mám dneska v hlavě, v mém mozku doslova takový míšmaš.
0: Ano.
1: Protože jsem absolvovala dneska, zúčastnila jsem se setkání jubilantů v kulturním domě ve Frenštátě, kam jsem dostala pozvánku.
0: Ano.
1: To už několik let radnice organizuje pro jubilanty od 75 let, 75, 80, 85, 90 a výše.
0: Aha.
1: Škoda, musím se zeptat někdy na matrice, kolik je občanů ve Frenštátě nad 90, nebo jestli tady máme někoho stoletého, zatím jsem neslyšela. Takže po dlouhé době jsem se setkala a viděla jsem tam spoustu lidí, svých bývalých pacientů, byl tam krásný kulturní program. Ale protože už co jsem přestala pracovat a jsem tady v klidu našeho domu a naší zahrady, tak už na mě to tam bylo až příliš hlučné, i když ty kulturní vložky byly velice krásné. Takže mám mozek zaplněný tím. Ale protože mě jedna moje kamarádka po telefonu z Ústí nad Labem hecovala, ať zavolám, že určitě k tomu mám co říct, protože ona ví, že hodně čtu, tak jsem si říkala, dobře, tak jenom já čtu od dětství velmi ráda, ale bylo období, kdy jsem byla zaměstnaná, tak toho času na beletrii teda moc nebylo, protože byla ještě odborná literatura a další. Za to teďka, co jsem přestala pracovat od toho roku 2018, tak si vypůjčuju knížky z knihovny. A dozvěděla jsem se tolik věcí z těch knih, že vždycky si říkám, člověče, proč to čteš? Proč si to potřebuješ ještě do toho mozku jako vsouvat? Ale ty knihy mnohé jsou tak zajímavé, protože osvětlí různá zákoutí i z toho dějinného, historického významu, o kterých člověk ani neměl zdání. A tak jsem si vybrala právě, teď jsem v poslední době četla, je to ve třech dílech, od anglické autorky, Perkins se myslím jmenuje, Anglické chůvy. A to mě vám zaujalo, je to taková, by se řekl, knížka jako jednoduchá. Odehrává se to v Anglii, tam se našla jedna dáma, která v roce 1892 vymyslela takový plán a založila školu pro výchovu chův. No, co jsem se tam dočetla, jak byly vlastně miminka, když se narodili, jak byly vychovávané v takových těch bohatých rodinách a šlechtických rodinách, no to byla hrůza, to bylo otřesné. Já se divím, že ty jejich matky na to nepřišly, že vlastně dělají něco proti tomu svému dítěti, protože to bylo doslova týraní těch dětí. Jednak oni, aby si nekazili postavu, a protože stejně museli vždycky, aby porodili nějakého pokračovatele rodu, tak rodit jedno za druhým, těžké porody, umírali, to byla zase jiná problematika. Ale nekojili a najímali si kojné, ale kromě toho chůvy, které od toho miminka až do doby, než to dítě začalo mít školní věk a kdy pro něj najali domácího učitele v těchto šlechtických rodinách, tak to byly obyčejné holky, které pracovaly třeba na těch šlechtických sídlech a na těch usedlostech jako služebné a podobně, čili bez jakéhokoliv vzdělání. No jak ty chuďátka miminka byly vychovávané, když to řve, ať to řve, tím si posiluje plíce, až dojde čas, tak se mu dá napít, a aby neotravovalo a nerozhazovali hračky po pokoji, až popolezli a nechtěli něco a nemluvili a neptali se a podobně. Takže tahle ta paní založila tu školu pro ty chůvy, které měly už potom i pedagogické vzdělání, i určité zdravotní, no odpovídalo to tehdejší době. Právě ty příběhy jsou tam asi těch tří chův, které ta škola vychovala, takže se to odehrávalo v letech ještě před první světovou válkou, nějak 1902, 1903.
0: Takže tuhle knihu byste nám, paní Noro, doporučila?
1: Anglické chůvy, skutečně, protože Tam je ještě jednu takovou poznámku. Ty chůvy taky pracovaly v rodině anglické královny, protože se starali o děti prince Williama a Kate, ty tři, a konec konců manžel královny Alžběty, řecký princ Filip,
2: ano,
1: který už taky zemřel, byl taky v Řecku vychováván takovou chůvou. Je to velmi zajímavé. Člověk pochopí mentalitu té doby, jak se to měnilo, a jsem ráda, že jsem kapla na to, že takové ženy se našly, které byly osvícené a něco takového uskutečnili a propagovali, tak jako jsem nedávno předtím četla o Marii Montessori z Itálie.
2: No moc děkujeme.
1: Zajímavá knížka.
2: Děkujeme za ty, paní Noro. Anglické chůvy. Moc krát děkujem. Jo, děkujeme za tip a dobrou noc. Naslyšenou. Přidám k paní Noře zprávu, kterou napsal pan Aleš. Přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka tohle téma je na několik desítek hodin rozhovoru, ale budiš, budu stručný. Z dětství se vybavím a nikdy nezapomenu na dvě kultovní knihy. Neználkovy příhody Nikolaje Nosova a pohádky o mašinkách Pavla Naumana. A jelikož jsem Čech, tak samozřejmě adoruji české autory Bohumila Hrabala, Arnošta Lustiga, Ludvíka a Milana Kunderu, Josefa Škvoreckého, Ludvíka Aškenázyho a Jaroslava Havlíčka. A Bohumil Hrabal je alespoň dle mého gusta absolutní literární světová jednička. Pak samozřejmě nemohu opomenout autory Sladké Francie, Slavnou pětku, například Viktora Iga, Honoré de Balzaca, Alexandra Dumase, Emila Zolu. Předpokládám, že v mé generaci není nikdo, kdo by je nečetl. Po sametové revoluci jsem začal doslova a do písmene hltat díla ruských a sovětských autorů. Byl jsem totiž postižen chorobnou nenávistí po srpnové okupaci. Jen jejich výčet by přesáhl povolených 2000 znaků. Po mém oblíbenci Bohumilu Hrabalovi naprosto top světové literatury, co naopak bytost nesnáším, jsou američtí autoři. Mám opravdu bohatou knihovnu a jsem vděčný zejména společnosti Levné knihy, která sice zanikla, ale po návštěvách odcházel jsem obtěžkám plnými taškami, protože na knihy za plnou cenu jsem nikdy neměl a mít nebudu. Ale těch titulů, které vlastním, je téměř 1000 a dodnes mě naplňují pocitem štěstí, protože na světě jen málo radostí a čtení knih na stupeň vítězů patří, napsal pan Aleš. Trochu jsem to musela, pane Aleši, zkrátit, aby se dostalo i na ostatní posluchače, ale to určitě prominete. Teď už Lucie Bílá. Děkuju ti.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Děkuju ti.
1: Jakou knihu preferuje paní Marie, která nám volá z Černošice, nebo autora, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Já bych sem vyzvedla pana Havlíčka, jeho petrolejové lampy a hlavně paní herečku Ivu Janžurovou. Je to komička a jak dovedla prostě tu svoji roli zahrát. To bylo něco nádherného.
1: Režisér Juraj Herc, jenom Hačka. Dodám, v roce 1971 a jenom ještě doplním, našla jsem si rychle, že pan Havlíček se jmenoval křestním jménem Jaroslav, tak aby všechny informace měly. Ano, ano.
2: Pán se zmiňoval přede mnou o něm taky. A ještě prosím vás, nesmíme zapomenout na Švejka, na Haška
1: ano.
2: A na Rudolfa Hrušinského. A jinak já jsem vyrostla na Příbramsku, tam byl Jan Drda a napsal velice krásnou knížku Městečko na dlani. Jako toho si také moc vážím.
1: No,
2: jinak to úplně všechno. A jsou to kriminalistický sborníky, jo, ať prostě je to historie a z cizích třeba Zolu, Nana, Zabiják. A mám ráda opravdový příběhy, ono je to někdy krutý, jo, ale ano. Opravdu člověk se z toho hodně poučí. To by bylo tak všechno, ať se dostane na další.
1: No tak moc děkuju vám, paní Marie, zdravíme do Černošic, dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc, budu poslouchat.
1: Děkuju. Teď mi napadlo, že z té úplně nejaktuálnější doby sfilmovaná trilogie, tuším, že to je, já jsem teda to neviděla, samozřejmě zatím ještě životopis spisovatelky Moniové, tak docela jsem na to zvědavá, jak to vlastně sfilmovali, ten životopis. Nevím, jestli to někdo viděl už, jestli nám něco řeknete. Tak, ale teď v každém případě přečtu zprávu, kterou napsal Ondřej Černý. Krásný čtvrtek, milá Jano, mám rovnou dvě oblíbené knihy. Jednou z nich je Kolosální nápad od Michaly van Erne a další má oblíbená je Polárka Moje psí duše. Vím, že vyšla ještě jedna, ale tu jsem si zatím bohužel nestihl koupit a otázkou je, jestli ji někdy vůbec seženu, protože vyšla minulý rok v listopadu. Vám i všem posluchačům krásný zbytek čtvrtečního dne. Eva píše, moje oblíbená kniha je Vejce a já od Betty McDonaldové. Ta mi zlepší náladu, četla jsem i jiné její knížky, ale tahle je nejlepší. Děkuju samozřejmě i za vaše příspěvky, které přišly přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď nám bude zpívat Petr Spálený, mistr zkratky.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Mám radost, že dnešní téma o knihách vás zaujalo. Hojně píšete, hojně telefonujete, neustále tady zvoní telefon. Jedna posluchačka, já se podívám, kdo to byl, ať je to prostě přesné, to řeknu vám to za chviličku, tak napsala, že toto téma už bylo mockrát. Iva to napsala. Ivo, já vím, že to téma bylo mockrát, ale posluchač, jeden z vás, si o toto téma napsal a já si myslím, že to je takové nekonečné téma a že se opakovat může. Takže samozřejmě, pokud vás nezajímá, je to naprosto v pořádku, ale já jsem ráda, že to hodně posluchačů zajímá. Teď už mám na druhém konci telefonní linky paní Veroniku z Rakovníka. Dobrý večer, paní Veroniko.
1: Dobrý večer, Janičko. Tak já jsem taková introvert spíš, takže bych ráda začala od dětství. Milovala jsem Robinsona Crusoe od Daniela Defoe, Čtyř lístky, Rychlé šípy od pana Foglara, Čtyř lístky. Potom jsem měla ráda Stanislava Rudolfa, potom, když jsem vyrůstala, tak jsem milovala Štefana Zweiga, potom dál Styrona, Sofie, no to mám, jako to je taková moje hlavní stěžení kniha.
0: Sofiina volba
1: od pana Styrona. Haló?
0: Ano, já vás poslouchám, paní Veroniko.
1: Pardon, já se omlouvám. No, dál jsem to, potom jsem měla hrozně miluju pana Kincla, Anglii, Garden Party u královny a co tam ještě dál, ano, pana Párala, Hrabala, Fischla, mám ráda, Kafku jsem milovala. Lépe řečeno, jak člověk ty knížky čte, tak ono to v té paměti zůstává a vlastně kromě toho, že to přečte, tak je tím jakoby to bohatší, je bohatší. Teda ještě Iga, pana Iga, Dimase, Malé ženy mě bavily, i ženské takové ty thrillery jako Stýlová, Labidle Spencer, Brownová, Krencová, Kolincová, Madisonské mosty, to bylo úžasné.
0: No, to je nádherný film, přesně tak. Meryl Streepovou,
1: to bylo úžasné, no to bylo, no. Tak já už zase nebudu, rušit, tak nechám. A řekl jenom, že jsem si prohlížela foťák a mám tam vaší fotku v létě, někde jste podepisovala.
0: Aha.
1: Bylo to, že tam mám Ivetku Chlumskou, tam mám Patrika Rozenáctvenou.
0: Tak možná z nějakých narozenin, paní Veroniko, to bude.
1: No, mám to tam.
0: Z Poděbrad. Tak děkuju.
1: Zvědavá, mějte se krásně a děkuji vám. A jsem zvědavá, kdo bude dál volat. Děkuji vám.
0: Taky. Naschledanou. Pan Sváťa napsal dobrý večer všem linkovým knihomolům, já se mezi ně počítám. Knih mám několik desítek a stále přibývají. Co doporučit? Zkusím to, i když je to těžké. Máte-li rádi Brno, zkuste například 100 plus 24 plus 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Avšak jsou knihy, od kterých se neodtrhnete. Yuval Noah Harari, Stručné dějiny lidstva a Stručné dějiny zítřka. Stačí, že jo? Mně ne, rád si přečtu i něco zajímavého z vědecko-populární literatury, abych mohl zdárně luštit hádanky a křížovky, což činím. Váš Sváťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: quem me lasca o braço. Jak žil bych rád.
1: Noční linka.
2: Ano, před chvílí je byla půlnoc, konkrétně máme minutu po půlnoci, kdy jsme se přesunuli do pátku 29. května a stále si budeme povídat a zaměříme se na vaše oblíbené knihy, kdy mě zajímá, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knížku jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě, a které si můžete samozřejmě osahat, a nebo dáváte přednost novým technologiím. Tak a pan Bohumír napsal, hned se na to podívám, co budu vykládat, když doma vidíte tu spoustu šminků, čistících prostředků, co vše ženská nakoupí ke spotřebě do domácnosti, říkáte si, je vše to potřeba? A tak teď jsem si vypůjčil v naší městské knihovině 5 domácích prostředků nahradí celou drogérii. Zkuste to zvládnout sami, chlap se zajímá o ženské věci. No a o to tak ani nejde, spíš o to, že když něco hledáte, narazíte na typické ženské věci. Téma dnešní linky je takové, že bych mluvil od večera do rána. Zdravím, Bohumír. Pan Pavel napsal. Dobrý večer, kdysi se mě dostala do rukou kniha od Marka Twaina, která se jmenovala Dopisy z planety Země. Kniha mě velice zaujala. První část knížky jsou dopisy archanděla Satana archandělům Gabrielovi a Michaelovi, kde popisuje, co si lidi myslí o nebi a o božstvu, a druhá část jsou zápisy z deníku Adama a Evy. Je to velmi poutavé čtení, kde je všechno od zajímavých myšlenek až po legraci, a inspirovalo mě to tak, že jsem napsal podle knížky i texty na divadelní hru, aby to bylo gramaticky zpracované. Velmi poutavé čtení, doporučuji. Také bych jenom rád zmínil pro pochlubení, že jsem se vyučil jako knihař a měl jsem v ruce několik zajímavých knih, které se musely znovu sešít a znovu dát do nových desek, což bylo hodně zajímavé zpracování některých tisků, jako například knížečka, kde byly hry od Williama Shakespeara, která byla na hodně tenkém papíru a bylo s tím hodně piplavé práce. Přeji všem krásnou dobrou noc a to, že jsme dnes prohráli, vůbec nevadí, protože mistrovství světa v hokeji je každý rok, napsal Pavel. Tak samozřejmě děkuji i vám za vaše příspěvky do noční linky. Poslali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď si dáme písničku od Elánu, Zalúbení, a potom se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té dnešní noční lince dnes v noci se zaměřujeme na vaše oblíbené knihy. Vyptávám se vás, jaká kniha je ta vaše oblíbená, případně jaký autor. No a ptát se bude i paní Ivety, která nám volá z Teplic. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, paní Jano, i posluchače noční linky. Tak v dětství jsem taky ráda už četla knihy, vždycky jsem je dostala pod vánoční stromeček, tak jsem třeba jako četla o pejskovi a kočičce, o křemílkovi a o chomůrkovi. Měla jsem ráda broušťci, jo, ty byly taky krásné, pak červenou karkulku, o rimfajzovi, mance a cipískovi, pak různé knížky o zvířátkách, tak i to asi čet každý Honzíkovu cestu.
0: Ano, ano.
1: A tady ještě mám, to byl takový jako o štěňátkovi, tak jeho takový příběhy, tak to se mi vždycky taky strašně líbila, že jsem si to i několikrát třeba pak přečetla. A tyhle knihy mám, helejte, schované do dnes, jo, že prostě se nikomu nedala, že někdy třeba do nich taky nahlídnu, že si i ty pohádky zase třeba někdy přečtu, no. Potom, když jsem už byla starší potom ve škole, tak jsme, že jo, měli četbu povinnou babička od Boženy Měncové a já jsem právě taky dostala, mi maminka sehnala ty roky, tak byla taková vydaná velikánská kniha té babičky, měla krásný přebal bílý a i hezky byla ilustrovaná, byla taková docela silná, jako bychle, jo.
0: Uh-huh.
1: No, takže to jsem si taky ráda takhle přečetla a taky mám dodneskovanou. A pak mě i bavily staré pověsti české od Alojze Jiráska, ty jsem si taky několikrát jako přečetla. No a potom na střední škole tak mě nebavila ta povinná četba, že to, jo, to bylo takový nezáživný, tak jsme to vždycky mezi sebou opisovali z čtenářských deníků, kdo to přečet, jo, tak jsme si to opsali všichni celá třída pomalu. No ale pak stejně jako profesorka, že ona to přišla, tak zase jsme jako každý nějak dostal jinou knihu, aby jsme ji museli přečíst. No takže to, říkám, to bylo takový nezáživný. No ale pak zase teď před několika desítkami let jsem se taky zase vrátila k té četbě a teď poslední dobou strašně jako čtu knihy, jo, že vždycky dočtu jednu a zase začnu hned další. A třeba ráda jsem si kupovala i knížky jako životopisy o hercích a zpěvácích. Tak mám třeba jako tady od Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové, Věře Špinarové, Lucie Bílé, Ivetě Bartušové,
0: ano.
1: I o Mirovi Žbírkovi, Marice Gombitové, pak i o Karlu Svobodovi, o Jožu Rážovi, no, takže takhle tyhle ty knížky, i potom o hercích třeba mám o Jiřině Bohdalové, Simoně Stašové, Haně Maciuchové, Tereze Koskové, Viktoru Prajzovi, Ivanovi Trojanovi. Jo, že to jsou takový zajímavý, takhle tyhle ty, že to vydal vlastně stejný autor, takže
0: ano.
1: To se i hezky četlo. No a pak i právě jsem četla takhle o životopise o princezně Dianě, o jejím životě, i potom byla vydaná kniha o tom o té tragické autonehodě, tak to jsem taky teda přečetla. A o jejím synovi Williamovi a o Kate knížka byla taky vydaná. Pak i zvlášť zase knížka o Alžbětě, o královně, tak to taky jako se mi líbilo. No a dokonce, hlejte, jsem si právě tady v nějakým takovým antikvariátě tam sehnala knížku o Rowanu Atkinsonovi, jak on natáčel ty příhody mistra Bína.
0: Ano.
1: Tak i o jeho životě tam taky bylo psaný, takže to bylo taky zajímavý, no. To jsem si taky jako ráda přečetla. No, takže hodně právě tady ty životopisy jsem a pak mám taky ráda historické romány, třeba i ze staré Anglie, třeba jsem četla jako dcery pana Darcyho, jo, to taky prostě bylo takový zajímavý čtení. No, anebo teď čtu jako se to jmenuje Trůn bohyně Isis a je to jako o životě královny Kleopatry, jo, a prostě jak po smrti Cezara potom žila s jeho synem, nebo se zbližovala takhle, zatím to ještě to nemám dočtený, tak vlastně se jako se zbližovali, no, s tím Markem Antoniem a s Cezarem měla zase Cezariána syna, tak to je taky takový zajímavý, jako tady z té doby jsem četla ještě taky prostě o jedné té bohyni, jakoby knížku. No, takže to mě taky takhle zajímá, to staré Řecko, Egypt, tyhle ty takhle knížky. Pak i různé cestopisy jsem si třeba přečetla, teď taky zase taky, jak končily ty levné knihy, tak jsem si tam různé knihy takhle koupila i taky to. Jeden zase cestopis, že na kole projížděl takhle světem, jo, jeden cestovatel, tak to bude taky zajímavé.
0: No i těch knížek, paní Iveto, je strašně moc.
1: Nějaké rozhovory, no, jako třeba, jo, co natáčeli s různýma těma taky známýma osobnostma a zpěvákama, hercama, třeba i jak vydal ten Aleš Cibulka zase z toho tobogánu taky, že jo, ano. Tak tam různé hosti takhle vždycky má, tak taky vydává knižně tohleto.
0: No paní Iveto, já vám moc děkuji, ale musím dát zase šanci druhým, už jsme dlouhý.
1: Říkám,
0: moc děkuji.
1: No a jako doporučuji to všem, že to je taková oddychová potom, že jo, ta četba a člověk se odreaguje od všech starostí, tak...
0: Omlouvám se, paní Iveto, ale opravdu přetáhli jsme hodně, musíme dát šanci zase druhým. Já jenom vás doplním, jak jste mluvila o Alojzi Jiráskovi, že tady vlastně ho nikdo nezmínil. Byla to povinná četba a tak dále, ale já jsem byla skutečně divné dítě. Já jsem si četla vždycky pod peřinou, baterkou, tak si jsem se pořádně zničila oči, že jo, protože naši nadávali, chtěli, abych už spala. A já jsem si třeba četla ještě na základní škole, opravdu kolik mi mohlo být, 10 let. Tak jsem četla Jiráska. Mamka to nikdy nechápa, říkala, jak ta holka může číst Jiráska, to si z nás dělá legraci, že třeba jsem četla skutečně Temno, Bratrstvo, Psohlavce, jo, filozofskou historii FLVK a tak dále. No a tam jsou třeba si jako x stran jenom popis něčeho. No mě to bavilo, já za to nemůžu. Tak paní Iveto, moc děkuju. Promiňte, že jsem vás už musela přerušit. A teď další písnička, Věra Špinarová, Nech mě hádat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se dějí zázraky, přestože telefon neustále tady svítí, bliká na mě, tak se podařilo dovolat úplně poprvé, si myslím, paní Martině z Podkrkonoší na knižní téma. Je to pravda? Dobrý večer, paní Martino.
1: Dobrý večer, paní Jano. Ano, je to pravda. Já jsem nikdy takhle nepsala někam nebo ještě volala, ale knihy opravdu mě zajímají, tak jsem to zkusila.
0: A vyšlo to, děkuju.
1: No a kromě teda toho Bernarda Miniera, což je moje 13-letá už úplně oblíbená sága a nekončí pořád,
0: ano.
1: Tak mám ještě další, jako jsem ta generace, která samozřejmě, a divím se, že ho nikdo skoro nebo nezmiňoval, nevím, ano. Harryho Pottera.
0: Ano. Je to pravda, jako zatím ho nezmínil nikdo, ano, to je fakt.
1: Mý oblíbený samozřejmě, to mi bylo už asi, já nevím, 18, 20, nebo prostě jak začal vlastně Harry Potter, no tak to bylo úplně něco úžasného. Číst Harryho, prostě Harryho, Lenku, Snape'a. A to já vždycky říkám, proč já přitahuju takový ty charakterní padouchy v uvozovkách. Protože se mi tam přesně zalíbil Snape, tady zase tenhle ten Hirtman, jo, pak třeba moje oblíbená jsou Bouřlivý výšiny, Heathcliff, Katy, jo, to je taky úžasná kniha. No a ještě teďka třeba mám rozečtenou detektivku francouzského spisovatele Franka Tilliese Nedokončený rukopis.
0: Neznám.
1: A taky jako velice,
0: je
1: velice
0: pěkná.
1: Hezký. No, ta je zajímavá. Ještě teda jsem na začátku, takže... No a říkám, jako mně se líbí takový ty rozervaný figury v knihách.
0: No to jo, to evidentně. Jak, paní Martino, jakýho máte pejska?
1: Pejska máme malýho, je to kříženec Čivova Bišonek.
0: Tak ty kříže...
1: máme, já pořád říkám máme, já vím, jsem sama s pejskem už teďka, no, takže...
0: Já vím,
1: mám já
0: teda četla pejska. Jsem, starala jste se o tatínka a klobouk dolů.
1: A nemám fakt jako nikoho než toho psa, no, my jsme žádnou rodinu neměli, ale říkám, mě jako držej ty knihy a... Prožívám tak jako ty příběhy a opravdu jsem knižní jako hodně takhle.
0: Tak to jsem ráda,
1: tak
0: paní
1: jsem ráda,
0: Martino. Já jsem taky ráda, že se vám to podařilo. Moc děkuju a přeju hodně štěstí vám i pejskovi.
1: Já děkuju taky, mějte se hezky, naschledanou.
0: Naschledanou. Pan Michal napsal, mám v oblibě knihu, jejíž název by se dal do češtiny přeložit jako slovník temných smutků. Kniha pomáhá vyjádřit složité pocity, které běžný jazyk zachytit neumí. Namátkou pro vás vybírám výraz v češtině onismus, znamená frustraci z toho, že prožijete nepatrný zlomek toho, co svět nabízí. Víra Sondres zase popisuje uvědomění skutečnosti, že každý náhodný kolemjdoucí žije život stejně živý a komplexní, jako je ten váš. A taky se mi líbí výraz česky kenopsie, jenž označuje zlověstnou atmosféru místa, které se obvykle hemží lidmi, ale nyní je opuštěné a tiché. Myslím, že kniha je skvělým dárkem pro milovníky jazyků, psychologie a umění. Bohužel je ale dostupná jen v angličtině a pokud v ní nejste opravdu dobří bez slovníku, se neobejdete, napsal Michal. Paní Inka z Hradce Králové mi píše, dobrý večer, já nemohu říct, že mám oblíbenou jednu knihu, ale za to mám oblíbené autory a na prvním místě je zmiňovaná Hanna Marie Kernerová, od které se mi líbí všechny knihy a nechápu, jak se někomu nemohl líbit film Andělská tvář, já ho miluji. Moji další oblíbenci jsou J.D. Robb, Joy Fieldingová, Klára Janečková, Markéta Harasimová, Lars Kepler, Diana Gabaldon, Sandra Brown, Mary Higgins Clarková a tak bych mohla pokračovat. Čtu stále a všude, kde mám jen chvilku času a nedovedu si představit, kdybych nemohla číst. Mám bohužel úchylku, knihy kupuji, chodím do knihovny a navíc jsem si pořídila i čtečku, protože na cesty je ideální. Přeji všem krásný zbytek večera. Děkuji samozřejmě za všechny vaše příspěvky a teď už Petr Kolář nám bude zpívat vyznání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I paní Jendru z Brna budu zpovídat na knižní téma, jaké knihy si oblíbila, jakého autora má ráda. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer, ano, jsem ráda, že jsem se dovolala, protože mám jiný takovej, ráda jsem četla a vždycky jsem šla do Mahenovy knihovny a na týden jsem si půjčila 4 knížky. A celá rozradostněná jsem to četla. A teď jsem začala mít problémy s očima. A najednou jsem přišla o pravý oko. A na to levý špatně vidím. Takže nemůžu, nic nepřečtu. Dokonce i lidi daleko ode mě na chodníku, když jdou proti mě, tak je nepoznám, až přijdou blíž. Po silnici se bojím, takže můžu jenom takhle kolem baráku tady dosadu.
0: A paní Jindro, tak jako třeba paní Anička, neuvažovala jste, že byste ty knihy poslouchala tak jako ona?
1: No, už jsem se domlouvala, ano, s rodinou, že bych jako, protože mám jenom vás jako rozhlas.
0: Ano.
1: To poslouchám od rána do večera, ale je mě smutno, protože ty knihy mě dávali úplně něco jiného, prostě jsem se ponořila a byla jsem v jiném světě. A teď, když člověk má jenom to rádio, tak je to málo. Takže budu muset, ale nevím, kde bych měla jít za kým, abych měla to čtecí zařízení.
0: Teďko myslíte, buď to přehrávač, protože jakoby ty knihy čtené jsou na různých nosičích. Máte někoho v rodině mladšího, kdo by vám s tím poradil?
1: No tak určitě se poptám, ano, samozřejmě.
0: Protože já si myslím, že nám možná ještě někdo zavolá, kdo by třeba vám přímo dal tu radu. Škoda, že paní Anička nemůže zavolat teď, aby vám řekla, protože já si myslím, že ta už několik let samozřejmě nemůže číst, protože přišla o zrak.
1: Já jsem ji právě slyšela. Tak jsem si uvědomila, jak jsou ti lidi na tom dobře, když můžou číst. A jak najednou prostě já jsem se ocitla, je mě přes 80, ale jsem čilá.
0: Ano.
1: V podstatě. Takže jako ještě bych nechtěla rezignovat.
0: No určitě.
1: A ta knížka mě strašně chybí. To rádio je prostě málo, co si budem povídat, že jo. Takže vám děkuji.
0: Že já taky děkuji, paní Jindro, a ještě zkusíme, že by nám někdo ty informace dal. Děkuji moc, naslyšeno. Ano.
1: Kdyby někdo se ozval, tak bych byla strašně ráda, kde bych se k tomu dostala, protože se to stalo teď po novém roce, takže jsem z toho ještě vyjevená, že jsem přišla o ty oči. A nevím si, tak honem rady.
0: Rozumím.
1: Čekala jsem na to jaro. Děkuju vám.
0: Já vám děkuju, paní Jindro. A naschledanou,
1: dobrou
0: naslyšenou.
1: Noc.
0: Dobrou
1: děkuji,
0: noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte dnešní noční povídání o knížkách. Před chviličkou volala paní Jindra z Brna. A teď mám na telefonní lince 731 8900 paní Staňku z Otrokovic a možná vám paní Jindro poradí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko. Zdravím vás a všechny na posluchače noční linky. Neslyšela jsem celý rozhovor paní Jindry, ale co se týká, pochopila jsem, že jde o digitální,
0: ano.
1: Ano. A já mám třeba digitální knížky z knihovny Mathilda. Jinak je to ještě knihovna Karla Emanuela Masana. Těch knihoven je víc. Jestli klidně zapište číslo moje, vidíte ho tam, a klidně paní Jindře dejte moje číslo, ať mi napíše SMSku a já jí klidně řeknu víc.
0: Já koukám, paní Staňka, ale bohužel číslo tady není, to se tady neobjevuje. Ani nemám číslo na paní, neříkejte ho do éteru, to opravdu nesmíme. Přesně tak. A na paní Jindru bohužel taky nemám číslo. Takže co bychom jí poradili takhle?
1: Paní Jindra, jestli poslouchá.
0: Ano, určitě poslouchá.
1: Knihovna Mathilda.
0: Ano.
1: Mathilda. A knihovna Karla Emanuela Masana.
0: Tak.
1: Jo, to jsou, nebo knihovny prostě pro nevidomé.
0: Tak, knihovny pro nevidomé, ano. Děkujeme,
1: já
0: paní Staňko.
1: Já myslím, že ten internet jako dá.
0: A určitě má někoho v rodině mladšího, kdo jí poradí, že jo, paní Jindře, to je jasná
1: umělá
0: věc.
1: Umělá inteligence je špatný sluha, ale dobrý sluha, ale špatný pán. Nepa jsem to obráceně. Jako já si myslím, že jako, a já ještě řeknu, moje nejlepší knížka, moc jsem ji hned neposlechla, byly bohyně, Ježíš, žítkovské
0: bohyně. Ano.
1: Ano, a ještě to byl...
0: Teď jako, že jo, teď když to člověk chce, tak si zrovna nespomene. Ale... Známe.
1: No, byl zavřený dlouho ve vězení.
0: Paní Staňko, nevím, koho máte na mysli, ale já myslím, že to nevadí, to je jedno. Vy si vzpomenete, až položíte telefon, to je úplná klasika.
1: Ježíš, to pro dnešní dobu úplně úžasná knížka, je to tam několik dílů. Nový hrabě Monte Cristo, já už vím.
0: No vidíte, vzpomněla jste si.
1: Nový hrabě Monte Cristo a je to z knihovny Mathilda. Je to digitální knihovna a když si vlastně stáhne čtečku, tak je to, není to, že by to byla elektronická
0: čtečka,
1: jo,
0: ano.
1: Je to prostě, je to hlas, který si stáhne a já si myslím, že si s tím poradí.
0: Moc krát děkuju, paní Staňko. Děkuju i za paní Jindru.
1: Jinak pro paní Jindru Luboš Krapka. Ten je, myslím, že ředitelem té digitální knihovny Mathilda.
0: Dobře. Tak děkujeme moc za informace a zdravím do Otrokovic. Přeju krásný večer. Děkuju moc, naslyšenou.
1: A děkuju moc za vaše vysílání. Janičko, děkuju.
0: Taky. Pan František napsal, dobrý večer. Já ve svém věku už moc knihy nečtu, je to proto, že mám trochu zhoršený zrak. Mám nakoupených několik knih, jejichž téma mě zajímá a ke čtení jsem se stejně nedostal. Rád kupuju knihy jako dárek k narozeninám. Čtu už jenom denní tisk, to mě nesmí ujít, napsal František. Já jenom musím dodat, jak tady bylo řečeno, tuším od paní Martiny nebo paní Ivety z Teplic, už si přesně nepamatuju, která z nich to byla, o babičce, protože nám připomněla babičku Boženy Němcové, tak já si vzpomínám na pohádky Boženy Němcové, které jsem četla už v 5 letech. Skutečně babička se myslela, že jsem se to naučila naspaměť, ale já díky tomu, že jsme to pořád s babičkou četli, tak jsem se skutečně takhle naučila číst, takže na tu knihu nikdy nezapomenu. Tak jakou takovou knihu máte vy? Teď už ale Jaroslav Uhlíř nám bude zpívat Severní vítr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 41 minut po půlnoci a my se stále povídáme o knížkách a povídat se budu i s paní Zdenou, která nám volá od Brna. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Já navazuji na paní Zdenu od Karlových Varů. Já ráda ji poslouchám a už jsme se jednou setkali po sobě, ale to už je několik roků.
0: Ano.
1: Takže ji zdravím a navazuji na ty knížky. Já mám tady před sebou teď knížku z knihovny a je to Louka plná pampelišek. Mm-hmm. Od koho je? Od Hany Marie Kernerové.
0: Takže taky máte
1: ano,
0: ráda.
1: Ano. A já mám od malička teda, jsem četla hodně, musela jsem na každý narozeniny, na Ježíška vždycky dostat knížku. Bez toho to nešlo, to by byla nešťastná. A vždycky po večeři, na Štědrý večer, to dřív televize nebyla, že? Tak už jsem četla. A maminka vždycky přišla, už spí, už nečti, ráno stáváš, to by tehdy jsme chodili do kostela na jitřní, brzy ráno. No a takže já jsem hodně kupovala teda knížky dál,
0: ano.
1: Ale teď už si vypůjčuji teda z knihovny a když jsem si vypůjčila, to právě tady asi 5 knížek, jela jsem do lázně na 4 týdny do Poděbra, jenomže jsem tam nepřečetla nic.
0: Že jo.
1: A já už to tak, jak ví. Já fakt ten večer, já si vždycky jsem tak těšila, jak si lehnu a budu číst. A jenomže já si teď lehnu před 11. hodinou a pustím si noční linku. Takže za to může noční linka.
0: Linka, že jo, že nečtete.
1: No. Protože bez ní nemůžu být. Na začátku poslouchám. A nejlepší jsou i vaše písničky.
0: Já děkuju.
1: Jestli ještě přijde nějaká.
0: Že bych ji tam vpašovala, paní Zdeno. Nemoc děkuju.
1: No, to jsou moc pěkný a je tam teda nějak je to vůně Hermánková, tak ano, u toho si i popláču, ale to nevadí, ale je to moc pěkný.
0: Máte pravdu, no. Takže, ta je smutná, ta je opravdu smutná.
1: Vzpomínám manžela moc.
0: Přesně tak. Vždycky, když nám někdo odejde, že jo, tak člověk se zaspomíná.
1: Čeká na mě tam.
0: Je to tak.
1: Takže to je čtyři knížky. Já mám tady ještě ráda čtyři od Patrika Hartla.
0: Ano.
1: Z dnešní doby. No a i teda i ty, mám zlatý razný půjčila jsem si i Zlatou Adamovskou, protože mám hrozně ráda, ona je taková výborná herečka. A mám tady o té Táni Kelejové, Vasilkové taky čtu knížky. Takže a mám tady dokonce ještě čajovna v Tokiu. To mám všechno vypůjčené do lázní, jenom že jsem přijela z lázní.
0: A můžete číst teď, že jo, paní Zdeno? Teď můžete číst, že jo, po lázní.
1: Teď už teda jsem si říkala, že už si začnu, ale říkám, no je to zase noční linka za to. Může za to počítač a může za to všechno, že? Protože sedím počítače i všeho. Takže ono je to jedno. Mm-hmm. Ale budu číst, musím si ji tady číst a bych si vrátila zase do knihovny, tak si ji budu. Tak si, jak jste mě teďka nám nabudila na tu Hanu Marii Kernerovou,
0: tak se přečtete. Tak moc děkuju. Moc děkuju, paní Zdeno, že jste ji připomněla. Děkuju vám. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Zdeně zprávu. VAT, tam by bylo podepsané. Zdravím všechny noční linkaře a přeji příjemný večer. Předem děkuji za toto téma. Rozhodně dávám přednost knížkám, když tu knížku mohu držet v ruce a otáčet stránkami. Jako dítě jsem nerad četl, jako dyslektik to pro mě bylo těžké. Oblibu ke čtení jsem v sobě našel až v dospělosti a čtu prakticky každý den. Mé oblíbené žánry jsou fantasy, sci-fi a detektivky. Oblíbené z fantasy jsou klasiky jako Bilbo a Pán prstenů od Tolkiena, pak Píseň ledu a Ohně od George R. Martina. Oblíbené sci-fi také klasika je Nemesis od Isaaca Asimova. A z detektivního žánru jsem si oblíbil severského spisovatele Yu Nesbø a jeho sérii knih. Další zprávu napsal pan Mojmír ze Svitav. Když se ve škole mi dali za úkol sepsat knížky, které jsem přečetl. Už tehdy jich byla spousta. V dětství kniha Džunglí od Kiplinga, pak Májovky, Vernovku, Arthur Ransom. Nejvíc jsem si oblíbil sci-fi a ještě víc fantasy. Teď mám nejradši Petru Neomilnerovou. Píše ve stylu Andřeje Sapkovského, výtečně. Její Zaklínačku Lotu by měli sfilmovat, ale já bych v tom už nehrál, jsem starý. Přeji krásný večer a hodně štěstí všem, kdo volají a poslouchají, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na dnešní knižní téma hojně píšete. Petra, posluchačka, napsala: Dobrý večer. Kniha mého dětství, četla jsem ji snad 10krát, ale pak mi na táboře někdo ukradl. Se jmenovala Pirát a byla od ruského autora, bohužel si nepamatuji jeho jméno. Tak já vám ho, paní Petro, řeknu. Byl to Jevgenij Marisajev. Takže můžete klidně objednat přes internet. Během písničky jsem to dohledala. Takže když si to zadáte, Pirát a Jevgenij Marisajev, knížku, takže vám to tam vyjde a vy si ji objednáte. Nebudu samozřejmě propagovat stránky. Kdyby někdo věděl nebo snad měl doma, zaplatím. Byl to příběh psa, kterého vychoval v Rusku na Sibiři rys a pak ho unesl orel a našel tam geolog a tak dále a tak dále. Takže paní Petro, ještě jedno jméno autora je Jevgenij Marisajev. Zdravím vás, paní Jano, a děkuji za toto téma. Dnes večer se možná podaří předat posluchačům to, co se nepodařilo před několika dny, kdy se probíralo téma, co v učebnicích nebylo. Má oblíbená kniha byla vydána už v roce 1971 a jmenuje se Yoga od staré Indie k dnešku. Našel jsem v ní to, co v učebnicích nebylo. Především zákony, které platí pro všechny obyvatele vesmíru a především planety Země, na které se právě nacházíme. To, že nad naší planetou existuje zóna s názvem Akáša, která zaznamenává veškerý děj a vyhodnocuje jej, jsem se dozvěděl až později. Nicméně jsem se při čtení této knihy dozvěděl, jak funguje zákon karmy a reinkarnace, na které je založen koloběh životů na planetě Zemi a v celém vesmíru. Kdyby se tyto informace dostaly do učebnic, možná bychom se jako lidstvo nemuseli dopouštět tolika chyb a život na naší planetě by byl krásnější. Pěkný večer přeje Milan z Nového Jičína.

problém, ať se na hucelský šíky najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: Ještě na závěr dva tipy. Zdravím, paní Janome, v dětství poznamenala hodně kniha o Janě Érové. Bylo mi velmi líto, jak krutý měla život. No a v mládí román Nikola Šuhaj Loupežník od Ivana Olbrachta. Bohužel jsem se dočetla později, že realita byla jiná než tak zamilovaná. Něco podobného jako Císařovna Sisi, o které jsem skrze jednu facebookovou skupinu dostala zdarma dvě knihy, napsala paní Jana. A ještě paní Martina pro paní Jindru z Brna napsala. Přes Tiflo Servis se udělá smlouva na zvukovou knihovnu a oni zdarma budou posílat paní knihy. Tak doufám, že nás, paní Jindro, posloucháte. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání červnové noční linky. Přeji vám krásný zbytek dnešní noci, užijte si ji v co největší pohodě a dnes už se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce. Jitka si pro vás připravila téma. Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to? Ptát se vás bude. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? Co zvládne člověk sám bez pomoci druhých? Je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal vám? Já si myslím, že tohle je krásné téma, na to si určitě bude Jitka s posluchači povídat celé dvě hodiny a možná by mohla povídat si i celou noc. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák. Plesk. A Ferda ležel na zemi. No ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup k
3: dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Načpak kolečka? No přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy o čípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemížd se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemížd utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemížd si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemížd objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trá-da-da-ta-ta, ta-trá-da-da-ta-ta, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíž zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal po lehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemíž se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-taratatata, tram-taratatata, bum, bum, bum. A zase znovu. A najednou do toho trý, drý, kulili, kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl ticho. Kdo to tu tak divně dělá klarinet? Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No, tohle, rozčiloval se kapelník. Když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudli. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemníka, huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie. Protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel, tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjaření, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel bum, bum, hrníček, to tě tluče Toníček a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
5: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
4: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil, že tedy nikam nepoletí a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna a třásl se, jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel, mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně.
5: Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí.
4: A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco námátl, co zapištělo.
5: už ho mám, haha, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo. Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale pytlík neznal slitování.
4: Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám.
5: To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík, se strašili zatočit, prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon.
4: No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší, takhle je vyhazovat z pelíšku?
5: Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal.
4: Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na pytlíka. Teď byste je měl strejdo trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte.
5: A pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá.
4: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského. On má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se schopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jen zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď, blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morcet hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda, jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakali.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: A tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: Konečně to pan tajemník nevydržel.
5: Kde je ten pes?
4: Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzeným hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čupák, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela. Tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
3: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku. Jako hračka je. To je naše Amina,
2: nafukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza.
4: Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli.
5: Chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho!
4: Za dědečky běžela babička a volala, policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou.
5: Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi.
2: Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
4: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
6: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
6: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal.
7: Kriste, pane, taková ostuda. Jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Probíráme se dnes s staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílit domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář s vousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, Kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy a... Co jsi tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojeďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co, teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koštýdlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k Motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel. pan Krtek. Těší mne, řekla vidra, a obě zvířátka se hned zpřátelila.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňaucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na oca se.
5: Čemu se směješ?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. No poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně. A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už. A on měl, ten malý Vladimír, pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku. On mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně ceplál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice povedl. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávila, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávila. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au, au, pomoc, kde to jsem?
7: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
6: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
7: Krysa.
6: Ano?
7: Vodní krysa.
6: Ano?
7: A tohle je moje loďka.
6: Ne, tak... Já sedím v loďce. Víš, že jsem ještě jakživ
8: v loďce neseděl.
7: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. To co jsi tady dělal celý život?
8: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme pod zemí.
7: Barabizny?
8: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
7: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat, projíždět se v loďce, nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a dva, tři mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
8: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
7: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi A23.
8: A23.
7: Řeka je mi bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: kde není řeka, tam nemůžu žít.
1: Ta tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
0: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, žán?
2: Proč je praštěný?
0: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
0: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
1: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
1: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
0: To nic, on si plete maringotku s margarínem.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediánský vůz, 4 kola, na nich bouda.
0: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
0: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
5: Jede žlutý vůz.
0: Jede.

0: i klus.
1: Co pak to bručí? Nežene se bouška?
2: To není bouška. Uhni trochu ke kraji žabáku.
3: Já a uhnout toho Bohra nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
1: Na ní žlutý vůz.

0: nebezpečí. Na ohni příkopu.
1: Nesmysl. Já jsem pánem silnic. Všechno z cesty.
2: Po silnici mezi poli jeden kluk.
3: Pozor! Co to? Co to bylo?
0: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
3: Podívej, z našeho vozu je kulnička na dříví. Kůň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
0: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
4: Tu.
3: Na stromě.
0: Pojď dolů. Žabák nemá na strom něco pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
3: Asi tím nárazem.
0: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
4: Nádherný, strhující pohled, poezie pohybu. Jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
0: Mluví z cesty.
4: Proletět vesnicemi, přeskočit města, vrtutu, ach, nádhera.
3: No tak kamaráde, snad nebude tak zlé.
4: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal, po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
0: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
4: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárkových žlutých vozů.
0: To je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, někoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů.

každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.